s bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný.

je všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrlí. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: u vás v práci největší hokejka.
1: A kde budete sledovat hokej z Finy? Bude pořádně horko.
2: Halo, tady Impulzový.
0: A možná vám bude pěkně horko při 100 tisícové výhře.
2: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
1: Neskusíte štěstí v Halo, tady Impulzovi?
0: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina
1: Klára Šedová a Honza Daně.
3: Klára zasmíří
4: Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: V Česku se bortí dosavadní teplotní rekordy. Včera padaly už 5. dnem v řadě. Celkem u nás dlouhodobě měří 171 stanic. Včera zaznamenalo rekord 31 z nich. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Vysoko teploty stoupaly hlavně na jihu republiky. Nejtepleji bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili 31,9 stupně. Dnes se má o něco ochladit. Odpoledne naměříme do 25 stupňů. Na severu a severovýchodě spadnou maxima jen k 20. Oteplení pak má znovu vrátit až víkend. Kratom by se mohl vzdálit i 20-letým. Stát podle premiéra Andreje Babiše zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk z 18 let na 21, případně ještě víc prodej regulovat. Odborníci z různých oborů se včera na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie nebo dětských lékařů ho podpořili, naproti tomu odborníci na závislosti nebo ekonomiku v takovém případě varovali před růstem černého trhu. Za zásadní považují prevenci a povědomí o účincích této látky. V současné době je prodej známé látky se stimulačními nebo uklidňujícími účinky povolený regulovaně jen dospělým a v obchodech s licencí. Podle Babiše ale regulace funguje pouze na papíře, protože kratom se ve skutečnosti dál prodává na internetu i v obchodech, které licenci nemají. Šumavská hojsova stráž prokoukne. Bude mít novou náves a lavičky s ohništěm. Změnami v centru tak napodobí horské středisko Železná Ruda, pod které spadá.
5: Po rozsáhlé revitalizaci centra Železné Rudy se hezčího veřejného prostoru dočká i další část města. Rekonstrukce návsi v hojsově stráži za více než 1 000 000 korun už odstartovala. Přinese lavičky, komunitní ohniště, chodníky a novou cestu k hasičské zbrojnici a faře. Vylepšené centrum obce bude sloužit k setkávání a všem sousedským a kulturním akcím, jako je například rozsvěcení vánočního stromu nebo stavění majky. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hojsova stráž.
1: Největšími pracanty Evropské unie jsou Řekové. Zatímco průměrná týdenní pracovní doba je v 27 necelých 36 hodin, v Řecku přesáhla 39,5 hodiny. V České republice jsme podle statistického úřadu Eurostat v loni pracovali průměrně 37,5 hodin týdně. Po Řecku pracovali nejvíc v Evropské unii Bulharsko a Polsko. Naopak nejkratší pracovní týden vykázali Nizozemsko, Dánsko a Německo. Všechny tři zmíněné státy byly pod hranicí 34 hodin. Týdně. Fotbalisté Slovácka ukázali, proč jsou favority baráže. V úvodním utkání baráže o první ligu dokázali otočit nepříznivý vývoj a nakonec v Brně nad Artisem zvítězili jednoznačně 4-1. Slovácko se tak výrazně přiblížilo k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit ji může v nedělní odvetě od 13 hodin, a to doma na svém stadionu v Uherském Hradišti. Hokejový fantomas musí masku ve Švýcarsku skrývat. V našem vysílání to řekl legendární fanoušek národního týmu Vasil Simkovič, který coby fantomas jezdí na hokejové turnaje už 27 let. Na letošním šampionátu se zatím zúčastnil 3 úvodních zápasů naší reprezentace, a to znovu stylizovaný do fiktivní postavy geniálního zločince. Fantomasí triky musel Simkovič vytáhnout už před vstupem na samotný stadion.
6: Když jsem se vzal, že tam ty masky jako možná nebudou moc být, tak jsem si ukryl na tajné místo. Tam mi nikdo na to tajné místo nepůjde, takže ji vždycky pronesu, ale nebyl problém žádný ani v hledišti. A dokonce jsem tam zahlídl i nějakého dvojníčka. Jo. Tam za ním pak šel můj bodyguard a ten mu domluvil. Jo.
1: Směrem k dnešnímu čtvrtfinále našich hokejistů s Finskem je Fantomas Simkovič optimistický. Typuje výhru 5-2 a postup do semifinále. Dnes čekáme slunečnou oblohu, na severu a východě se během dne přechodně prosadí kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty budou většinou mezi 21 a 25 stupni. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
4: Rádio Impuls.
7: radost ze života.

0: česky a slovensky. Radio Impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

Vida.

co nás trefí v číhle klíle. Nikdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je dojka, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: neptám, když se probouzíš, jestli zůstaneš, nebo odcházíš.
1: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: V případě novely stavebního zákona vidí poslanci prostor pro zlepšení. Koaliční novela má hlavně zavést centralizovanou státní stavební správu. Poslanci k ní stačili už předložit víc než stovku pozměňovacích návrhů. Ex-ministr Marian Jurečka například navrhuje, aby obce mohly vlastníkům dlouhodobě neobývaných bytů zvýšit daň z nemovitosti. Mělo by to vrátit do nabídky třeba byty používané ke krátkodobému ubytování turistů. Sněmovna večer projednávání stavební novely nedokončila. Poslanci kvůli nízké účasti nemohli hlasovat o přerušení debaty. Čerstvý miliardář už má svou výhru na účtu. Rekordní eurojackpot získal online sázkař. Po odečtení daně tak na svém účtu vidí 2,5 miliardy korun. Výhru si nemusí vyzvedávat. Sázková kancelář Olvin Česko ale i tak čeká, že se výherce osobně přihlásí. Může mu nabídnout právní a psychologickou pomoc i finanční poradenství. Rádiu Impuls to řekla mluvčí společnosti Dita Stejskalová.
3: Je to náš dlouhodobý zákazník, který s námi sází online. To znamená, že on už na svém zákaznickém účtu tu výhru vidí. Víme, že si vsadil plný tiket, jeho cena je 400 korun.
2: Na rekordní téměř 3miliardové výhře u Olvinu vydělá i stát. Výherce na daních do státního rozpočtu odvedl téměř 437 milionů korun. Zájem o české státní dluhopisy přesáhl 50 miliard korun. Víc než polovina z celkové sumy připadá na pětileté fixní dluhopisy s úrokem přes 4,5%. Ministerstvo financí o tom informovalo agenturu ČTK. Zájem o dluhopisy republiky víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard. Ministerstvo minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června. Jihomoravská Pálava se chystá na tradiční nápor turistů. Už teď se plní penziony a hotely. Hlavním trumfem kraje je samozřejmě víno.
4: Chráněná krajinná oblast Pálava je určitě nejvinařtějším regionem u nás. Husté pásy zelených vinic a stejně četné sklepy s ubytováním, ale čím dál více také moderní, středně velká vinařství s využitím posledních trendů v oboru. Lahodná vína a taky na pohled lahodné zříceniny hradu, obří vodní nádrž Nové Mlýny, penzionu jako Hub po dešti. Oblast kolem Mikulova čeká od června do září tisíce a tisíce turistů. Jan Čada, Rádio Impuls, Pálava.
2: Fotbalová konferenční liga zná svého vítěze. Stali se jim fotbalisté Crystal Palace, kteří ve finále v Lipsku porazili Rayo Vallecano 1-0. Pro trofej si tak došli hned ve své premiérové sezóně na evropské scéně. Třetí kolo dvouhry Roland Garros ozdobí další tři čeští hráči. Na pařížském Grand Slamu postoupili tenisté Jakub Menčík, Karolína Muchová a Marie Bousková. V deblu bude pokračovat do druhého kola Kateřina Siňaková s americkou parťačkou Taylor Townsendovou. Na cestě do třetího kola dvouhry neuspěli naopak Tomáš Macháč a Sára Bejlek. Ve čtyřhře končí úvodním kolem Linda Nosková po boku Terezy Valentové. Dnes bude na obloze hlavně sluníčko, mraky ho přechodně doplní nejvíce na severu a východě. Naměříme do 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Kdo je u vás v práci největší hokejka?
2: A kde budete sledovat hokej s Finy? Bude pořádně horko.
3: Halo, tady
1: a možná vám bude pěkně horko při 100 tisícové výhře.
3: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
2: Neskusíte štěstí v Halo, tady Impulzovi?
1: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina
2: Klára Šedová a Honza Daně.
4: Klára zasmíří.
5: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: V Česku se bortí dosavadní teplotní rekordy. Včera padaly už 5. dnem v řadě. Celkem u nás dlouhodobě měří 171 stanic. Včera zaznamenalo rekord 31 z nich. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Vysoko teploty stoupaly hlavně na jihu republiky. Nejtepleji bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili 31,9 stupně. Dnes se má o něco ochladit. Odpoledne naměříme do 25 stupňů. Na severu a severovýchodě spadnou maxima jen k 20. Oteplení pak má znovu vrátit až víkend. Kratom by se mohl vzdálit i 20-letým. Stát podle premiéra Andreje Babiše zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk z 18 let na 21, případně ještě víc prodej regulovat. Odborníci z různých oborů se včera na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie nebo dětských lékařů ho podpořili, naproti tomu odborníci na závislosti nebo ekonomiku v takovém případě varovali před růstem černého trhu. Za zásadní považují prevenci a povědomí o účincích této látky. V současné době je prodej známé látky se stimulačními nebo uklidňujícími účinky povolený regulovaně jen dospělým a v obchodech s licencí. Podle Babiše ale regulace funguje pouze na papíře, protože kratom se ve skutečnosti dál prodává na internetu i v obchodech, které licenci nemají. Šumavská hojsova stráž prokoukne, bude mít novou náves a lavičky s ohništěm. Změnami v centru tak napodobí horské středisko Železná Ruda, pod které spadá.
7: Po rozsáhlé revitalizaci centra Železné Rudy se hezčího veřejného prostoru dočká i další část města. Rekonstrukce návsi v hojsově stráži za více než 1 000 000 korun už odstartovala. Přinese lavičky, komunitní ohniště, chodníky a novou cestu k hasičské zbrojnici a faře. Vylepšené centrum obce bude sloužit k setkávání a všem sousedským a kulturním akcím, jako je například rozsvěcení vánočního stromu nebo stavění majky. Klára Fajstová, Rádio Impuls, hojsová stráž.
2: Největšími pracanty Evropské unie jsou Řekové. Zatímco průměrná týdenní pracovní doba je v 27 necelých 36 hodin, v Řecku přesáhla 39,5 hodiny. V České republice jsme podle statistického úřadu Eurostat v loni pracovali průměrně 37,5 hodin týdně. Po Řecku pracovali nejvíc v Evropské unii Bulharsko a Polsko. Naopak nejkratší pracovní týden vykázali Nizozemsko, Dánsko a Německo. Všechny tři zmíněné státy byly pod hranicí 34 hodin. Týdně. Fotbalisté Slovácka ukázali, proč jsou favority baráže. V úvodním utkání baráže o první ligu dokázali otočit nepříznivý vývoj a nakonec v Brně nad Artisem zvítězili jednoznačně 4-1. Slovácko se tak výrazně přiblížilo k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit ji může v nedělní odvetě od 13 hodin, a to doma na svém stadionu v Uherském Hradišti. Hokejový fantomas musí masku ve Švýcarsku skrývat. V našem vysílání to řekl legendární fanoušek národního týmu Vasil Simkovič, který coby fantomas jezdí na hokejové turnaje už 27 let. Na letošním šampionátu se zatím zúčastnil 3 úvodních zápasů naší reprezentace, a to znovu stylizovaný do fiktivní postavy geniálního zločince. Fantomasí triky musel Simkovič vytáhnout už před vstupem na samotný stadion.
8: Když jsem se věděl, že tam ty masky jako možná nebudou moc být, tak jsem si ukryl na tajné místo. Tam mi nikdo na to tajné místo nepůjde, takže ji vždycky pronesu, ale nebyl problém žádný ani v hledišti. A dokonce jsem tam zahlídl i nějakého dvojnička. Jo. Tam za ním pak šel můj bodyguard a ten mu domluvil. Jo.
2: Směrem k dnešnímu čtvrtfinále našich hokejistů s Finskem je Fantomas Simkovič optimistický. Typuje výhru 5-2 a postup do semifinále. Dnes čekáme slunečnou oblohu, na severu a východě se během dne přechodně prosadí kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty budou většinou mezi 21 a 25 stupni. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
9: A vaši ranní společníci, jak jinak, Klárka Šedová
10: a Honza Daněk.
9: A zrovna začínáme s otázkou, kdo je u vás doma největší hokejka. Tak u nás nikdo, u vás všichni.
10: Vilík.
9: Vilík, syn, dobře, jo. Teď se můžete svěřit i vy.
6: Jsme vaše rádiová

0: Kdo je u vás nebo v práci největší hokejový fanoušek? Jak to dneska dopadne? Ano, dnes odpoledne to přijde Česko versus Finsko, čtvrtfinále mistrovství světa v hokeji Curych. 16:20. Budeš koukat? Já jo.
1: Ne.
0: Proč ne?
1: Přijedou rodiče, jdeme do hospody.
0: Jo, takhle, budete koukat v hospodě.
1: Nebudeme, není tam telka. Aha. My jdeme do Řecký. Jedině, že by byl řecký hokej a řekové hokej ne.
0: No, někteří takže... Řekové už se domestikovali a fandí Čechům. Víš, to se taky může stát a děje se to. Posloucháte Impulzovi, věříte, že Češi Finsko přehrají? Ozvat se nám se svým tipem, můžete do raního tématu. A apropo, naše WhatsAppovka 605 222 007 se právě teďka otevírá pro všechny, kteří jsou za volantem.
1: Jo, už teď. Mm-hmm. Už teď jim řekneme, že jedem.
0: Klidně to řekni.
1: Tak jedu. Jestli chcete být s námi ve vysílání, stačí napsat na náš WhatsApp, jak říkal Honzík, 605 222 007 jedu. No a my vám zavoláme a bude...
0: Písnička na cestu.

0: Halo, tady Impulzovi, příjemné ráno, i dneska si můžete v Betano Jackpotu vytočit 100 tisícovou sumu a já si myslím, že to je skvělá věc. Žádné jiné rádio vám nedá 100 tisíc korun na ruku. Samozřejmě musí tam být trošku toho štěstíčka, a tak si vyzkoušíme s Klárkou na nečisto, jestli tam toho štěstíčka trošku máme dneska. Mám se zvednout? Dobře, ano, pochopil jsem, princezno, zvedám se tady já.
1: Víš si zatočit, mě se nechce.
0: Jdu si zatočit na nečisto, protože já bych tím kolem točil klidně každou hodinu, ale to bychom museli
1: já bych
0: si najít.
1: Já bych
0: točila
1: non-stop.
0: Non-stop celý vysílání.
1: Jako non-stop, v každém vstupu pojďme a rozdávat prachy.
0: 3, 2,
1: kdyby
0: 1,
1: nebyli z našeho.
0: Zkouším to, je to dobře tam, že jo?
1: Je to dobře, no.
0: Picnul jsem do toho na nečisto, se nám kolo právě teďka točí, milí posluchači, a kdybychom volali právě v tuhle chvíli, tak by padl s mojí Honzikovi.
1: Je. No ale tak už máš pro dnešek vybráno.
0: Já to doufám, že to tak je.
1: Jo, takže už dneska jenom dobré.
0: Každopádně doufám, že to vám nepadne a že budete dneska třeba na 100 tisíci korunách. Nezapomeňte přihlášení zdarma přes aplikaci Rádia Impuls anebo přes stránky www.impuls.cz, kde najdete přihlašovací formulář. Teď už stačí napsat jedu na náš WhatsApp 605 222 007. My vám zpátky zavoláme a zahrajeme písničku Na cestu.
2: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci.
5: Od té doby vítr na hladinu nefouká.
4: Každý večer od 8 až do rána. Na Impulsu hrajeme jen česky a slovensky.
5: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou.
5: Au!
4: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno 007 na D1 na 195. kilometru u Brna ve směru do Prahy se srazila dvě nákladní auta a zatím tam kolona není. A na trase z Českých Budějovic do Třeboně u Štěpánovic srazilo osobní auto Sernu. Tolik z dopravy, teď už si ale připravíme písničku Na cestu. Mám tady Petra Kotvalda se Standou Hloškem, Bílou královnu nebo Rembrandt. Ještě předtím Fun Factory. Ozvěte se taky, pokud chcete s náma vstoupit do vysílání.

0: posluchače Radka máme teďka ve vysílání. Radku, tady jsou Klára s Honzou. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
2: Zdravím.
1: Radku, ráno. Kam jedete?
2: Do práce.
1: Do práce, odkud kam?
2: No, Moravskoslezský kraj z Budišova do Ostravy.
1: Cesta dobrá?
2: Zatím dobrá. Zatím
1: tak to
2: dobrá.
1: Je dobře. No a do jaké práce jedete?
2: Já rozvážím balíčky. Kurýr.
1: Zvážíte balíčky kurýr, no. No a tušíme, vy nevíte, co je v balíčcích, že jo, nemůžete si vybírat, no.
0: Baví tak, vás tak. To, baví vás to.
2: Zatím ještě jo, někdy je to sice o nervy, ale...
0: A co je, co je taková stresující situace při doručování balíčku, schválně?
2: No, tak někdy dopravní situace, někdy nálada lidí, stres, schon.
0: Vážně se taky potkáváte, že jsou na vás lidi nepříjemný?
2: Ale jo, ono se často říká, že ty kuriři jsou nepříjemní, ale ze zkušenosti vím, že lidi dokážou být taky pořádně zlí.
0: No prosím vás, tak to teďka oposme, budeme se bavit jenom o dobrých věcech. Jak se vám jinak žije? Jste spokojený v životě?
2: Já si nemůžu stěžovat.
0: To je strašně důležité. Máte i rodinné zázemí hezké, prima rodinu?
2: Jasně.
0: No tak, to je super. A budete s rodinou dneska sledovat hokej?
2: Určitě.
0: A fandíte předpokládám Čechům, ne Finům, že?
2: Ano.
0: Dobře, na kolik tipujete výsledek?
2: Já jsem optimista, já to vidím na 3-2.
1: To zní hezky.
2: Pro nás.
0: Pro nás, no, na 3-2, pro nás.
1: Jasně, že jo. My jsme domácí, 3-2.
0: Dobře, v pořádku. Tak my vám, co můžu nabídnout za muziku?
2: Já to nechám na vás ten výběr. Něco pozitivního, něco rytmického.
0: Něco rytmického, pozitivního, česky nebo anglicky?
2: Může být klidně i anglicky.
0: Tak co Znělka z Přátel od Rembrandts?
2: Úplně ideální.
0: Měl jste rád ten seriál a máte?
2: Občas se ještě i teď dívám.
0: Přesně, tak máte Rembrandts, I'll Be There For You, jenom pro vás. Šťastnou cestu a ať vám to utíká dneska naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Písnička na cestu.

0: je vaše ranní rádiová rodinka, do které patří i Klárka Šedová.
1: A já mám počasí. Já jsem Rosnička. Klárka, Rosnička, Šedová.
0: Mamka Rosnička.
1: Mamka.
0: To je divný, já vím.
1: Je to divný.
0: Jako, že jsem to neřekl.
1: Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 a aktuálně Rudná pod pradědem 5 stupňů. Napsal Pepa, Sudoměřice u Bechyně 8 stupňů. Víme od Lukáše a Pepa, jiný úplně Pepa nám hlásí, že ve Vyškově aktuálně 9 stupňů. Děkujeme za všechny vaše zprávy. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce. Popíjet doma místo v baru je docela nebezpečný. Představte si, já jsem včera málem požádal svou vlastní ženu o telefonní číslo.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planého.
4: Je 17:30, posloucháte zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Senát navrhl vyznamenat zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garrigue Masarykovou, bývalého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu či herce Miroslava Donutila. Zájem lidí o státní dluhopisy už přesáhl 50 miliard korun, tedy více než dvojnásobek předpokládaného objemu emise. Polská policie dopadla podezřelé z desítek falešných poplatků, jejich terčem se stal vůdce opozice Jaroslav Kaczyński. Uganda ve snaze zabránit šíření epidemie eboli nařídila uzavřít hranice s Kongem a fotbalisté Slovácka otočili první barážový zápas v Brně nad Artisem, vyhráli 4-1.
0: Příjemné ráno, Klárka s Honzou.
1: Krásné ráno.
0: Dneska se vás ptáme, kdo je u vás doma největší hokejka, tady největší hokejový fanoušek a budete sledovat v 16:20 dneska zápas s Finy. Jak to asi dopadne? Tipnout si můžete i vy.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Pošlete vzkaz nebo ho nahrajte přes WhatsApp 605 222 007.

0: minut před půl pátou začíná zápas Česko-Finsko na světovém šampionátu. Jak to dopadne?
1: Zdravím Impulzovi. No já to dneska vidím docela složitý, no, s těma Finama, ale já si myslím, ten výsledek 3-2 bychom taky mohli urvat. Já si myslím, že se snažej a že by nám to mohlo vyjít.
0: Tak náš posluchač Radek, tento posluchač typují 3-2 pro nás, zatím je to jako nejistější číslo, ke kterému se třeba přikláním i já. Rozhodně koukat budu taky. Jak se na tom vy nahrajte to přes aplikaci Impulzu?
2: Janička píše, největší hokejka jsem já, fandím do poslední vteřiny. Nenadávám jim, to podle mě není fandění. A mám na autě vlajku. Jej, já jsem včera viděla několik aut s vlajkama a říkala jsem si, to je tak hezký.
0: Pro naši hokejovou rodinu posíláme písničku Perpetuum mobile od Michala Davida. Vám všem taky snad zpříjemní náladu a optimisticky naladí do nového dne. Je čtvrtek 28. května, 8 minut po půl šesté. Dobrý den.

0: A taky Klárka Zanza, my jsme jaký, my dva jsme perpetuum mobile vlastně v podstatě.
1: Jako non-stop jedem, no.
0: Jo, je to tak.
1: No jo,
0: když se na tím zamyslíš, holka, je to tak.
1: Mě vyprou jenom, když usnu.
0: A spala si dobře.
1: Jo,
0: základ. Jo. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, milí posluchači, za chvilku se do ozve do vysílání pan profesor, jedna z novinek v našem ranním týmu. Je to taková malá vrátka do školy a vy si můžete každé ráno prostě a jednoduše tipnout, jestli byste to ještě dneska zvládli. Nevím, jak dlouho to je, kdy jste vyšli ze školních lavic, ale dneska tam máme už konkrétní obor.
1: Bude nebo hudebka.
0: Hudebka mě bavila teda. Nikoho nebavila hudebka, ale mě vždycky.
1: A tak zpívat bavilo každýho.
0: Jo, ale podle taky, ale já jsem kolikrát měl úplně prostě z toho osypky, protože někteří zpívali fakt hrozně. Já jsem zpíval třeba první nebo druhý hlas, docela jsem to dával, a pak jako až jsem byl starší, tak už to moc nešlo, jak to začalo jako mutovat a tak, víš, jako to bylo divný, no. Dneska už bych taky nespíval, jenom s tebou občas se nechám uníst a
1: si backnem tady.
0: A backnem si i přímo do vysílání, načež jsme strašně vtipný a lidi na to reagujou kolikrát, viď?
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Mám bych zapomněl taky na dopravní servis. Hned jsme u vás. Dobré ráno.
2: Jirka Kolbaba. Cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co u sebe musí mít každý správný cestovatel?
3: Tak jednoznačně pas. A v mém případě jsou to fotoaparáty, objektivy a všechno, co se týká focení. Já v poslední době vozím i dron. A pak je to skoro jedno, pak už nepotřebuji téměř nic, ale vždycky mám s sebou hodně dobré odolné oblečení a obutí.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Dobré ráno, tady je Honza Raněk a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Velký pozor na dálnici D1 na 109. kilometru před Jihlavou směrem do Brna. V pravém pruhu leží pneumatika, prudce se tady brzdí a vybočuje. Profici z Global Assistant hlásí silný provoz na 43 na příjezdu do Lipůvky cestou ze Svitav do Brna. Kratší kolona je na příjezdu do Náchoda směrem z Polska a na trase z Budějovic do Třeboně u Štěpánovic stojí osobák po srážce se Senou. Jděte opatrně, poslechněte si Miley Cyrus a dávejte na sebe na silnicích pozor.

0: Každé ráno máte nějakých 5-6 vteřinek na to, abyste si procvičili mozkové závity. Nikdo to po vás nechce, můžete jenom prostě poslouchat. A pokud byste měli třeba v práci polední pauzu a chtěli si proklikat víc dílů a víc otázek, mrkněte se na stránky impuls.cz, kde najdete pana profesora. Stojí to za to, poslouchejte dneska.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Snad vám je trochu do zpěvu. Taková Marie Rotrová, to je paní zpěvačka. Na závěr jejich koncertů vždycky musí zaznít fantastická balada Lásko voníš deštěm. Marie si ale tenhle hit od někoho půjčila a vy určitě víte od koho. Byla to skupina Black Sabbath. Já se ptám ale na něco jiného. Kdo je autorem českého textu k té nádherné písničce Lásko voníš deštěm? A prosím, bez googlování. Jarek Nohavica. To je správná odpověď na mou otázku. A dlužno říci, že to napsal opravdu mistrně. A pokud by vás zajímala historie této balady v češtině, tak původně v 70. letech koupila Marie v Lublani na letišti desku Black Sabbath synům rockerům jako dárek a naštěstí si ji také poslechla a zamilovala do ní. A zbytek už znáte. A určitě rádi posloucháte. Pro dnešek končíme.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Ty úplně mi to teďka naskočila. Jsem si říkal, Klárko, že nám to pustím.
3: Jo.
0: Jo, proč
3: ne? Já to miluju.
0: Já taky.
3: Jarka, jo. I Marušku.
0: A hodí se to právě. A i po tom, co to pan profesor vlastně otevřel. Takže pokud si chcete užít Lásko voníš deštěm, což mi teďka sedne ta písniček jako prdelná hrnec, tak si to vychutnáme všichni společně. Tady jsou Klára Zonzou, halo, tady Impulzovi a Marie Rotrová. Dobré ráno.

0: Máme národ k rádím a ptáme se, jak dopadne dnešní nápad s Finy. Nejčastěji jste typovali 3-2 v této hodince, pro nás samozřejmě jako výhra. Ozvat se můžete do ranního tématu teď hned, napsat to můžete WhatsAppem. I svoji trenérskou analýzu můžete nahrát klidně WhatsAppem nebo přes aplikaci Rádia Impuls. Rádi odvysíláme. Za mikrofonem vaše ranní Rádio 2. Klára princezna Šedová
1: a Honza prostě Daněk.

0: krásně, je to tak, začalo nám léto. Počasí hlásí Klára Šedová.
1: Bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
2: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Byty dál prudce zdražují. Senát navrhl vyznamenat Kuberu či Donutila. Motivací hokejistů pro boj s Finskem i konec koučování pro Rulíka. S 6. hodinou jsou tu zprávy a Katka Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Ceny bytů zaznamenaly nové rekordy. Podle dat ČSOB indexu v prvním čtvrtletí meziročně podražily o 12,5% a rodinné domy o 9%. Nejrychleji šly nahoru ceny bytů ve Zlínském kraji. Rychle zdražují také stavební pozemky. Podle deníku Právo většina mladých lidí na vlastní bydlení nedosáhne. Za nedostupného označilo 55% mileniálů, tedy lidí mezi 32 a 43 lety. Stejně je na tom 59% generace Z, tedy narozených po roce 1995. Nemovitosti budou podle prognóz dál zdražovat. Sice by neměly ceny vyletět tak výrazně, zřejmě ale opět porostou rychleji než mzdy. Nastartovat výstavbu bytů má novela stavebního zákona, kterou se vláda snaží aktuálně prosadit ve sněmovně. Platit má od roku 2028. Senát schválil seznam nominovaných na státní vyznamenání. Mezi adepty na nejvyšší státní vyznamenání figurují zakladatelka Československého červeného kříže Alice Garrigue Masaryková, bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera nebo herci Miroslav Donutil, Arnošt Goldflam a Zlata Adamovská. Senát navrhl letos vyznamenat 110 osobností, zatím nejvíce jich nominoval předloni, a to 125 v rámci 114 nominací, ze kterých některé byly společné pro více adeptů. Jedna z nich se týkala šestičlenné odbojové skupiny Bratří Mašínů, které horní parlamentní komora stejně jako loni nenavrhla. Prezident Petr Pavel dal opakovaně najevo, že by měl s jejich oceněním problém. Zhruba 30 tisíc Čechů žije s roztroušenou sklerózou. Právě na dnešek připadá její světový den, který v tuzemsku připomíná akce Rozsvěťme Česko. Zavítá do mnoha měst a začíná setkáním na spodní straně pražského Václavského náměstí.
4: Akce se podle ředitelky nadačního fondu Impuls Jitky Špánkové koná od 10 do 5.
5: Jednak tam bude probíhat benefiční prodej květin, které budete moct zasadit na podporu právě psychofyzioterapie, vědy a výzkumu, ale současně se tam můžete dozvědět, co to roztroušená skleróza je, jak by se měli pacienti vlastně chovat.
4: Setkání chce zaujmout širokou veřejnost. Přijít si na šikovné novinky, ale mohou i sami pacienti nebo jejich rodiny. Jak totiž dodává neuroložka z Všeobecné fakultní nemocnice Dana Horáková, něco je nutné stále připomínat.
6: Pacient musí pochopit, že léčba preventivní, to znamená, přestože jakoby mu nic není, tak ty léky musí brát. A ještě chci zdůraznit, je to i o životním stylu, aby přestali kouřit, aby se starali o svou kondici, cvičili, zdravá výživa, vitamín D, a to je skoro stejně důležité jak ty léky.
4: Léčba roztroušené sklerózy dělá zásadní pokrok. Zbavit se nemoci stále neumíme. Dříve běžné invaliditě se ale mnozí pacienti vyhýbají i v seniorském věku. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
2: S Impulzem na hokej.
3: Čtvrtfinále našich hokejistů s Finskem bude zásadní i pro trenéra. Radim Rulík se na tomto šampionátu s českou reprezentací loučí. Jak nám řekl kapitán Roman Červenka, i proto by chtěli hráči uhrát nějaký pěkný výsledek. V případě vítězství nad Finskem by postoupili do bojů o medaile.
7: Samozřejmě prožili jsme spolu tu krásnou Prahu, takže to jsou prostě vzpomínky na furt, a to, že teďka Radim končí, neznamená, že se nemusí nikdy vrátit, ale samozřejmě teďka pro tu chvíli bychom hrozně rádi se rozloučili nějakým úspěchem, ale samozřejmě víme, jak je to těžký. No?
3: Další trenérská štace Radima Rulíka míří do extraligového Kladna.
0: Kdo je u vás doma největší hokejka, ptáme se. Kačenko.
8: Můj manžel.
0: Klárko.
9: Syn.
0: U nás nikdo. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, ozvat se můžete i vy a odpovědět.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: klidně k tomu můžete přidat i svoji trenérskou analýzu a nahrát ji třeba přes aplikaci Rádia Impuls. Do ranního tématu hned pomalování od divokých bylů. Krásné ráno, 4 minuty po 6. hodině.

0: lásky nás tří. Belief od Cher, tady máme jako další v pořadí. Tady jsou Impulzovi a v hudebním programu budeme pokračovat hned po ranním tématu, protože dneska svoláváme hokejový národ. Odpoledne to přijde Česku versus Finsko, čtvrtfinále mistrovství světa Curych 16-20. Kdo je u vás doma největší hokejka? Co u Petry?
1: Já jsem přesvědčená o tom, že u nás doma jsem samozřejmě největší hokejka já, že jo. Fandím jako blázen, křičím, obtěžuju tím sousedy, no ale to je jejich problém. Já si teda myslím, že největší hokejka jsem i u nás v práci, jo. Mezi chlapama jsme si to najeli, sázíme. Oni ze mě mají srandu, protože když mi to náhodou vyjde ten typ, no tak říkají, že to vlastně není možný, protože já jsem úplně pitomá, že jo. A hlavně jsem ženská. No ale co, ženský tomu taky rozumí.
0: Posluchač Martin.
2: Já to řeknu asi takhle. Pokud ty kluci chtějí a mají to srdíčko a chtějí něco dokázat, tak je porazí. Pokud ne, tak je neporazí. Chce to mít obrovskou vůli, makat a pak to dokážou. A já jim věřím.
0: Jsme rodina se musí podporovat, Martine, takže pojďme podpořit kluky, pošleme jim další písničku a hlavně budeme fandit, víš, tam to jde ve smíru.
3: No ale to není jenom o tom, jako mít srdíčko a věřit si, že jo. Oni si taky věří a taky mají srdíčko, naši soupeři. I nepřítel má svýho boha. Jo, známe to. Takže držíme si palce a věříme. Všichni do toho dají maximum.
0: Chceš tím naznačit, že potřebujeme taky trošku toho štěstíčka?
3: No jo, a je srdíčka. To kulatý.
0: Čtvrtek 28. května. Halo, tady Impulzově. Jak to vidíte, že to dopadne? Vytipněte si klidně i výsledek. Nahrajte to přes aplikaci Rádia Impuls jako naši posluchači. Případně nám zprávy můžete posílat WhatsAppem a to i textově. Číslo máme 605 222 007. Klára Šedová
3: a Honza Daněk.
0: A konečně Šer.

0: Dnes vysílá hokejová rodina. Kdo je u vás doma největší hokejka? Ptají se Klárka s Honzou Braním tématu.
1: U nás fandí celá rodina. Takové to přihraj, nech ho, nestrkej do něj. Moje dcera vždycky říká, mami, neřvi, oni tě stejně neslyší. Fandit budeme doma a moc držíme klukům palce, aby to letos cinklo, to nám napsala Stáňa. Stáňo, děkujeme za vaši krásnou zprávu. Jen si to užijte, když už je to jednou za rok, že jo, tak co? No a Patrik píše, že drží palce českým hokejistům a že vyhrajeme 3-2. Teda Patrik to píše ve slovenštině. O to víc si toho vážíme, Patriku, že fandíte právě nám.
0: 605 222 007 je náš radio WhatsApp. Vážná nehoda osobního auta s cyklistou překáží na příjezdu do Ostravy. Víc v dopravě 007. Za chvilku.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza Daněk. Nebezpečnou situaci hlásíte z brněnské dálnice.
2: Jednička 126 km ve směru na Prahu. Turecký kamion praskla pneumatika, válí to prostřed dálnice, brzdí se tady, tak opatrně, až do toho nevlítnete.
1: Agente, moc děkujeme za nahlášení. Nehoda osobního auta s cyklistou překáží na příjezdu do Ostravy. Připravte se na zdržení, je to ve směru z Hlučína. Na Písecku na výjezdu z Veselíčka směrem do Milevska zasouhají záchranáři u nehody osobního auta s motorkou. A v Praze to jede pomalu ve Štěrboholské spojce, a to směrem k Barandáku, a v Liberecké před Bulovkou ve směru do centra. Taylor Swift vám teďka dělá radost.
3: A zuřivec taky přijde.
1: S čím?
3: No a neuvěřitelný, budeme se učit finsky.
1: Ježiši.

0: Rádia Impuls.
1: Hraje se mistrovství světa v hokeji, kdo by to nevěděl, tak jenom připomínám. No a dnes Česko-Finsko. A ať jsme připraveni, je potřeba znát malinko, a úplně jako malinko základy prostě té finštiny. Je to dobrý. A od toho máme Zuřivce. Aleši, dobré ráno.
2: Impulzovi krásné dobré ráno, já vás zdravím ze severského centra v Praze, je to Praha 1 a to severské centrum tady je to jazyková škola, která se zabývá severskými jazyky, jak jinak samozřejmě. Takže začneme islandština, je tam norština, švédština, finština, kvůli té jsem tady dneska, a dánština. A já jsem tady kvůli finštině s jazykovou lektorkou a překladatelkou Kateřinou Šimáňovou. Katko, krásné dobré ráno.
3: Huva huomenta.
2: To je to zvláštní, takový, to je úplně něco jiného, než by člověk vlastně znal tady z okolí někde.
3: To jo. Vlastně finština patří mezi uralské jazyky, potom už mezi ugrofinské jazyky a vlastně v Evropě nemá moc příbuzných. Vlastně nejbližší z takových těch velkých jazyků je estonština, potom ještě maďarština, ale to už je docela daleko, takže Maďar a Finci rozhodně rozumět nebudou, když se potkají.
2: Teďka mi řekněte, jak se stane, že se dáma jako vy dostane k finštině?
3: Tak začalo to už asi na střední škole jako, a ten příběh má hodně lidí, co se věnují finštině podobný, a začalo to tedy finským metalem, který jsme hodně s kamarádkami poslouchali. A mně se to hrozně líbilo. Oni sice většinou ty kapely zpívají anglicky, ale některé i finsky, a ten jazyk byl takový prostě zvláštní.
2: Tak a teďka vy jste mi to říkala, dobré ráno, tak ještě pojďme jednou.
3: Je to huva.
2: Huva.
3: Huomenta.
2: Huomenta, to znamená huva, to bude nějaký dobré. A ráno je huomenta je ráno.
3: Toto slovo je takové, to je trošku zvláštní, že vlastně ráno se řekne ámu, ale pouze tady v tomto pozdravu se používá tady toto huomenta. Slovo vlastně huomenta, a to ještě ani není jakoby první pád. Finština má hodně pádů a tohle je jeden z nich. Takže je to ještě taková jako zajímavost.
2: Impulzový huva huomenta, tak trošku asi ten jazyk nebo ten akcent nebude úplně nejlepší.
3: Ale to se natrénuje. Tady to Y často dělá, to je takové problematické.
2: A pochopili by to Finové.
3: Určitě.
2: Snad to pochopí dneska večer v tom zápase s Českou republikou ve Švýcarsku na mistrovství světa. A Impulzový tohle je Kateřina Šimáňová, překladatelka, jazyková lektorka v severském centru tady v Praze. Kateřino, zatím dobré ráno a za hodinu naslyšenou.
3: Nehdan, kůlemín.
1: Huva, huomenta, víš, jak mi to zní?
4: Huva, huomenta.
1: Huva, huomenta, kdo si dá mentolku? Kdo si dá mentolku, dáš mentolku?
4: Já bych si dal, a víš, jak se řekne dneska vás vypráskáme?
1: No tak to chci vědět.
4: Počkej, já to zkusím, tak aby to... Co mi to oprávtilo, tohle je tak nespolehlivý ty stroje. No,
1: až jsem slyšela mehat.
4: Mehat, no, ale teď se mi to zase obrátilo.
1: Mehat.
4: Takže...
1: No
4: právě.
5: Mehakka mesinuttanen.
4: Dneska vás vypráskáme. Skutečně. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Elánina

0: Tak na Lečisto zkoušíme točit vždycky naším výherním kolem, na kterém může padnout každý den až 100 000 korun. A teď poprosím Klárku, kdyby se zvedla ze stoličky a zkusila na Lečisto.
1: Smolík dneska teďka,
0: dneska, no, tak nemusíš to připomínat zrovna všem, jako říká.
1: Tak vypadl smolík.
0: Dobře, dobře, už to říkala Klárko. Teď se prosím zvedni a zajdi ke kolu a zkus to ty.
1: Uvidíme, jestli to bude Klárinko, lepší než smolík.
0: Prosím tě, Klárinko, zkus to. Já tě normálně plácnu po zadku. Když budeš takhle zlobivá. A Klárka je dneska dvojnásobná.
1: No vidíte, Honzík vypadl smolík a mě dvojnásobek.
0: Když budete chtít, milí posluchači, a necháte si zatočit kolem dneska v oblíbené ranní hře o peníze o 100 000 korun, volte raději Kláru, má šťastnější ruku, ale to neznamená, že se to třeba neobrátí a Klárce tam ten smolík nespadne, protože, jak jistě všichni víme, v posledním měsíci tam spadla asi 4x.
1: Je to pravda. Klára Smolík-Šedová. Ne, princezna, Klára Smolík-Šedová. Každopádně, pojďme na počasí. Dneska bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. A teď víme, že v Horní Plané je aktuálně 9 stupňů, napsala nám Dana. A Zdeněk píše z Broumova, tam je 12, bez větří a všem přeje pěkný den. Zdeňku, děkujeme moc za vaši zprávu a děkujeme za všechny vaše zprávy na náš WhatsApp 65 222 007, ať už jsou o počasí, a nebo o hokeji.
0: A protože i vy patříte do rodiny, tak se klidně celá rodina přihlaste do halo tady Impulzovi a hrajte si s náma. Partnerem je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Zítra vychází týdeník Téma. Léčivá síla přírody. Beta-glukany, tajná zbraň hub, kvasinek a obilovin. Jak a na jaké potíže fungují a jak si v lékárně vybrat ty správné. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planého.
6: Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusili, 1-0.
7: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29. 5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
13: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
14: Víte, že sen obvykle trvá mezi 25 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4.

0: Nové obranné údery v jižním Iránu. Teplotní rekordy zvedají prodej klimatizací bazénů i opalovacích krémů. Ve Zlíně začíná mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, který nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí. Francouzské úřady obvinily dva mladistvé z vraždy 11-letého chlapce. A české hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku.
1: Sedne a 3 minuty za okamžik. V pořadu Úsměv prosím uslyšíte, že zamilovanost nepomine ani po 31 letech. S tímto případem vás obeznámí Klára Šedová
2: a Honza Daněk.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Halo.

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Prosím.
2: Prostě dobrý den, my jsme na vás dostali kontakt od manželky Táni. Tady jsou Klára a Halo, tady Impulzovi. Dobrý den.
3: Dobrý den. Máme vám říct,
2: že jste skvělý manžílek.
1: To je úplně vynikající od ní.
4: Ona nám ještě napsala, že jste rostíček pro ní.
1: Ano, jsem.
4: Říká vám tak, jo?
1: Je to moje zlatíčko, jsem s ní už 31 let a stále jak čerstvě zamilován.
2: Neskutečný, že vám to takhle drží.
1: Drží. Je to všecko vynikající a strašně moc miluji.
2: Napsala nám, že jste tak šikovný, že je škoda mít jednu ženu, tak máte ji, dceru a ještě maminku. Prý se staráte o tři.
1: Ano. A ještě navíc příští týden v sobotu dceru vdává.
4: To je hezký. Takže do rodiny konečně přijmete dalšího chlapa.
1: Ano, samozřejmě. On už v té rodině teda 3 roky je, ale teď bude oficiálně.
4: Jo,

0: No, prozradila nám, že jste se seznámili v tanečních a mě by zajímalo, jaký to bylo, to seznámení.
1: Jaký to bylo? Tak jak v tanečních. Kluci si měli vybírat holky, tak jsem přejel očima na jednu stranu, na druhou stranu a bylo vybráno. Byla přímo naproti mě.
2: Tušil jste tehdy, že z toho, že si půjdete zatancovat, se stane tanec do konce života?
1: Tehdy jsem to netušil, ale dospělo to k tomu, že to tak vychází. A doufám, že to ještě hodně dlouho bude trvat.
0: Máme z toho radost, pojďte jí na závěr ještě říct pár hezkých slov.
1: Zlatíčko, strašně moc miluju a doufám, že to bude trvat dál.
2: Nádherný, děkujeme za to, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky, nashledanou.
3: Rádio Impuls, radost ze života.

0: jsme hráli skupinu Scooter a tady tuhle tu jako něžnou baladu, ale oni mají takový rychlejší věci. Já bych si kolikrát střihnul po ránu rychlejší věci. Teda, Klárinko, ty ne?
1: Ne, tak už to mě
0: nějak jako...
1: Je mi příjemně, hlavně se to líbí.
0: Jo, je to volný teďka. Já bych trošku zrychlil, tak další po dopravě Leporello od Evy Farné, anebo State to Squad.
1: A když jsi u toho stříhání, tak já jsem psala svojí kamarádce Monče, která mi dělá vlasy už minulej týden, že bych potřebovala melír. Ona mi říká, jen dostříhám a domluvíme se na termínu, už je to týden, Moniko. To je u toho stříhání. Víš, jak jsi říkal, stříhnem si, tak jsem si vzpomněla. No a zpátky k tomu, co nás čeká. Hele, víš, co tě udrží mladým?
0: Když procvičuješ mozek nějakým způsobem.
1: Přesně tak. A proto taky máme pana profesora, který nás udržuje mladým, páč nám procvičuje ty naše hlavinky.
0: A jak bude procvičovat za chvilku? Všeobecný přehled je základ mezilidské komunikace, tak poslouchejte pozorně. Ale ještě předtím nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a taky můžete reagovat na naši otázku, kdo je u vás doma největší hokejka. Dneska svoláváme hokejový národ. Budeme fandit v 16.20.
2: Má pod palcem celou republiku. Po našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
3: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
2: Co ti tady přináší největší radost?
3: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
3: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
2: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
4: Pomalu otevíráš oči.
2: Hrajeme non-stop.

0: mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Dobré ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka popojíždí se na D8 ve směru do Prahy mezi 7. a 5. kilometrem. V Praze se bouralo ve Strakonické směrem do centra, u Malé Chuchle kolona má 3 kilometry. Pomalu to je na jižní spojce v směrem na Černák a ve východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholi. Uspává se Pražský okruh z obou směrů, hlavně před Ořechem, na Domažlicku na výjezdu z Draženova směrem do Klenčí. Bouralo osobní auto s nákladním. Profici z Global Assistant hlásí bouračku na Písecku na výjezdu z Veselíčka směrem do Milevska a na D1 před Brnem směrem z Prahy. Vázne provoz mezi 180. a 196. kilometrem. Patříte do rodiny a rodina se vzájemně podporuje a informuje, takže kdyby se něco stalo, víte kam to nahlásit. Nahrajte vzkaz, dopravní vzkaz přes aplikaci Impulzu.

0: zpátek dáš mi.
1: Pokud posloucháte právě teďka za volantem, stačí napsat jedu na 605-222-007, to je náš rádiový WhatsApp. A my vám zavoláme zpátky a zahrajeme písničku Na cestu. Takže jedu právě teď na 605-222-007. Voláme zpátky a zahrajeme si.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi a s náma ve vysílání by teďka měl být Standa. Slyšíme se, Stando?
1: Slyšíme se.
0: Dobrý den, vítejte u nás. My máme s Klárkou dotaz. Vy jste napsal, že jedu a fotka přírody. Co to znamená?
1: To je fotka z Bublavy z vleku.
2: Z Bublavy?
0: Z vleku?
2: Z vleku.
1: Ano, z Bublavy, tam se lyžuje.
2: Jo. A teďka, Stando, kam jedete?
1: Teďka jedu do Německa do práce.
2: A co tam děláte?
1: V lese.
2: V lese? A co děláte v lese?
1: No tak s motorovkou a všechno jako vyřezávání, vysekávání, omlcování, stavění.
2: Vy jste dřevorubec?
1: No jakoby jo.
2: No tak to je boží.
1: V lese je dobře, semky potkáte. Včera mě ty vogo vyplešila jedna.
2: Jo, hele, a jste chlap jak hora?
1: Jo, 40 kilo, 120.
2: 120 kilo, no a počkejte, kolik centimetrů měříte?
1: Tak 1,90 mám, nejsem takový jako kulička.
2: Tak to jo, to je dobrý, to je akorát.
1: Ano, to je akorát.
0: Prosím vás, máte hodně jako nějak zesílený rádio, protože nám to tam chytá zpětnou vazbu, jestli byste si mohl to rádio stišit, malinko stišit, aby to nechytalo ozvěnu.
1: Jo.
0: Posloucháte Impuls pravidelně, nebo jste náš nový posluchač?
1: Poslouchám pravidelně, když jdu do práce.
0: To nás moc těší. Takže máte rád českou muziku?
1: Ano, prosím, mám rád českou muziku.
0: Co třeba Léto od Ivety Bartošové? Spravilo by náladu?
1: Spravilo by.
0: No,
1: na cestu do práce.
0: Já to věděl.
2: A Standi, co si tak zpíváte u toho, když kácíte ty stromy?
1: No, právě že nic, máte sluchátka na uších jako proti tomu hluku a klobrc, nebo jak se tomu říká.
2: Jo, a co vám jede v hlavě, když tak jako kácíte ty stromečky?
1: No nic, hlavně, ať se člověk nepořeže.
2: Jo, to je důležitý, to je pravda. Myslet na to, co děláte, je fakt super.
1: Ano, pravda, je to pravda. Důležitý.
0: Tak je s váma fajn pokec, já si myslím, že bychom to zvládli 5 minut dalších, ale už musíme hrát. Tak zatím ahoj!
2: A šťastnou cestu!
1: Děkuju, na skle, hezký den!
3: Písnička na cestu.

0: malinko náslačí čas, nedá se nic dělat. Klár, jaké bude počasí dneska?
1: Jasno až polojasno a teploty 21 až 25 stupňů.
0: Poslucháte Halo, tady Impulzavy.
2: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
3: Foukáme radost. V prodejnách Alby vám nafoukneme famózní balónky pro každou příležitost. Čísla, písmena, zvířátka, postavičky z pohádek s nápisem a dokonce i balónky chodící nebo tahací na kolečkách. Zaskočte do Alby a odneste si originální balónkovou kytici, se kterou vždycky ohromíte. Alby, děláme radost.
4: Karel Poborský desát, krásně to zkusili, 1-0!
5: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
17: O státní dluhopisy je obrovský zájem. Teplotní rekordy zvedají prodej klimatizací a bazénů. Hokejisté se připravují na čtvrtfinále s Finskem. Je 7 hodin. Začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
18: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
17: České státní dluhopisy jdou na dračku. Lidé si je zatím objednali v hodnotě za více jak 50 miliard korun. Oznámilo to ministerstvo financí s tím, že více než polovina z celkové sumy připadá na pětileté fixní dluhopisy s úrokem 4,5%. Zájem o dluhopisy republiky více než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard korun. Ministerstvo minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června. Obchodníci klimatizací a bazénů mají žně. S teplotními rekordy roste jejich prodej. Podle ČTK se zvýšil růst tohoto letního sortimentu o téměř 90%. Lidé také hojně nakupují opalovací krémy, zmrzliny nebo grilovací potřeby. Dnes zaznamenáme pokles teplot, nejčastěji naměříme mezi 20 a 25 stupni, zítra a o víkendu zase zamíří ke tropické třicítce, to už ale připlují mraky, které donesou přehánky a bouřky. Na pobyt v Českém Krumlově bude dlouho vzpomínat muž z Asie. Při odjezdu z hotelu začal postrádat tašku s penězi. Měl v ní v přepočtu více jak 200 tisíc korun. Okamžitě se rozběhla pátrací akce a ta podle serveru novinky.cz přinesla kuriózní zjištění. Tašku ležící na posteli omylem zabalila uklízečka do ložního prádla a vyhodila do sběrného koše. Tam se našla. Vedení hotelu už se za incident omluvilo a peníze muže vrátilo. Letiště v Bratislavě pracuje na nové letecké lince do Prahy. Oslovuje potenciální společnosti, které by do tohoto projektu šly. Momentálně se z Bratislavy létá do Košic a linka má velký úspěch, je ale podporovaná i státem.
7: Podobný model zvažují po společném rokovaní aj vlády Česka a Slovenska a pozitivně už zareagoval známý írský dopravca, který se stahuje z Viedne do Bratislavy a má bázované lietadlá v Prahe. To může být výhodou v případě technického problému. Ľahko je linku nahradiť iným lietadlom. Medzi oboma hlavnými mestami by sa mohlo začať lietať už v zime. Linka môže mať podľa odborníkov veľký potenciál aj na čisto komerčnej báze. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bratislava.
18: S Impulzem na hokej.
17: Česko dnes žije hokejem. Naše reprezentanty čeká na mistrovství světa čtvrtfinálový zápas proti Finsku. Na vyhlídky národního týmu se podíval reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
10: Pěkné ráno. Čtvrtfinále je pomyslnou linií, která na šampionátech rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. V případě postupu si hokejisté zahrají o medaile, pokud prohrajou, jedou domů. Velkým favoritem jsou Finové, a to i podle sázkových kanceláří. Ve skupině Severané prohráli jediný zápas s domácími Švýcary. Naši hokejisté ale ukázali, že jim to víc sedí proti silnějším soupeřům. Bilance z posledních 10 zápasů je navíc vyrovnaná 5-5. Pak je tu faktor stěhování. Zatímco Finové balit bagáž nemuseli, náš národní tým se po základní skupině ve Friburgu přesouval do Curychu, kde se dnes čtvrtfinále odehraje. Utkání začíná v 16:20. Hokejem žije také naše vysílání. V ranním tématu se ptáme i na vaše tipy. Nahrávat je můžete třeba přes žlutou mobilní aplikaci. Já jsem Vítek Zábranský a pomyslné hokejky do ruky už zase berou Klára s Honzou.
0: Jak se řekne, dneska vás vypráskáme?
10: Netuším vůbec. No,
0: chytil jsi to?
10: Lehce, no.
0: Je to hrozně lehký a jednoduchý, podle mýho názoru.
10: Jaka misunitenen.
0: Vidíš, jak si učenlivý a šikovný kluk. Vítek Zábranský, posloucháte Halo tady Impulzovi. Mimochodem, kurz finštiny nabízí dneska taky zuřivý reportér, který se nám přihlásí už za malou chviličku. A za mikrofonem samozřejmě Klára Princezna Šedová.
1: A Honza Prostě Daněk.
0: Přesně. A taky zakázané uvolnění Michala Hrůzy v našem hudebním programu. 4 minuty po 7 hodině. Krásné ráno.
18: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: hokejovou rodinu. Dneska v 16.20 hrajeme na šampionátu proti Finům. Jak to vidíte?
1: Tak já to mám takový jednoduchý, protože fotbal, hokej, ani žádný jiný sport mě vůbec nezajímá. Nekoukám celý rok na nic. Samozřejmě, když je mistrovství světa, samozřejmě fandím nám, že jo? Přeju to klukům, prostě přeju to nám všem, ale nekoukám se na to. Prostě vždycky ráno, když to po tom zápase, tak se pojám na zprávy a když to dopadlo dobře, tak řeknu jo, jo, zase jsme o kousek blíž.
0: To byl posluchač Marek, máte to taky tak?
2: Radím. Tady je napsáno Lukáš, já říkám Radim.
0: Myslíš na nějakýho Radima?
2: Já žádnýho Radima neznám.
0: Tak já možná ti poradím, aby si přečetla toho Lukáše.
2: Na spolužáka v první třídě, ale to je jedno. Je jasný, že doma fandíme všichni a dnes to vidím na 4-2, maximálně 4-3 v prodloužení. Luky, no tak... Jasná zpráva.
0: 3-2 pro nás, hodně typujete dneska.
3: Ahoj impulzáci, no já si myslím, že dneska to skončí buď to 4-2 pro nás, anebo půjdeme do prodloužení 3-3 a 4-3 pro nás.
0: Jedeme dál.
4: Jsem fanda hokeje, fandím Čechům, tak doufám, že Zabci zabojujou a Finy prostě poštou domů.
0: Typněte si taky.
5: Co se týče hokeje s Finskem, tak mám pocit, že naši to projedou, jsem takový pesimista, ale nejvíc budou fandit moje dva vnučí. Máme tam 8 nováčků, nejsou špatný, ale brankář je slabší, prostě chybí hráče z Kanady. Děkuju, naschánou.
0: Svoláváme velkou hokejovou rodinu dneska do vysílání. Typněte si taky, kdo je u vás doma nebo v práci největší hokejka.
6: Záleží na brankáři, ale jinak jsme se se sousedama, s kterýma jdeme do hospudky na sledování hokeje a na dobré pivečko a tvarušky. Soudíme taky 3-2, 4-2 maximálně. A jinak vám děkuji za každé ranní vysílání, ať jsem v autobuse nebo doma. Vždycky mi po ránu zvednete náladu, protože jste úplně super dvojka.
0: To byl Vláďa z Ostravy, děkujeme moc.
7: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Ani nevíte, jakou radost nám to vždycky s Klárkou udělá, když se dozvíme, že vám děláme radost. Posíláme citronovník, to je trošku kyselejší, pravda, ale písnička je to hezká. 10 minut po 7. Klára Šedová.
2: A Honza Raněk.
0: Halo, tady Impulzovi.

0: Patříte do rádiové rodiny a tak dneska nezapomeňte na úsměv a radost. Je to základ a úsměv sluší každému.
1: Jo, jo, je to tak. A já mám, prosím tě, od rána tady takový jako problém. Já tady mám pavučinu, jo? Od mikrofonu se táhla někam doprava, jsem viděla, a furt jsem jí sledovala takovou úplně jako mikro, takže to musel být úplně jako šumudla pavučiček, to tady vyrobil. No a teďka, jak tady byl Vítek na zprávy, tak ona, ta pavučina, asi vedla k jeho mikrofonu, on jak s ním pohnul, tak se přetrhla a teďka mi to tady vlaje nad hlavou a já jsem úplně jako fascinovaná tím, jak to tady vlaje.
0: Vidíte, jak se dokáže žena radovat z drobnostky? Žádný hezka. Drahý kabelky, drahý auta, drahý večeře, stačí pavučinka malinkatý pavoučka a možná i kvalitní a dobrý hokejový výsledek dneska odpoledne a bude šťastná domácnost. 3-2 nebo 4-2? Jak to asi dopadne? Pište dál na WhatsApp. Prosím, napište to. 605 222 007. Jak to dneska vidíte vy?
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Would you dance?

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravíme dopravní rodinu. Tady je Honza Raněk a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Bouralo se na D1 na 136. kilometru před Měřínem směrem do Prahy. Kolona měří přes kilometr. Popojíždí se také před Brnem směrem z Prahy. V hlavním městě se zdržíte ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholi v Liberecké do centra a ve Strakonické před Malou Chuchlí. Ucpaný je v obou směrech také pražský okruh před Ořechem. Víc než kilometrová kolona je na 35 z Liberce do Turnova a v Ostravě si postojíte v obou směrech v Rudné u Svinova. Z dopravy všechno, kdybyste měli doplňující informaci, jsem s ní.
2: Víš, jak řekneme Finům, že dostanou klepec?
1: Je to strašně složitý, mám to tady.
2: Já to nevím, ale Zuřivec nám to řekne, protože on se vypravil na kurzy finštiny a tak jim to všechno poví.
1: Dneska vás vypráskáme z ní takhle.
2: No a já slyším akorát bla bla bla bla bla.
1: Mehakka mesinutanen.
2: Máš hrozný talent na ty jazyky.
1: Já vím.
2: A já opravdu slyším v hlavě jenom bla bla bla a ty to dokážeš zopakovat.

0: Rádia Impuls.
1: Jdeme na Finy. V plný palbě.
2: Jáško, mimo ti vole křičí.
1: Ježiš, ale úplně strašně moc je rozčtvrtíme. Teda jako doufáme, jo? A Zuřivec teda se rozhodl taky, že budeme čtvrtit Finy. A k tomu se rozhodl, že jim to řekne finsky.
2: Přesně, že bude fandit ve finštině.
1: No tak pojďme na to, Aleši, dobré ráno.
2: Jasné, dobré ráno.
3: Impulzovi znovu krásné dobré ráno ze Severského centra v Praze, na Praze 1 konkrétně, tady je jazyková škola, která se zabývá severskými jazyky, a to je islandština, norština, švédština, dánština a taky finština, a kvůli té tady jsem, a jsem tady s jazykovou lektorkou tady ze Severského centra, a to je Kateřina Šimáňová. Kateřino, huvá huomenta.
4: Huvá huomenta.
3: Huvá huomenta, rozumíme si, ano. Tak to je taková moje první tady fráze, dobré ráno. A teďka pojďme si říct, my teda tady s Impulzovi máme takový heslo, už to tady s náma jde jako dlouhé roky, a to je halo tady Impulzovi, výherní heslo našeho rána. Dobře. Jak se řekne halo tady Impulzovi?
4: Tak já bych asi řekla halo, tasa impulsit.
3: Halo.
4: Halo, potom tady jako tasa, časovanými
3: an. Tasa.
4: Jo, tady. A Impulzovi, tak překlad jmén je docela takové náročné, ale klidně bych to dala jako do prvního pádu v češtině jako impuls, tak impulsit.
3: Halo, tady Impulzově je halo, tasa impulsit.
4: Jo? Sihuva. Velmi Sihuva. Dobře.
3: Sihuva. Jak jste se jí dlouho učila, abyste se krásně domluvila ve Finsku potom, jo, následně?
4: Tak v podstatě dá se říct, že já jsem poprvé do Finska na Erasmus vyjela po 2 letech studia a v podstatě jsem se domluvila jenom finsky.
3: Takže vlastně v Česku, s naučenou finštinou v Česku, ano, po dvou letech jste se krásně domluvila, ale vy jste nadaná pravděpodobně na jazyky.
4: A taky samozřejmě na té vysoké škole se tomu člověk věnuje v podstatě na plný úvazek.
3: Ještě poslední věc v tomto stupu, zajímá mě vlastně rozdíl mezi finským mužem a českým mužem. Takový, jako byste chtěla najít nějaký základní rys.
4: Základní rys? Tak jako samozřejmě se tak těžko zobecňuje, ale přijde mi, že asi finští muži méně mluví.
3: Impulzovi ještě jednou Severské centrum Praha 1, tady je jazyková škola, která se zabývá mimo jiné i finštinou, a já jsem tady s jazykovou lektorkou a překladatelkou Kateřinou Šimáňovou. Za hodinu se naslyšenou, Katko.
4: Kulemín.
3: Kulemín.
2: Paní Kateřina.
1: Kulemín, nebo co říkala?
2: Kulemín.
1: Kulemín.
2: Přestaň, Klárko. Paní Kateřina, jak řekla? Je, Aleš, jaký je rozdíl mezi českým a finským mužem? A paní Kateřina si změřila Zuřivce a říkala, no, finští muži méně mluví. To bylo něco na našeho Zuřivce. Takže, alo, tessa, impulsit. Halo, tady Impulzovi. Tohle heslo platí i dneska, ale ne ve finštině.

0: Je nejvyšší čas zeptat se. Kláro, jak to s tebou vypadá?
1: Tak dneska, 28. května, má svátek Willem, jo? A všichni víme, že dítě odjelo na školu v přírodě, Vilík, že jo, taky Willem. A já jsem včera psala paní Čelce, že bych chtěla dneska Vilíkovi zavolat, oni sebou nemají mobilní telefony, za což jsem teda strašně ráda. No ale paní Čelka mi neodpověděla, takže já Vilíkovi nebudu moc popřát k svátku, popřeju mu teda, až se zítra vrátí. A chtěla bych takhle popřát všem ostatním Willemům. Aspoň jako za toho našeho Vilíka, tak Vilémové, Vilíkové, Vildové, všechno nejlepší k svátku.
2: Není tě smutno jako mamči, že
1: no tak to víš, že je mi smutno, je, no je, je. Ale tvářím se statečně. Nebuď včerejší,
0: no tak Kláro. Statečná Klárka, které je smutno po synovi. Ach jo, jak krásné to je. Každopádně počkej, třeba příští týden ve středu, co budeš říkat, jsem zvědavý.
1: A už aby
0: zase někam odjel. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty dneska 21 až 25 stupňů Celsia.
1: 10 stupňů nám hlásí Kristýnka z Olomouce, děkujem za to. A Ola v Hoticích u Lišova má taky 10 a píše, že sluníčko. I Ole, děkujeme a vypište dál na náš WhatsApp 605 222 007.
0: Malinko se přechladilo, na rozdíl třeba od předchozích dnů. Mě je teda docela kosa, vzal jsem si kraťásky dneska.
1: Piu byla kosa.
0: A ty jsi vzala svetr
1: já
0: dokonce
1: svetr
0: na sebe.
1: No.
0: Neskutečný, jak je u vás, pište dál.
3: Vtip Vlasty Korce. Popíjet doma místo v baru je docela nebezpečný. Představte si, já jsem včera málem požádal svou vlastní ženu o telefonní číslo.
4: Zítra vychází týdeník Téma. Léčivá síla přírody. Beta-glukany, tajná zbraň hub, kvasinek a obilovin. Jak a na jaké potíže fungují a jak si v lékárně vybrat ty správné. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
5: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
10: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: Dvě minuty po půl osmé posloucháte zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Zájem lidí o státní dluhopisy už přesáhl 50 miliard korun, tedy více než dvojnásobek předpokládaného objemu emise. Ministr dopravy Bednárik vyzval obce k hledání pozemků pro vážení kamionů. Polská policie dopadla podezřele z desítek falešných poplachů, jejich štrčem se stal vůdce opozice Jaroslav Kačinský. Požár v internátě dívčí škole v Keni si vyžádal nejméně 10 životů a fotbalisté Slovácka otočili první barážový zápas v Brně nad Artisem, vyhráli 4-1.
0: Klára s Honzou svolávají hokejovou rodinu. Typujete výsledek, jak to dneska odpoledne v půl pátý dopadne. 3-2, 4-2, dokonce 1-4 pro Finy. Typuje náš posluchač Petr. No...

0: Jak tipujete výsledek dneska v hokeji na světovém šampionátu? Hrajeme s Finy 16:20. Jsme přitom, zvoláváme hokejovou rodinu a ptáme se i vás na váš ranní pohled. Ozvali se nám naši posluchači přes aplikaci, třeba Hanka.
1: Dobré ráno, tak já jsem obrovský fanda hokeje, teď už se dívám jenom sama a myslím si, že to bude v prodloužení 5-4 pro nás, pro Česko, a když prodloužení nebude, tak 4-3. Věřím našim klukům.
0: Kdo je u vás doma nebo v práci největší hokejka a kolik typujete výsledek, Martin?
2: Já to řeknu asi takhle. Pokud ty kluci chtějí a mají to srdíčko a chtějí něco dokázat, tak je porazí. Pokud ne, tak je neporazí. Chce to mít obrovskou vůli, makat a pak to dokážou. A já jim věřím.
0: Svoláváme hokejový národ a vy se vyjádřete taky přes aplikaci nebo WhatsAppem. Náš radio WhatsApp má číslo 605-222-007.
3: Rostě napsal. Nejsem ten typický český mudrlant a trenér. Fandím vždy, i když se nedaří. A dnes tipuju, že 4-2 vyhrajeme. Martin napsal, že to bude 2-2 a že pak na nájezdy vyhrajeme. No a Helenka napsala, fandím. V průběhu hokejových zápasů se můj obývací pokoj mění ve stadion. Křičím, tleskám. Manžel ten radši odchází na ryby. Helenko, já to naprosto chápu. Ať si jde, že jo. Po mě hezky mlčej a je klid.
0: Ozvěte se taky. Svoláváme králím všechny fanoušky hokeje. Čím víc pozitivní a radostné energie vyšlete, tím víc to určitě pomůže i našim chlapcům soustředit se na výkon. Tak se nezapomeňte ozvat. 605-222-007 Radio WhatsApp.
4: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzově.

0: Kdo všechno patří do rodiny Impulzových, tak kromě pejska a kočičky, které vydáte na billboardech, je to taky teta Bobílková nebo zuřivý reportér Aleš Rušička jako náš, jak bych to řekl,
1: nezvedený synek.
0: Nepovedený a...
1: Nepovedený, ale nezvedený.
0: Dobře, synek, dobře. Pak Klára Šedová, Honza Daněk, to víte, znáte a rozhodně tam patří pan profesor, je novým členem naší rádiové rodiny. Já jsem přemýšlel nad tím, slovo profesor vychází určitě z latiny, jak bychom mu mohli říkat jako jinak než profesor, třeba akademický kouzelník, nebo chodící encyklopedie, Klárko, nebo... Pán křídové mlhy, protože tabule je jeho království. Nebo šéf akademické džungle. Taky v pořádku. Dobrý přívlastky nebo blbý?
1: No, co ty myslíš? Poradila umělá inteligence.
0: Ne, vůbec, já jsem si to včera vypisoval.
1: Ale prosím tě, neleži.
0: No, vlastníš, já nepoužívám umělou inteligenci. V životě jsem tady nepoužil umělou inteligenci.
1: Slyšíte
0: jedině, když jsem se... Jedině jsem se jednou zeptal, kdo je Klára. Vážně, věřte mě, nevěřte jí. Zeptal jsem se, kdo je Klára, jednou jsem se zeptal umělé inteligence. Klára je křestní jméno, svatá Klára je zakladatelka Klarisek, žila ve 13. století. Klára z filmu, potom Klára Vytisková, to není asi tvoje příbuzná, viď? A pak už to po mně chtělo kontext. Kdybych mu napsal Klára Šedová, tak schválně by mě zajímalo, co by to vyjelo.
1: No, vidíš to, a pak, že neumíš umělou inteligencí.
0: Umím, ale já neříkám, že jsem se ptal na profesora. Takže, pan profesor Klára Šedová, už za malou chviličku v ranní vysílání na Impulzu.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, našel jsi už ráj na zemi?
5: Tak ten nacházím úplně všude, protože já bydlím v Brně ve Slatině a tam je pro mě ten první ráj a pak jsou to další ráje. Já miluji oblasti, které jsou v Pacifiku, zejména na ostrovech, takže třeba na Havaji anebo i v Indickém oceánu. Kdekoliv na světě se cítím rajsky, protože on se ten svět ke mně zatím takto příznivě staví.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné dobré ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dopravní nehoda překáží na D1 na 182. ve směru do Brna. Je tam 7-kilometrová kolona, nic příjemného. Tady je Honza Daněk a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pokračuju teďka přes ucpaný příjezd do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Stojí se na Pražském okruhu ve směru do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Kvůli tomu se zdržíte také na D5 před Prahou od 5. kilometru. Ve směru na letiště vázne provoz na okruhu mezi Jesenicí a Ořechem. Přímo v Praze vrcholí ranní špička, počítejte s časovou rezervou a 2-kilometrová kolona je na 35 z Liberce do Turnova před Hodkovicema. Zjistil jsem umělé inteligenci, co ví o Kláře Šedový, jo? Teda když už mě tam navnadila.
1: Jasně, já jsem mě navnadila, no.
0: Co víme, co o ní víme? Má ráda živé a radostné vysílání, její náladovka je Higher and Higher od Jackieho Wilsona.
1: Ano.
0: A v Impulzu oceňuje, že rádio dává radost.
1: No tak to je všechno správně.
0: Tak vidíš.
1: Higher and Higher.
0: Nekeca. A taky miluje písničku Čím to je, a to jsem ti připravil bez umělé inteligence já, protože vím, že ji máš ráda.
1: Máš pravdu.
0: No tak vidíš, jaká pak umělá inteligence.
1: Ještě, že tě mám.
0: Žádná umělá hmota tady neteče, jen líbezný úsměv a radost.

0: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Snad vám je trochu do zpěvu. Taková Marie Rotrová, to je paní zpěvačka. Na závěr jejich koncertů vždycky musí zaznít fantastická balada Lásko voníš deštěm. Marie si ale tenhle hit od někoho půjčila a vy určitě víte od koho. Byla to skupina Black Sabbath. Já se ptám ale na něco jiného. Kdo je autorem českého textu k té nádherné písničce Lásko voníš deštěm? A prosím, bez googlování.
2: Já to vím.
1: Jarek Nohavica. To je správná odpověď na mou otázku. A dlužno říci, že to napsal opravdu mistrně. A pokud by vás zajímala historie této balady v češtině, tak původně v 70. letech koupila Marie v Lublani na letišti desku Black Sabbath synům rockerům jako dárek a naštěstí si ji také poslechla a zamilovala do ní. A zbytek už znáte. A určitě rádi posloucháte. Pro dnešek končíme.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
3: Víte, jak se říká opakování matka moudrosti? Je to pravda, svatá pravda. A jestli chcete opakovat s panem profesorem, tak můžete, protože na našem webu impuls.cz najdete pana profesora a všechny jeho hodiny pěkně pokupě. Jako oni to nejsou hodiny, jo? Oni jsou to vlastně jako minuty. Hmm. Ale de facto jako ty znalosti odpovídají tomu, kde byste tu hodinu s ním strávili. Takže na našem webu impuls.cz a tam si všechno můžete zopáknout.
4: Pan profesor mluvil o Jarkovi Nohavicovi, já miluji jeho písničky, mám rád taky tuhle a myslím si, že se k těm takovým letním dnům, které máme, parádně hodí. Takže pokud se právě s rodinou chystáte třeba na výlet do Prahy, podejte manželce ruku a projděte si Václavák.
5: Auta různých značek, pozor dej, vyletí ptáček. Ještě jedno foto a pak adie. Zaplatíš svou útratu, čas příjezdů, čas návratu. Neděle večer, brzy osmá.

nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti.

zkraťme tu chvíli loučení. Však doma aspoň na vteřinu, až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Tady je vaše rádio rodina, náš rádio WhatsApp s číslem 605-222-007 sbírá vaše hokejové tipy, jak to dneska dopadne s Finy. Si můžete tipnout klidně hlasově i textově. A za okamžik pořadu úsměv prosím uslyšíte, že zamilovanost nemusí pominout ani po 31 letech. Přesvědčí vás o tom jeden skvělý pár, kterému jsme se dovolali v pořadu úsměv prosím.
1: A dneska bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
2: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tropické teploty si dají pauzu, Češi podceňují své plavecké dovednosti. Naši hokejisté brousí nože na Finy. S 8 hodinou jsou tu další zprávy a Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Od tropů si na pár dní odpočineme. Teploty by se do konce týdne měly pohybovat pod 30-stupňovou hranicí. Zároveň dorazí víc oblačnosti, která přinese přehánky a bouřky. Předpověď počasí sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
7: Pěkné ráno. Ještě v následujících hodinách bude obloha jako vymetená. Dnes a zítra nás čeká jasno nebo polojasno, tropy si ale dají pauzu. Naměříme kolem 25 stupňů. Zítra večer začnou na západ a severozápad Čech připlouvat první mraky. Půjde o předzvěst zataženějšího víkendu. V sobotu a v neděli se vyprahlá půda dočká vody. Meteorologové očekávají déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. V sobotu může napršet kolem 5 litrů vody na metr čtvereční. V neděli by měly být srážky ještě intenzivnější. V tuto chvíli ale dál v Praze a části Středočeského kraje platí zvýšené riziko vzniku požárů. Teploty o víkendu zůstanou poměrně vysoko, naměříme 23 až 28 stupňů. V podobném duchu začne také nový pracovní týden. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
6: Češi se jako plavci přeceňují. Každoročně se utopí asi 170 lidí, z toho průměrně 14 dětí. Je to víc, než kolik ročně utone obyvatel třeba přímořského Portugalska nebo Chorvatska. Za loňský rok podle Mladé fronty Dnes vyjížděli vodní záchranáři v Česku k 1025 případům tonutí. Devětkrát museli vodní záchranáři člověka resuscitovat. Podle prezidenta vodních záchranářů Davida Smejkala je na vině nepozornost, nedbalost i přeceňování vlastních sil. Na rozdíl od zahraničí u nás například prakticky nikdo nepoužívá vestu ani pás. Největším nepřítelem vodních radovánek je přitom podle Smejkala alkohol. Francii otřásá případ vraždy 11-letého chlapce. Francouzská prokuratura včera obvinila dva mladistvé. 16-letý chlapec a 15-letá dívka v neděli oběť uškrtili. Nyní jsou podle agentury AFP v předběžné vazbě. K činu se přiznali. Uvedli, že se chlapci chtěli pomstít, protože jim vzal rybářské námnady v hodnotě několika desítek eur. Mladiství byli obvinění z krádeže a z vraždy nezletilého. Podle státního zástupce se taková vražda trestá doživotním vězením. Ovšem, pokud se tohoto činu dopustí nezletilý, nemůže mu být uložený delší trest než 20 let.
2: s Impulzem na hokej.
6: Hokejoví fanoušci jsou v očekávání. Náš národní tým má před sebou klíčové utkání. Ve čtvrtfinále mistrovství světa se svěřenci trenéra Radima Rulíka střetnou s Finskem. Favoritem zápasu jsou i podle sázkových kanceláří Severané. Naši fanoušci ale věří, že silného soupeře dokážeme potrápit. Pozitivní byl v našem vysílání i Vasil Simkovič, který jezdí hokejisty roky podporovat v masce Fantomase.
8: Tak Fantomas musí věřit, že to je jasný, že jsem optimista a zrovna jsem vyplňoval ty, protože máme takovou interní firemní typárnu, tomu říkáme, tak jsem dal tip 5-2, že vyhrajem.
6: Utkání našich hokejistů proti Finsku začíná v Curychu v 16:20, zápas budeme ve vysílání podrobně sledovat. Indická Kalkata přijde o sochu Lionela Messiho. Poctu legendárního argentinského fotbalového útočníka musí odstranit, protože je nestabilní a kýve se. Nyní sochu nad rušnou silnicí přidržují lana. 21 metrů vysoké dílo bylo odhalené v prosinci loňského roku. Hráče spodobňuje s pohárem pro mistry světa nad hlavou. 38-letý Messi bude letos titul s Argentinou obhajovat. Mistrovství světa se zúčastní už po šesté.
0: Možná máte taky firemní nebo rodinnou typárnu, tak si tipněte, jak to dneska s těmi Finy dopadne. Zápas začíná v 16:20, svoláváme hokejovou rodinu, ale za chvilku ústně prosím. Klára Šedová
1: a Honza Daněk,
0: vaši ranní společníci.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: Rádio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Prosím.
2: Rostě, dobrý den, my jsme na vás dostali kontakt od manželky Táni. Tady jsou Klára Honza z Halo, tady Impulzovi. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Máme říct, že jste skvělý manželek.
1: Je, to je úplně vynikající od ní.
3: Ona nám ještě napsala, že jste rostíček pro ní.
1: Ano, jsem.
3: Říká vám tak, jo?
1: Je to moje zlatíčko,
3: je.
1: Jsem s ní už 31 let a stále jak čerstvě zamilován.
2: Neskutečný, že vám to takhle drží.
1: Drží. Je to všecko vynikající a strašně moc ji miluji.
2: Napsala nám, že jste tak šikovný, že je škoda mít jednu ženu, tak máte ji, dceru a ještě maminku, prý se staráte o otci.
1: Ano. A ještě navíc, příští týden v sobotu dceru vdávám.
3: To je hezký, takže do rodiny konečně přijmete dalšího chlapa.
1: Ano, samozřejmě. On už v té rodině teda 3 roky je, ale teď bude oficiálně.
3: Jo.
2: No, prozradila nám, že jste se seznámili v tanečních a mě by zajímalo, jaký to bylo, to seznámení.
1: Jaký to bylo? To je tak, jak v tanečních. Kluci si měli vybírat holky, tak jsem přejel očima na jednu stranu, na druhou stranu a bylo vybráno. Byla přímo naproti mě.
3: Tušil jste tehdy, že z toho, že si půjdete zatancovat, se stane tanec do konce života?
1: Tehdy jsem to netušil, ale dospělo to k tomu, že to tak vychází. A doufám, že to ještě hodně dlouho bude trvat.
2: Máme z toho radost. Pojďte jí na závěr ještě říct pár hezkých slov.
1: Zlatíčko, strašně moc tě miluju a doufám, že to bude trvat dál.
3: Nádherný, děkujeme za to. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky, nashledanou.
2: Naslyšenou.
3: Úsměv můžete šířit dál. Stačí, když nám napíšete na náš WhatsApp 605-222-007 nebo napíšete na e-mail impuls@impuls.cz a my to pošleme dál. Prostě je to dobrý dělat si radost.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Prosím, Hasmanda.
1: My vás, pane Hasmando, zdravíme. Tady jsou Klárka s Honzou. Zhalo tady Impulzovi.
2: Tomáši, halo, dobré ráno.
1: Teď je otázka, jestli to Tomáš zvládne a zavěsí, nebo s náma bude mluvit. A nebo bude mlčet.
0: Já vás zdravím, já jsem posílal dneska SMS-ku, jedu, já myslím, že si voláte.
1: Ne, no, tak ne, my voláme proto, aby jsme vám prostě a jednoduše dali penízky.
0: Je, no ale penízky nedostanu, protože...
1: Jste zapomněl na výherní heslo.
0: Jejda, tak jsem na vás myslel, vůbec nevadí.
1: A my na vás.
2: My na vás, ale vidíte, jak jsme my na vás mysleli?
1: Vidíte?
0: A ještě jsem dneska, právě jezdím autobusem, posílám ještě dneska vždycky z aplikace, jejda, no nevadí. No.
1: Protože my jsme rádio rodina a na svý člny myslíme pravidelně a pořád, tak jsme si řekli, uděláme chlapovi radost, řekne výherní heslo, bum, ještě tam padne betáno, jackpot a budeme mít všichni radost.
0: A bylo by to úplně super.
1: Bylo.
0: A ještě kolegom ukazuju, dívejte se, kdo mě volá. Říkám, to budou policajti, neoznačené číslo.
1: To si, ano, přesně tohle já říkám vždycky posluchačům, když tam bude skrytý, není to finančák ani Poldové, je to halo tady Impulzovi. Takže příště, až se přihlásíte do nového kola a bude vám volat skryté číslo, zvednete telefon a co řeknete?
0: Halo tady Impulzovi, 100%.
1: Neskutečný.
2: Pro jistotu všem. A je klid.
0: Pro jistotu, přesně.
1: Tomáši, moc vás tam zdravíme na Zlínskom. Mějte se nádherně.
0: Děkuju. Ještě dodám, jak dneska mám štěstí, protože mám dneska narozeniny, tak jste fakt zavolali úplně přesně.
2: Ježiš, to je všechno nejlepší. No tak rádi bychom vám ten betánoček potvytočili.
0: Děkuju, ale já mám dva chlapečky zdravé, paní úžasnou.
2: Tak jo, to je hlavně.
1: Víte co, já pošlu Klárku ke kolu, aby schválně na nečisto to zkusila, jenom tak jako z legrace. Pojď, když už máme ten přenos. Klárinka do toho drbla.
0: Zkuste to, Klárka, jak podívejte je známo, se. Mývá smolíky, ale...
2: Základ, no.
1: Základ, měl byste 10. Byl na svých 10.
0: Měl bych 10, jo. Ale super, ale říkám, jsme zdraví všichni, máme vás dva, takže taky super.
1: takže patříme do rodiny?
0: No, to víte, že jo.
1: To je boží, pozdravujte všechny, mějte se nádherně.
0: Určitě budu, taky se mějte.
2: Naslyšenou.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví vás Honza Daněk. Na D1 na 183. kilometr ve směru do Brna stojí porouchané osobní auto a je tam kvůli tomu 7-kilometrová fronta. Nehoda osobního auta s autobusem pak překáží na příjezdu do Brna z Pohořelic ve Vídeňské. Je to za sjezdem z D1 a je tam kvůli tomu 5-kilometrová řada. Plný zůstává i příjezd do jihomoravské metropole po bratislavské D2 od 3. kilometru. Pražský okruh směrem do Modletic popojíždí mezi Zličínem a Ořechem. V protisměru se zdržíte mezi Jesenicí a Barandovem. V Praze se stojí taky na příjezdech k Barandáku ve směru na Smíchov. V Dobříšská nám stojí před vjezdem do tunelu a stojí se ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholi. Ještě se bouralo také na trase z Prahy do Kladna u Buštěhradu, i tam se připravte na zdržení. Moc nás kolegu mrzí, že jsme dneska Tomášovi Hasmandovi nemohli dát alespoň těch 10 000 korun, když slaví 38. narozeniny. Tomáši, myslíme na vás, moc nás potěšila i vaše podpora a doufáme, že to v příštím kole vyjde. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
1: A přejeme moc, aby mu to v příštím kole halo tady Impulzovi zase vyšlo.
3: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do 5, sedět v práci jako mnozí se šéfem, co se po mně vozí.

0: Marek Ztracený, ať už je pátek, nebojte, dnes je čtvrtek 28. května, zítra to přijde.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Dnes odpoledne to přijde, čtvrtfinále mistrovství světa v hokeji. Česko-Finsko. No a Zuřivec se rozhodl pro tuhletu příležitost naučit se pár finských slovíček, ale já doufám v to, že to dopadne tak, že Finové se začnou učit česky.
0: Tak.
2: Každopádně, pojďme zpátky k finštině. Aleši, dobré ráno.
0: Ahoj.
3: Impulzovi znovu krásné dobré ráno ze Severského centra v Praze. Jsem na Praze 1, tady je Severské centrum, je jazyková škola, která se zabývá severskými jazyky, islandštinou, norštinou, švédštinou, dánštinou a samozřejmě finštinou. Kujte, tady jsem a jsem tady s jazykovou lektorkou a překladatelkou Kateřinou Šimáňovou. Katko, krásné dobré ráno ještě jednou. Teďka si to tak trošku jako zrekapitulujeme za to dnešní ráno, takže huomenta, to je dobré ráno. Tak, ještě budete mě teďka trošku kontrolovat, jo. Halo, to se impulsit?
4: To si hýba.
3: Je to tak správně? Halo, tady impulzovi, jo? Halo, to se impulsit.
4: Jo.
3: Tak, pointa toho, proč tady jsem, je ten hokej. Dneska večer Česká republika bude hrát s Finskem. Vlastně nejdůležitější zápas toho turnaje v podstatě. Češi mají slavné skandování, dneska se to používá i na fotbale, i na hokej. Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop. Dalo by se tohleto, to kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop, přeložit do finštiny, aby jsme to mohli jako finsky vyslat, aby to pochopili ty kluci?
4: Určitě by se dalo přeložit, nevím, jestli to bude znít tak dobře, takhle narychlo, když jako to přeložím vlastně doslova, tak ihminen, joka ei hyppää, ei ole tsekkiläinen.
3: Takže já to zkusím teda. Ihminen, joka ei hypa, ei ole tsekkiläinen.
4: Tsekkiläinen.
3: Tsekkiläinen. To je, kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop. Jo. Tak to zkusíme ještě jednou impulzovat, pojďte se mnou. A všichni, kdo se budete dneska večer dívat na hokej, tak to zkusíme dohromady. Tak já bych zkusil to říct do toho poskoku, jakoby, do toho rytmu. Kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop. Ihminen, joka ei hypa, ej, ole, tsekkiläinen. Tsekkiläinen. Je to dlouhé, ale je to dobré. My jsme rádi, že to slyšíme. Jo. Katko, těšilo mě moc, bylo mi ctí. Kulemín?
4: Kulemín.
3: Ja, to je naslyšenou, naviděnou.
4: A hej, hej, naschledanou.
3: Hej, hej, naschledanou. Impulzovi, hej, hej.
2: Hej, hej, je dobrý.
0: Jen mi dudáčku, hej.
2: A tsekkiläinen si pamatuju.
0: To je slovo Češi, ne? Tsekkiläinen.
2: No, asi. To je, kdo neskáče, není Čech, jsem rozhodla.
0: Rozhodla jsem. Prostě, Klára.

0: řekni to mému srdci, řekni, že jsem jediná, vyzývala Taylor Dane svoji lásku. Asi taky chtěla založit rodinu. Slucháte Halo, tady Impulsovi, dobré ráno vám přeji, vaše rádio rodina, do které patří taky Klára Šedová.
1: Normálně vydírala. Jo, ale my ženský občas býváme zoufalí.
0: Ty, to je přesně ono, to je ona, jako kdybys to zpívala ty.
1: Jo.
0: Jo, ta písnička.
1: No tak mi řekni, že mě máš rád.
0: Miluju tě.
1: Vydat,
0: teď posloucháš Šedá dámy do držky, ne? Až ho potkám někde. Na Dukalských hrdinů v 075.
1: No tak ještě řekni, kde budeš. Kolik hodin, přesně, ať to ví.
0: Ve čtyři otvíraj. Dost už, vracíme
1: bude
0: se.
1: Bude jasno, až pole jasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
0: Je to všechno. Dobře, děkuju, Klárko. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, tak se zase uklidníme. Dáš dneska mega dobrou náladu, se mi zdá. Takovou a mírně rejpavou ještě ke všemu. Tom na tobě miluju. Takže Rádio Rodina vysílá dál. Jeleni někde kolem, Eros Ramazzotti za malou chvilku. A taky naše dnešní ranní téma, protože národ typuje, jak dopadne dnešní zápas s Finy. A vy se můžete ozvat taky přes náš WhatsApp 605 222 007.
2: Zítra vychází týdeník téma Léčivá síla přírody. Beta-glukany, tajná zbraň hub, kvasinek a obilovin. Jak a na jaké potíže fungují a jak si v lékárně vybrat ty správné. Čtěte už zítra v týdeníku téma.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Karel Poborský desá. Krásně to zkusil 1-0.
5: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
15: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: 9:59 začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Krajský soud rozhodl o dalších dvou stížnostech na vazbu v souvislosti s teroristickým útokem na výrobní halu pardubické zbrojovky. Rozhodnutí zatím není veřejné. Policie našla uprchlého 29-letého vězně, který odešel z pracoviště poblíž věznice Jiřice na Nembursku. Uganda uzavřela kvůli ebole nejméně na 4 týdny hranice s Kongem. Asistent herce Matthewa Perryho dostal za podání smrtící dávky ketaminu herci 3 roky a 5 měsíců vězení. A žalobkyně v New Yorku a New Jersey prošetřují prodej vstupenek FIFA na mistrovství světa.
0: Klára, Honza, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Od rána se ptáme, kdo je u vás doma a v práci největší hokejka a jak to dneska s Finy dopadne. Začíná se v 16.20, ale vy můžete napsat dřív než ostatní na náš Radio WhatsApp.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: A tak se prosím, hokejový národe, ozvěte už teď na 605 222 007.

0: Taky se musíme zeptat Zuzany Sibily Bubílkové, jak to dneska s hokejem dopadne, takže já rovnou ji pouštím, jak to dneska dopadne. Zuzanko, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Viděla jsem jenom dva zápasy našich, oba jsme prohráli a tak doufám, že bude platit do třetice všeho dobrého, ne zlého. V každém případě hokejovou velmocí jsme už byli. Finové si tehdy brali naše trenéry, aby je učili taktiku. Švýcaři nehráli nic moc. Dánsko, Německo, to byla mužstva do počtu. Slovinci, Britové, Maďaři snad nehráli vůbec. Teď jsme se mezi ty slabší zařadili i my. Zaspali jsme na vavříně, zatímco ostatní dřeli a na nás, abychom je po probuzení dohnali, mrchy nepočkali. I tak například první třetina s Kanadou byla naganovská, tak snad to dnes naši předvedou i v té druhé a třetí. Já je budu povzbuzovat.
0: Děkujeme vám mockrát, Zuzanko, že jste se i vy ozvala, přispěla svojí troškou do mlýna. Posluchači nám od rána píšou na radio WhatsApp 605 222 007.
3: Honza napsal 4-2 pro Česko. A je to. Klukům přeji hodně štěstí. A to je vlastně nejčastější typ 4-2 nebo 3-2 a já doufám, že to tak dopadne.
0: A v řadě nám čekají na telefonické lince také posluchači Pepa, Lída nebo Iva.
4: Zápas končí tak, že vyhrajeme nad Finskem 4-3.
5: Já teda našim klukům držím palce, věřím, že vyhrajou proti Finům, ale má to jeden háček. Já se nikdy nesmím koukat, protože jakmile koukám na zápas, kde hrajeme, tak vždycky prohráváme. Hmm. Takže já pouze zpozdálí poslouchám, držím pěsti a křičím.
0: Liduško, nekoukejte. Iva.
6: Ahoj, impulzáčci. No jasně, že budu fandit. Naši hokejisti se o to porvou. Posílám jim oceán štěstí, budou ho potřebovat. A dnes u Kulturáku v Teplicích se bude fandit ve velkém.
7: Chtělo by to zopakovat to, jak dostali Fini tenkrát tu čočku.

0: Za 3 minuty nebo za 4 minuty dostali 3 nebo 4 góly, já teďko nevím, už to nepamatuju, ale bylo to krásné.
1: Dostanou Finové čočku?
2: Dostanou!
1: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, ozvěte se taky se svým tipem, můžete ho klidně ještě napsat přes náš radio WhatsApp. Je 10 minut po půl deváté Impulzovi.

0: Posloucháte Halo tady Impulzovi. Do rádiové rodiny patří Lenka Haluzová, která šla normálně kolem rádia a bum, najednou je za mikrofonem s Vlastou Korc.
1: Ahoj, ahoj, krásně.
2: Ahoj, Leni, ahoj, Vlastíku.
0: Buongiorno.
1: Cappuccino. Nic už nevím.
0: Ty jsi prostě šla kolem rádia a jenom si řekla, skočím za Klárkou, za Honzíkem, za Vlastíkem, všechny pozdravím, opusinkuju je.
1: No fakt, že jo, tak víš co, měla jsem pochůzky tady na Andělu, tak si říkám, no tak když už jsem tady, jak zpívají jeleni, jestli jsi ještě někde kolem, prosím stav se, tak se stavím.
3: A protože Leňa je akční, tak máme rovnou připraven dokonalej fór.
0: Na dva hlasy?
1: No jasňačka. No jasný.
0: Takže a vy máte obrovský dosahy a super čísla, já jsem koukal na sociálních sítích, že tady vaše fóry mají 3, 4, 5, 10 tisíc. Prostě různých jako tam lajků a já nevím, miliony shlédnutí.
3: To jsou ty slabší.
1: Takhle, jo. My teďka jako vzhledem k tomu, že tam budeme oba, tak chceme trhnout
2: rekord. Očekáváte dvojnásob.
1: Ano, minimálně.
0: Takže prosím vás, pokud ještě nesledujete na sociálních sítích Rádio se 4 a okamžitě si klikněte na Facebooku i na Instagramu, abyste nás mohli sledovat. Za chvilku vtip Vlasty Korce a Lenky Haluzové.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila, prosím, zkontrolujte si to v mapě.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení.
7: Vy nám řeknete, kde nejsou, kteří nejsou a proč nejsou.
8: Jako ten stomatolog, kterého by lidé chtěli, to znamená, který je levný, šikovný, může zítra a je sympatický, ten nebyl nikdy.
4: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu.
9: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Tady je Honza Raněk a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásné ráno. Nehoda osobního auta s autobusem překáží na příjezdu do Brna z Pohořelic ve Vídeňském. Do 8-kilometrové kolony vjedete na D52 u Rajhradu. Popojíždí se také na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Profici z Global Assistance hlásí ucpaný pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Plná je kvůli tomu i D5 před Prahou od 6. kilometru. Přímo v hlavním městě hlásím zdržení na příjezdech Parandňáku ve směru na Smíchov. Ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy a v Liberecké směrem do centra. Ještě doplním, že v obou směrech je kolona na příjezdech do Hodkovic nad Mohelkou a to je mezi Turnovem a Libercem. Tam to máme kvůli opravám a je to tam v denním rytmu, takže pevné nervy. A kdyby něco, však víte, kam se ozvat Vlastíkovi, třeba přes aplikaci Rádia Impuls.
2: No a jak už jste slyšeli, Lenka Haluzová a Vlasta Korec spolu teď ve studiu. Pojďte!
10: Miláčku, kdyby si někoho zabila, tak já ctím zákony této země, respektuji soudy. Já bych tě okamžitě udal, nezlob se na mě.
1: Miláčku, kdybych já někdy někoho zabila, tak mi věř, že ty už bys mě teda neudal.
9: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Tolik krásných vzpomínek mám na Haničku Zagorovou. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Dobré ráno. Klárka s Honzou. Vaše rádio rodina. A v rodině dneska probíhala výuka finštiny, protože se dneska 10 minut před 4:30 startuje na světovém šampionátu. Hrajeme s Finy, Aleš se toho chopil.
1: Dalo by se Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop, přeložit do finštiny, aby jsme to tam mohli jako finsky vyslat, aby to pochopili ty kluci.
2: Tak ihminen, joka ei hyppää, ei ole tsekkiläinen.
1: Takže já to zkusím teda. Ihminen, joka ei hyppää, ei ole Čekilajnen.
2: Čekilajnen.
1: Čekilajnen.
0: Klára to zkrátila.
3: Kdo neskáče, není Čech. Čekilajnen.
0: Klára to zkrátila, dala tomu rádiovou zkrátku. Takže stačí, když budete říkat Čekilajnen. Čekilajnen. Čekilajnen. No a sestřih posluchačů s hokejovými výsledky?
4: No jasně, že budu fandit. Naši hokejisti se o to porvou. Posílám jim oceán štěstí. Budou ho potřebovat.
5: Chce to mít obrovskou vůli, makat a pak to dokážou. A já jim věřím.
6: A když to dopadlo dobře, tak řeknu jo, jo.
7: Já pouze zpozdálí poslouchám, držím pěsti a křičím.
8: Soudíme taky 3-2, 4-2 maximálně. A jinak vám děkuji za každé ranní vysílání, protože jste úplně super dvojka.
0: A vy patříte do rodiny. Díky.
3: Jo.
0: Velká rádiová rodina.
3: Jsme.
0: Je tady pro vás mezi 5. a 9. Díky vám všem za poslech a zítra ráno se na vás těší Klárka Šedová.
3: A Honza Daněk.
0: Teď už ale Vlastík Korec.

0: Tohle je o sladkých snech, ale zpátky do reality. Před námi je dopolední vysílání Rádia Impuls. Hezký dobrý den, co dnešní počasí? Jasné až polojasné s teplotami 21 až 25 stupňů. Ať se dnes daří.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
3: Je to Betáno jackpot.
4: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka, Škodu Octavii, a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Klíšťata jsou v Česku mimořádně aktivní. Čas na zaplacení daně z nemovitosti se krátí. Naši fotbalisté startují přípravu na mistrovství světa. Je 9 hodin, za redakci zpravodajství vás zdraví Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
16: Klíšťata číhají na každém rohu. Mapy meteorologů ukazují nejvyšší stupeň aktivity nepříjemného parazita prakticky v celé zemi. Podrobnosti doplní reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
17: Pěkné dopoledne. Mapa republiky zobrazující aktivitu klíšťat je celá tmavě hnědá, to znamená pátý nejvyšší stupeň aktivity. Odborníci proto doporučují maximální obezřetnost. Klíšťata nečíhají jenom v lesích, ale třeba i v parcích s listnatými stromy. Ideální je používat repelent, pohybovat se po zpevněných cestách, důležitá je také důkladná kontrola těla a případné rychlé odstranění parazita. Projekt Státního zdravotního ústavu klíšťata ve městě ukázal, že některou z bakterií bylo infikovaných 44% klíšťat, čtvrtina z toho boreliozou. Lymskou boreliozou se loni v Česku nakazilo přes 11 000 lidí. Projekt mimo jiné ukázal, že klíšťata ve městech jsou prokazatelně dvojnásobně infikovanější než v lesních lokalitách. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
16: Na zaplacení daně z nemovitostí zbývají poslední dny. Splatná je do 1. června a rozhodující je přitom datum připsání částky na účet příslušného finančního úřadu. Platí to pro případ, že nepřesáhne 5000 korun. Vyšší částku jde uhradit ve dvou splátkách do 1. června a do 30. listopadu. Finanční správa upozornila, že pokud výjimečně poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, měl by neprodleně kontaktovat příslušný finanční úřad. Řekové jsou největšími pracanty v Evropské unii. Jejich průměrná pracovní doba je 39,5 hodiny týdně. Evropský průměr je přitom necelých 36 hodin. Česko je lehce nad průměrem. Podle statistického úřadu Eurostat jsme v loni pracovali průměrně 37,5 hodiny týdně. Po Řecku pracovali nejvíc v Evropské unii Bulharsko a Polsko. Naopak nejkratší pracovní týden vykázali Nizozemsko, Dánsko a Německo. Tyto státy byly pod hranicí 34 hodin týdně. V nemocnici v Bruntále začne v sobotu fungovat nová zubní pohotovost. V naléhavých případech bude o víkendech a svátcích pomáhat pacientům z celého Bruntálska. Pacienti najdou pohotovostní stomatologickou ordinaci v prvním patře zdravotnického zařízení.
18: Je to významná změna. Ještě loni se v regionu v pohotovostních službách střídali stomatologové ve svých ordinacích na různých místech Bruntálska. Teď je pohotovost v centru okresu na jednom místě, v nemocnici blízko autobusové i vlakového nádraží. Dostupnost je tedy ze všech míst regionu dobrá a další dobrou zprávou je, že se služby daří stomatology obsazovat. Zubní lékařská péče patří v Moravskoslezském kraji k nejhůře dostupným zdravotním službám. Podle dřívějších dat nemají svého stomatologa 10 000 lidí. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bruntálsko.
16: Fotbalovým reprezentantům začíná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz povolal trenér Miroslav Koubek 29 hráčů. První trénink je čeká odpoledne na Strahově. V neděli hráči se hrají přípravné utkání s Kosovem. Poté Koubek zveřejní konečnou nominaci. Bude v ní 26 jmen. Ještě v neděli český tým odletí do Ameriky a 4. června odehraje generálku v New Jersey proti Guatemale. Do turnaje reprezentace vstoupí o týden později utkáním s Koreou v Mexiku. Guadalajaře. Ze zpráv je to všechno, teď už budete v milé společnosti Vlastíka Korce.
0: No postarám se, aby to fungovalo, Kačko, díky za zprávy.
16: Ahoj.
0: Před námi 7 pecek v kuse a bez reklama, pro koho budeme hrát, kteří milionoví kolegové budou mít radost. Poslouchejte a dozvíte se.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: Kilianoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte dopoledne s Dobrým Korcem a budeme hrát pro milionové kolegy, ale musím hezky po pořádku, kam jsem se dovolal, kdo tam je, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Terka a jsem z Moravské Třebové.
1: Zdravím tedy Moravskou Třebovu a především vás, Teresko, hrajeme pro milionové kolegy, pojďte je pojmenovat, kdo to je.
2: To je brdě, to je 16 lidí, takže Kája, Pája, další Pája, Tomáš, Román, Marcel, Dalibor, no a jejich spousta. Benda, Tonda, Pepa.
1: Dobře, jejich 16, já a Pája, rozumím. Proč pro ně hrajete?
2: Protože jsou to moji milionové kolegové. Pak je to úžasná rodina. Jsem s nima už 9 let. Mm-hmm. A opravdu jsou úžasní, skvělí. Takže jich si moc pozdravit a že je mám moc ráda. Tak jsou skvělí.
1: V tom případě je zdravím i já a dalších 6 písniček, včetně té, kterou jsem teď zahrál, hrajeme jenom pro vás. Užívejte dne a mějte se fantasticky. No a ještě jedna taková pochvala. Ladíte správné rádio.
2: To určitě, mějte se moc hezky.
1: Děkuju, naschledanou, Teresko.
2: Naschledanou.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

Je zde jedna rychlá aktuální zpráva z dopravy. Vážná nehoda osobního auta s motorkou uzavřela Pražský okruh na 14. kilometru za Lochkovským tunelem ve směru na letiště. Kolona zde rychle narůstá. V další dopravě přidáme další zprávy a podrobnosti.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve svých gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou.

And I touched your face, narcotic mindful lady.

0: Robbie Williams a Feel, a já cítím taky to, že bych vám to měl prozradit. Dnes to ráno ve hře Halo tady Impulzovi nedopadlo. Chcete-li s námi hrát a třeba i zítra získat až 100 000 korun, registrujte se buď přes adresu www.impuls.cz nebo přes naši aplikaci. Pojďte hrát, pojďte se bavit a pojďte vyhrát slušné peníze, protože v rámci naší hry Halo tady Impulzovi to je možné. Tak se na vás těšíme. Hrajte s námi a buďte u toho, když se vyhrává.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.

0: Zaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
1: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Republice.
1: 28. květen. Sovětský svaz před 55 lety vypustil automatickou meziplanetární stanici Mars 3, která v prosinci 1971 jako první přistála na povrchu Marsu. 75. slaví herec Svatopluk Skopal, známý například z televizních seriálů Dlouhá míle nebo Vyprávěj. A 85. narozeniny má zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská. S jejím životopisem přichází do studia reporter Vítek Zábranský. Vítku, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Pavlína Filipovská se na konci 50. let minulého století proslavila jako hlasatelka televizních pořadů pro děti nebo díky angažmá v legendárním divadle Semafor.

0: Rodačka z pražského Žižkova má na svém kontě také desítky televizních a filmových rolí, objevila se třeba ve snímku Kdyby tisíc klarinetů. Ještě rodinné vazby, Pavlína Filipovská je dcerou známého herce a dabéra Františka Filipovského.
1: Čupitalo, nic netušil.
0: Manželem Pavlíny Filipovské byl hudebník Petr Spálený, její dcerou je novinářka a moderátorka Pavlína Wolfová.
2: To byla v kostce Pavlína Filipovská, která dnes slaví 85. narozeniny. My přejeme všechno nejlepší, herečku a zpěvačku, připomenul reportér Vítek Zábranský, kterému bude brzy kolik?
0: Brzy mi bude 34 let.
2: Velký kluk. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: skvělý hudební výlet do minulosti prostřednictvím impulzovic krabičky Helena Vondráčková. Čas je proti nám. Ne, není, jen s ním musíme umět zacházet. Ale je pravda, že na čas se díváme jinak, když máme 25, 55 nebo 75. Za chvilku doprava po vážné nehodě zůstává uzavřený Pražský okruh za Lochkovským tunelem směrem na letiště. Pozor na to.
1: Rozsvěťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvěťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvěťme Česko.
2: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení. Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistant, Zalo.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Problémy očekávejte na Pražském okruhu. Na cestě k letišti je zavřený Lochkovský tunel kvůli zásahu záchranných složek. Očekávejte na růstající zdržení v koloně. Momentálně se táhne od Jesenice. V protisměru budete po pojíždět tradičně v úseku Zličín Ořech a kvůli tomu i na D5 od 8. kilometru od Plzně. Ucpaná je v Praze trasa od D10 po Štěrboholi přes východní a Štěrboholskou spojku. Dále na Smíchov má kolona přes 5 kilometrů od Krče. 3,5-kilometrová fronta se táhne na D5 z Prahy na Plzeň před exitem 34 na Žebrák. A na příjezdu do Brna z Pohořelic po Vídeňské ulici za D1 se stále likvidují následky nehody autobusu s osobákem. Kolona má 3 kilometry. Z Globásistán z Kuba.
1: Děkuji, ještě se přesuneme ke Kladnu. Agente Meloune, kde přesně se bouralo?
3: Zpomalte mezi Lidicema a Buštěhradem na Ostrůvku. Kamion počehral prdelku osobáku. Tak. Kluci, pouštějte se.
1: No když čechrá kamion, tak to není jenom o tom, že to je jen nárazník. No asi no, snad to nebyla velká rychlost a především, že se nikomu nic nestalo. Naše doprava na čísle 605 222 007 nebo se ozvěte přes aplikaci. Enrique Iglesias, Michal Penk, další hudební program u nás.

A teď jedna dobrá zpráva z dopravy, konkrétně z Pražského okruhu. Na 14. a půltém kilometru ve směru k letišti se podařilo nehodu odsunout ke krajnici a dlouhá kolona se pomalu rozjíždí.

0: Koukám na hodiny a tam najednou 9.58.30, ono bude za chvilku 10 hodin. Ladíte Impuls, tuhle písničku o bláznech si pustíme někdy příště úplně celou, teď to nedáme, abychom byli včas v rámci zpravodajství. No a co počasí? Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25, to znamená o něco málo nižší než v minulých dnech. No a na horách tam by mělo být 15 stupňů Celsia. Hezký den, za chvilku zprávy s Kateřinou Palejovou.
1: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Lipna řeší záhadné uhynutí několika psů. Policisté dopadli vězně z Nymburka. Rakouská policie hledá majitelky ukradených bot. Je 10 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palejovou.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Policisté vyšetřují případ uhynulých psů v Lipně nad Vltavou. Majitelka dvou Jack Russell teriérů nahlásila, že k jejich smrti došlo kvůli otravě synicemi z vodní nádrže Lipno. Rozbory vody to ale nepotvrdily. Podle mluvčího jihočeské policie vyšetřování pokračuje. Podle serveru Novinky.cz v minulých dnech došlo k náhlému úhynu i dalších dvou psů. Fenky se předtím s různými majiteli venčily u lipenské vodní nádrže v Raclavi. Před nebezpečím varuje na internet. Na netových stránkách i obec Lipno nad Vltavou s tím, že v poslední době došlo k pravděpodobným otravám psů, jejichž příčina zatím není známá. Uprchlý vězeň z Nymburku je zase v káznici. Na svobodě se moc neohřál, z pracoviště poblíž věznice Jiřice ve středních Čechách odešel včera odpoledne. Policisté ho podle mluvčí Richterové vypátrali dnes ráno v Kralupech nad Vltavou. Letiště v Bratislavě pracuje na nové letecké lince do Prahy. Oslovuje potenciální společnosti, které by do tohoto projektu šly. Momentálně se z Bratislavy létá do Košic a linka má velký úspěch, je ale podporovaná i státem.
7: Podobný model zvažují po společnom rokovaní aj vlády Česka a Slovenska a pozitivně už zareagoval známý írsky dopravca, který se stahuje z Viedne do Bratislavy a má bázované lietadlá v Prahe. To může být výhodou v případě technického problému. Ľahko je linku nahradiť iným lietadlom. Medzi oboma hlavnými mestami by sa mohlo začať lietať už v zime. Linka môže mať podľa odborníkov veľký potenciál aj na čisto komerčnej báze. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Bratislava.
5: Policie v dolnorakouském Bádenu řeší kuriózní případ. Jedná se o krádež 170 párů dámských bot. Podezřelého zloděje policie zadržela. Vyšetřovatelé předpokládají, že muž boty kradl schodeb od vstupních dveří do bytů. Fotky s kradenými páry bot zveřejnili a doufají, že je majitelé poznají. Hledají také případné svědky. Podezřelý zatím odmítá vypovídat. Zhruba 30 tisíc Čechů žije s roztroušenou sklerózou. Právě na dnešek připadá její světový den, který v tuzemsku připomíná akce Rozsviťme Česko. Zavítá do mnoha měst a začíná setkáním na spodní straně pražského Václavského náměstí.
8: Akce se podle ředitelky nadačního fondu Impuls Jitky Špánkové koná od 10 do 5.
9: Jednak tam bude probíhat benefiční prodej květin, které budete moct zasadit na podporu právě psychofyzioterapie, vědy a výzkumu, ale současně se tam můžete dozvědět, co to roztroušená skleróza je, jak by se měli pacienti vlastně chovat.
8: Setkání chce zaujmout širokou veřejnost. Přijít si na šikovné novinky, ale mohou i sami pacienti nebo jejich rodiny. Jak totiž dodává neuroložka z Všeobecné fakultní nemocnice Dana Horáková, něco je nutné stále připomínat.
10: Pacient musí pochopit, že léčba preventivní, to znamená, přestože jakoby mu nic není, tak ty léky musí brát. A ještě chci zdůraznit, je to i o životním stylu, aby přestali kouřit, aby se starali o svou kondici, cvičili, zdravá výživa. pečiva, vitamin D a to je skoro stejně důležité jak ty léky.
8: Léčba roztroušené sklerózy dělá zásadní pokrok. Zbavit se nemoci stále neumíme. Dříve běžné invaliditě se ale mnozí pacienti vyhýbají i v seniorském věku. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: To je důležitá zpráva, dobrá kondice, starat se o sebe, souhlasím, ale prosím tě, Kačko, mě zaujaly ty boty. Píše se tam, že ty boty byly hodně použité, méně použité. Co má za uchylkou, že někdy zavřeli toho chocholuška?
5: Pozbíral všechno, co našel. Já jsem si uvědomila jednu takovou věc, že já mám tolik párů bot, já bych to asi ani nepoznala, že mi nějaký vzal.
0: To by vlastně bylo osvobození. Tak. Kačko, díky, hezký den.
5: Taky.
0: Dopoledne s dobrým Korcem, za chvilku také s Jirkou Kolbabou, který je ve Skandinávii, který je na cestách. Mějte skvělý poslech.
1: Dopoledne s dobrým Korcem na rádiu Impuls.

zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz

0: Mirai s velkou skvělou písničkou Lítej, která je věnovaná nahoru do nebe Davidu Stepkovi. Za chvilku Erasure s hitem Always, Dalibor Janda Ostrovy a ještě stihnu aktuální dopravu. D1, tam máme přerušovanou kolonu, podíváme se také na D2, tam nám to taky zrovna moc nejede. Na příjezdu do Prahy po D5, tam máme taky kolonu. To bychom spíš měli hlásit, kde ty kolony nejsou, ale v každém případě počkejte si na aktuální dopravní zpravodajství na vlnách Impulzu.
1: Jsou tady.
2: Jo,
3: jsou tady.
4: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno čekejte zdržení v přerušované koloně mezi 178 a 196 kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vyjedete do kolony na 3. kilometru. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušované kolony na 10. kilometru u Loděnice a ta dále pokračuje na okruh po Ořech na kilometr 19. Dále na D10 před omezením na 13. kilometru ve směru od Prahy na Turnov se vytvořila kilometrová kolona. A na pražském okruhu na 14. a 5. kilometru ve směru k letišti se podařilo nehodu odsunout ke krajnici a dlouhá kolona se tam pomalu a jistě rozjíždí. Naše doprava stále na čísle 605 220 2007. A pokud vy chcete také zavolat tu novou zprávu, můžete to zkusit i přes aplikaci Always. No Always, to je další písnička, ale Always můžete volat.

0: Hra Halo tady Impulzově dnes úplně nedopadla podle našich představ. Nikdo kačky nevyhrál, nezvedal se telefon. Proto prosím, každé ráno buďte připraveni u svého sluchátka. A tam místo fráze halo, halo, proč je koček málo a tak štěkám jako hromadě koček milion, to je z jiné pohádky. Stačí, když řeknete výherní slogan halo tady Impulzovi. Když tohle se vám podaří, tak pak si můžete říct o to, jestli zatočíme výherním kolem. Když se točí, je zde šance vyhrát až 100 000 korun. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29. 5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marina 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.
0: Tohle je Xindlix a Mirka Miškechová, Cudzinka v tvoji zemi. Po písničce, po téhle skvělé živé z českého Mejdanu s Impulzem se podíváme s Jirkou Kolbabou do Norska. Ladíte Impuls.
16: Ještě včera.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, já tě zdravím a pokud vím, tak Norsko je především o přírodě, je to tak?
2: Ahoj Vlasto, ano, za přírodou sem právě jezdím ji fotografovat, jezdím si v ní opravdu užít neuvěřitelně nezapomenutelné treky, ta příroda, ty lesy jsou nádherné, jsou čisté, vidím všude kapradiny, mnoho druhů zeleně, teď mám takové střídavé počasí, chvíle mi prší, chvíle mi svítí sluníčko, takže musím s tím trošku bojovat, ale jak chodím těmi lesy, tak potkávám třeba dutohlávku sobí, to je takový světle zbarvený líšejník, je to potrava pro soby polární, znám z Aljašky.

kilometry, je tam splas ledovce a je to nádherně modrý ledovec a opravdu stojí za to se k němu vydat a vyfotit si ho. A pak třeba ten Brixdalsbrenn, který je v údolí stejného jména a po cestě můžeme vidět nádherný vodopád.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, a doporučil by si také něco pro milovníky horských oblastí?
2: Je třeba Jotunheimen, domov obrů se mu říká, to je taková horská oblast, která má 3,5 tisíce km2 právě tady v jižních Norsku a jsou tu mimořádné přírodní scenérie. 29 nejvyšších hor Norska, 250 vrcholů vyšších než 1900 metrů a tady můžeme potkat soby, losy, jeleny, rysy, rosomáky a tak podobně. Národní park je skvělý na treky a ty se chodí zejména od jezera Jende, to je Morénové jezero, nadmořské výšce 1000 metrů a v době bronzové už tady bývala síla.

0: liště a loviště a z jezera vytéká řeka Šoja, takže ty výlety kolem Šojí také opravdu stojí za to. Ta slavná trasa Besegen, to je velmi populární trek a když se na ní vydáváme, tak nám tam dokonce ministr turismu popřeje šťastnou cestu. Představ si, že do toho prostředí, tam, kde chodím ten Besegen, tak tam Henrik Ibsen zasadil ten příběh Peer Gynta. Norský dramatik a básník je velice slavný, velice známý. Já jsem v zimě občas jezdím na běžky, to opravdu stojí za to. Byl jsem také teďka ve městečku Lom, který je na řece Ota, doporučuji tam navštívit místní pekárnu, mají tam výborné skořicové šneky, ale je to také brána do toho horského pásma Jotunheimen, o kterém jsme si před chvílí povídali. A pak už stojí jenom za to třeba stavit se do Loen, tam je lanovka na 1000 metrů vysoký kopec, anebo pak do Strynu, k směrem k Dalsnybě, ale o tom zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, těším se, díky Jirko.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Václav Necká snestuj a pojď, další impulzovec krabička za námi. A co dál v dopravě? Kolonu čekejte na D10 před omezením na 13. kilometru ve směru na Turnov.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct.
5: Pane Okamuro, jaké to je mluvit 7 hodin?
6: Já jsem plný energie, problémy s tím nemám.
2: Přinášíme informace důležité pro život.
5: A ukazuje se, že třeba lečo je pomalu luxusní jídlo, protože tam máme ještě ta vejce v leču.
7: Ano.
5: No a dneska je to luxusní pokrm.
7: Je to tak.
2: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu.
8: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, tak pojďme do toho. Kubo Tilšare, profíku z Global Assistance.
9: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na dálnici D10 z Prahy na Mladou Boleslav počítejte s 3-kilometrovou kolonou před 13. kilometrem kvůli zúžení. Přerušované se zdržíte na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem od Kbelské ulice po sjezd na Zdiby kvůli došetřování dopravní nehody. Doprava vázne na příjezdu do Prahy od Plzně po D5 od 10. kilometru. Místy zdržení je také na Pražském okruhu směr letiště, a to v obou směrech mezi D1 a Barandovem. A v Ostravě v Paskovské ulici u křižovatky s ulicí na Konečné neprojedete po nehodě osobáku a nákladňáku. Z Global Assistance, Kuba.
0: Díky moc, je to venku, doprava kompletní. Ozvěte se, kdyby cokoliv na 605 222 007.

0: Sára Connor na Impulzu, 11 hodin na spadnutí už za několik málo krátkých okamžiků, proto můžete očekávat zpravodajskou relaci. Dorazila Jiřinka Součková, hezké dopoledne.
1: Ahoj.
0: Těším se na zprávy, s čím přicházíš. Já teď přicházím s aktuálními informacemi, které se týkají počasí a nepřekvapím vás, budem pokračovat v nastoleném trendu, i když nebude tak horko. Dnes jasno až polojasno, teploty 21 až 25, v tisíci metrech na horách byste měli počítat s teplotami kolem 15 stupňů Celsia. Mějte skvělý čtvrtek s datem 28. května.
2: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
3: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
4: V roce 2000 tato země zpřístupnila internet a je tady zákaz kouření a používání igelitových tašek. A možná už víte mnozí, že jsme v Bhútánu. To je ta země, kde mají hrubé domácí štěstí, mají ministra štěstí.
3: Příběhy, které v žádném katalogu nenajdete.
4: Masové mají více manželek, jsou to bojovníci, kteří dříve nosívali kožené oblečení, ale dneska většinou bavlněné, barevné, mají vždycky oštěp a říkali si jim děti krve a mléka.
3: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Když s červeným představí zelenou úsporám, Praha dnes odtajní nový územní plán. Hokejisty čeká klíčové čtvrtfinále. U zpráv 11 vás vítá Jiřina Součková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Veřejnost se dnes dozví podmínky nové zelené úsporám. Program představí premiér Andrej Babiš s ministrem životního prostředí Igorem Červeným. V březnu vláda uvedla, že na program bude možné čerpat bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti. Stát tedy pokryje úroky, které lidem vzniknou nad rámec renovace. Pražští zastupitelé dnes rozhodnou o příští podobě metropole. Budou schvalovat nový územní plán. Hlavní město koncepci chystá od roku 2012, tedy 14 let. Pokud návrh schválí, začne platit od září. Územní plán je klíčový dokument. Určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Takzvaný metropolitní plán má nahradit nynější z roku 1999. Podle vedení Prahy zlepší a zjednoduší plánování rozvoje metropole. Oproti stávajícímu návrhu zahrnuje třeba výškovou regulaci. Plán má ale i své kritiky. Při projednávání se tak dá čekat dlouhá diskuze. Dnes začíná osvětová akce Rozsvěťme Česko. Jejím smyslem je rozšířit povědomí o roztroušené skleróze. Informační stánky s odborníky se postupně objeví v 6 krajských městech. Už hodinu stojí na pražském Václavském náměstí, kde máme reportéra Tomáše Kabáta. Hezké dopoledne, Tomá.
12: Má důležitý vliv na správné fungování.
13: Pěkné dopoledne. Oko kolem jdoucích i hned zaujme několik regálů se žlutě rozkvetlými slunečnicemi, které tady v dolní části Václavského náměstí přilehají. běhají hned na informační stánek. Nad ním ještě vyčnívá velký světelný informační panel s edukačními videi. Ten zvuk teďka slyšíte. Zmíněné slunečnice jsou ve Květináčích k nákupu a výtěžek půjde na výzkum léčby pacientů s roztroušenou sklerózou. Dnešní program tady zahrnuje rozhovory s odborníky, ochutnávku bylinek, autogramiádu i ukázku cvičení s pacienty. Tady v Praze je to celodenní akce. Rozsvítíme Česko pod hlavičkou nadačního fondu Impuls, který se stará o ty pacienty. A dnes odpoledne od 15 hodin naváže i program v Českých Budějovicích, konkrétně na náměstí Přemysla Otakara II. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
11: Díky. Viktorie se sadila z trůnu Elišku. Loni se po 13 letech právě Viktorka stala nejoblíbenějším dívčím jménem v Česku. Eliška skončila druhá, Sofie zůstala třetí. Mezi klučičími jmény, která rodiče vybírají nejčastěji pro své narozené děti, dál vede Jakub. Jak uvádí Český statistický úřad, Kuba je nejoblíbenějším chlapeckým jménem už od roku 2011. Za ním následují Matyáš a Honza. Slunečné počasí u nás vydrží do zítra. O víkendu se objeví přehánky a bouřky. Teploty se dnes udrží většinou pod 25 stupni, v dalších dnech stoupnou k 28. Na víkend začne přibývat mraků na obloze a místy se dočkáme přeháněk nebo bouřek s teplotami do 28.
3: S Impulzem na hokej.
11: Hokejoví fanoušci jsou v očekávání. Dnes náš národní tým čeká klíčové utkání. Ve čtvrtfinále mistrovství světa se svěřenci trenéra Radima Rulíka střetnou s Finskem. Favoritem zápasu jsou i podle sázkových kanceláří Severané. Čeští fanoušci ale věří, že silného soupeře dokážeme potrápit. Pozitivní byl v našem vysílání i Vasil Simkovič, který jezdí hokejisty roky podporovat v masce Fantomase.
1: Tak Fantomas musí věřit, že to je jasný, že jsem optimista a zrovna jsem vyplňoval ty, protože máme takovou interní firemní typárnu, tomu říkáme, tak jsem dal tip 5-2, že vyhrajem.
11: Utkání našich hokejistů proti Finsku začíná v Curychu dnes v 16:20. Zápas pro vás budeme v našem vysílání sledovat. No a na Impulzu pokračuje dopoledne s Dobrým Korcem.
14: Já bych si přál výhru, ale bude to těžké. Finové jsou favoriti, jak si říkala Jiřinko, ale nějak to dopadne. Děkuji za zprávy, ahoj.
11: Ahoj.
14: A protože dnes hrajeme proti Finsku, tak Aleš Růžička, zuřivý reportér, se učil finštinu, aby mohl správně fandit.
3: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

Impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu Impuls.

0: hledáme signál.
1: Pokud bych měl lehce parafrázovat pár veršů z téhle skvělé písničky Marka Ztraceného, my signál hledat nemusíme, máme ho kvalitní, máme naprosto 100% pokrytí po celé České republice. No a mám vás rád jednoznačně. A originální originál, to je naše aktuální dopravní zpravodajství. O čemže bude ta další originální dopravní relace? D1, tam máme zdržení, D2, tam je zdržení, D5, taky zdržení. Vy to vlastně všechno znáte, ale já to stejně odvysílám za 3 minuty.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jdeme na silnice, jdeme na rozpálený asfalt. Jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno čekejte zdržení v přerušované koloně převážně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vyjedete do kolony na 3. kilometru. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do kolony na 10. kilometru u Loděnice a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. V opačném směru k letišti doprava vázne mezi Jesenicí a Nájezdem do Komořanského tunelu mezi 15. a 17. kilometrem. V Praze na jižní spojce před sjezdem do ulice v Korytech ve směru ke Štěrboholům havarovalo nákladní auto. Tady je více jak 2-kilometrová kolona. Kvůli tomu také stojí příjezd do Prahy po D1 od Opatova. Ale na Kbelské před nájezdem na Novopatskou se stala nehoda a do kolony se dojíždí na sjezdu z Cínovecké. A na D10 před omezením na 13. kilometru ve směru na Turnov se popojíždí ve 2-kilometrové koloně. To bylo slov, ale teď ještě hlídky od někoho z vás.
2: Zare, co gazí?
1: Star.
2: Trajta. Kamičem z Prágu na Hradec, bude 11 a na 50. kilometru pitelně hlídkujou sembáci, jo? Bacha na ně, bacha, zdar a šťastný dolet.
1: Zdar, ty legendo. Legenda Krajta s kamičem. Díky moc za super betelný kol. Koukej se ho zase brzy, ty horošťáku. Volejte na dopravu na 605-222-007. Další pecka je pro Krajtu s kamičem. Zdar jak svině.

0: Za několik málo okamžiků pošleme do světa aktuální zprávu. Je zde Jiřinka Součková.
1: Dřív než ostatní.
2: Zemřel Jan Hraběta, herec divadla Járy Cimrmana, bylo mu 86 let, jak informuje Český rozhlas. Víc ve zprávách v celou.

0: Další skvělá hudební kompozice, Lucka Bílá, Útěk, skvělý text. Jsme v jiném světě a vy jistě víte, ve kterém, protože ten text bedlivě posloucháte a možná, že ho dobře znáte. Já vás také uvedu do jiného světa, je to náš ranní svět, naší ranní rodinky Impulzových. Vždycky tam nabízíme peníze, ale předtím lehké napětí v rámci hry Halo tady Impulzovi. Pokud se zaregistrujete přes naši aplikaci anebo www.impuls.cz, tak se do toho našeho světa dostáváte konkrétně aktivně, nejen pasivně poslechem, no a čekáte na zavolání. Když vám někdo zavolá ráno, zvedám sluchátko, říkám výherní slogan Halo tady Impulzovi, a když je ruka v rukávu, tak mám šanci roztočit kolo výherní, na kterém je hlavní výhra až 100 000 korun. Je to na vás, jestli se pustíte do téhle imaginace, do téhle hry, a pokud ano, věřte mi, stojí to za to. To lehké ranní napětí, to doufání, to čekání. Teď vemte to, že včera někdo vyhrál snad 3 miliardy v nějakém velkém soutěžním podniku. My nejsme tak velký, my nehrajeme o 3 miliardy, ale kačky v tom jsou také. No, tak zkuste se zaregistrovat, pojďte hrát společně s námi. Tereza Mašková, hořkosladký valčík už za chvilku a potom Ace of Base.
1: Ahoj, tady Honza Koller, zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Dnes odpoledne to přijde, čtvrtfinále mistrovství světa v hokeji, zápas Česko-Finsko. Začíná se v 16:20 a abychom se alespoň trochu dostali pod kůži soupeře, náš zuřivý reportér nás vezme na lekci finštiny. Alešku.
1: V centru Prahy je severské centrum, kde vedle švédštiny, norštiny, dánštiny a islandštiny vyučují i finštinu. Mou lektorkou tam byla Kateřina Šimáňová, takže malá rekapitulace slovíček a frází z dnešního rána.
2: Hyvä huomenta.
1: Hua, huomenta. To je dobré ráno. Halo, tady Impulzovi, jo? Halo, tässä Impulsit.
2: Jo.
1: Tak, kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop.
2: Ihminen, joka ei hyppää, ei ole tsekkiläinen.
1: Takže no, já to zkusím teda. Ihminen, joka ei hyppää, ei ole tsekkiläinen.
2: Tsekkiläinen.
1: Tsekkiläinen. No a co Finové a hokej?
2: Tak hokej je tam hodně populární, hlavně asi většina lidí se na to dívá, jako u nás, ale i jako celkem hrajou. A pro Finy prostě to takový jako důležitý moment a nejvýznamnější bylo asi před 31 lety v roce 1995, když vlastně vyhráli poprvé tady to mistrovství. A ještě navíc jako na tom bylo nejlepší to, že to bylo ve finále proti Švédsku, což je takový ten jejich...
1: To jakoby, derby prostě severské.
2: Ano, ano. No, jako by ještě vždycky Rusko bylo taky, ale od té doby, co vlastně Rusko nesmí hrát, tak jako teď tam zůstalo to Švédsko a to je prostě, když ho porazí, tak je to tak ještě lepší vítězství.
1: O úspěchu či neúspěchu na letošním hokejovém mistrovství světa se rozhodne dnes. Tak do Švýcarska držím palce a ať je to hlavně pěkný hokej a zábava. Aleš Růžička, Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Já miluju obrazotvornost, protože v téhle písničce já furt vidím, jak je štíhlá, jak je klenutá a jak, ať si po mě vlásky nedělá a tak dále. Já úplně vidím tu nějakou úplně tu dokonalou bohyni, která právě ke mně do studia sestoupila z Olympu. A pak najednou otevřu oči a tady Honza Benešovský.
1: Za mnou jsem chtěl říct, jak to, že mi koukáš na manželku, člověče.
0: Jo, víš, no tak Vlastíku, povídej.
1: No, je za námi vlna tropického počasí, Vlastíku, to jsme pocítili, trošku se nám ochladilo teď, ale vlastně jenom tak jako symbolicky, ano, koupání v plném proudu, náš reportér Tomáš Kabát, ten je s notebookem prakticky stále ve vodě. Rozebereme tedy koupání, zásady bezpečnosti s vodními záchranáři, to bude téma našeho dnešního odpoledního rozhovoru.
0: Ano, Tomáš hodně investuje, on si kupuje takzvané vodní notebooky, takže on se může koupat úplně se vším, kdykoliv a kdekoliv.
1: Tak,
0: i v soli může.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
4: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
5: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
4: Co ti tady přináší největší radost?
5: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
4: A co tě na této práci nejvíc baví?
5: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
4: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
6: Halo tady Impulzovi.
0: Dobrý den vám
7: no jo. Přejeme. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
4: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
8: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
9: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Vážná nehoda osobáku s nákladňákem blokuje silnici 52 před Pohořelicemi z Mikulova. Do kolony se dojíždí už na hrázi Nových Mlýnů a zdržíte se také v protisměru. Přes 2 kilometry má fronta aut na D10 u Staré Boleslavy směr Turnov před 13. kilometrem. Bouralo se v Praze na Kbelské ulici do Hloubětina u Novopatské, postojíte se od zdib. Na dopravní nehodu pozor také na jižní spojce v Praze směr Černý most před Záběhlicemi. Do kolon se dojíždí u Kačerova a také na dálnici D1 u Chodova. A přerušovaná kolona vás zdrží na příjezdu do Prahy po D5 od Plzně od 10. kilometru a z Prahy na Plzeň se popojíždí v úseku 3 kilometrů před 31. kilometrem. Z Globa Assistance, Kuba.
0: Zopakuji číslo, které jistě velice dobře znáte. 605 222 007. Kam se volá tímhle číslem? To snad víte.

0: Ladíte Impuls, kde si v závěru dnešního dopoledního vysílání připomeneme, že radost ze života tu můžeme najít i v drobnostech a v maličkostech. Mezi vás, posluchače Impulzu, vyráží napříč Českem naši experti na radost. Dnes je to Martina Kroa, která se zajímala o vaše nejoblíbenější kytky.
1: Jakou květinu byste chtěli dostat?
2: Já bych chtěla dostat slunečnici, protože mi připomíná sluníčko a to mi dělá radost.
3: Levanduly. Já bych chtěl dostat celý levandulový pole, teda. Protože to prostě krásně voní.
1: Jakou květinu byste chtěli dostat?
4: Hortenzi. Mají různý barvy a jsou nádherný a ty jako docela pěkně rostou. Když mají místo dobrý, tak jsou pak strašně krásní a vděční.
5: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Já miluji květiny, které kvetou. Je mi to jedno, jestli to je na louce, v horách, anebo v květinářství. Ať teď kvete odpolední vysílání Impulsu s Honzou Benešovským. Hezký den.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré poledne, za chvilku další zprávy. Jdeme na počasí, zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer na západě částečné přibývání oblačnosti. Teploty 22 až 26, v Čechách místy až 28 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede, jede poštovský pán.
1: Rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
5: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte.
2: Jo?
3: Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Zemřel Jan Hraběta z divadla Járy Cimrmana. Brusel zastavil Agrofertu i zemědělské dotace. Hokejisty v Curychu čeká klíčový zápas. U poledních zpráv vás vítá Jiřina Součková.
9: S Impulzem na hokej.
8: Zemřel Jan Hraběta, herec divadla Járy Cimrmana. Bylo mu 86 let, jak informuje veřejnoprávní rozhlas. Hraběta v souboru působil od konce 70. let. Začínal jako osvětlovač. Vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe nebo Krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. V divadle Járy Cimrmana vystoupil Hraběta naposledy v neděli. Na svém kontě měl i přes 30 epizodních rolí ve filmech a seriálech. Před kamerou debutoval v roce 1980 v komedii Vrchní prchni. Mezi jeho koníčky patřilo řezbářství. Pro Českou televizi uváděl pořad Hodinový manžel. Kolem dotací pro Agrofert to opět vře. Evropská komise v dopise pro české úřady informuje, že podniku pozastavila proplácení dotací kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše i ze zemědělských fondů. Český ministr zemědělství Martin Čebestián přitom včera řekl deníku N, že jeho ministerstvo dál dotace holdingu vyplácí. Seznam zprávy uvedli, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil státní zemědělský fond Agrofertu na dotacích téměř 200 milionů korun. Firma na dotaz ČTK uvedla, že dotace čerpá v souladu se zákonem. Akce Rozsvíťme Česko vyvrací mýty o roztroušené skleróze. Turné začíná právě dnes v Praze a Českých Budějovicích. V následujících dnech projde 6 krajskými městy. Na zahájení byl dnes náš reportér Tomáš Kabát. Dobré poledne.
10: Pěkné poledne z pražského Václavského náměstí, kde už program pokračuje svou druhou hodinou. V té uplynulé jsem tady například mohl ochutnat malé chlebíčky s mikrobylinkami, které reprezentují změnu životního stylu. To musí projít právě nově diagnostikovaní pacienti. Spolu s posílením zdravé výživy je nutné také zvýšit pohyb a s tím pomáhá třeba i nadační fond Impuls, který má dnešní akci tady v Praze pod palcem. Tím nejčastějším mýtem o roztroušené skleroze je časté spojování s invaliditou, které ale při včasném zahájení léčby vůbec nemusí dojít a člověk může i s touto nemocí žít kvalitně. Pomáhají moderní léky a zmíněná péče. Z Prahy Tomáš Kabát, Radio Impuls.
8: Sloní samec ve zlínské zoo zůstává oddělený od stáda. Poté, co minulý pátek zabil slonici, ale půjde ze zoologické zahrady pryč. Jak zjistil zpravodaj Jan Čada. Honzo, dobré poledne.
11: Hezký den. Ze zlínské zoologické zahrady samec, který usmrtil slonici Ulu, zůstává bez kontaktu s dalšími dvěma a mládětem. Jack způsobil smrt slonici podle vyjádření zoo okamžitě fatálním poraněním páteře. Zoologická zahrada zdůrazňuje specifika chování zvířat, zároveň ale proklamuje, že samec tu s velkou měrou pravděpodobnosti nezůstane. Jednání o jeho přesunu s mezinárodní skupinou odborníků na chov slonů afrických ovšem může trvat měsíce. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
9: S Impulzem na hokej.
8: České hokejisty dnes na mistrovství světa čeká klíčová bitva. Ve čtvrtfinále v Curychu nastoupí proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Zápas začne ve Swiss Life aréně v 16:20.
0: Sloucháte Radio Impuls, teploty trochu spadly, nicméně na koupání to pořád je. Tak se podíváme na zásady bezpečnosti, jak se chovat, úvody a tak dále. Rozhovor na toto téma zařadíme krátce po půl jedné.
12: Radio Impuls. Radost ze života.
0: A teď kabáti nebo jeleni. Honza Benešovský za mikrofonem. Hezké odpoledne všem.

Příští týden bude na Impulzu ve znamení Richarda Krajča a bude to týden plný překvapení. Startujeme v pondělí na rádiu Impuls.

0: fajn.
1: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne. Míříme do provozu, nehoda stále blokuje dopravu na silnici 52 před Pohořelicemi od Mikulova. Budeme to ještě upřesňovat přibližně za 3 minuty, podíváme se i na další místa a z české muziky tady bude Michal David na Impulsu.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme se v tom vyznat. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínají právě teď. Vážná nehoda osobního auta s nákladním blokuje provoz na silnici 52 před Pohořelicemi z Mikulova. Do kolony se dojíždí už na hrázi Nových Mlýnů. Přerušovaná fronta převážně kamionů je na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy mezi 168 a 196 kilometrem. V Praze na jižní spojce před sjezdem do ulice v Korytech. Ve směru ke Štěrboholům havarovalo nákladní auto, je tady víc než 2-kilometrová kolona a kvůli tomu stojí příjezd do Prahy po D1 od 4. kilometru. Na Kbelské před nájezdem na Novopatskou se stala další nehoda. Do kolony se dojíždí na sjezdu z Cínovecké a na příjezdu do Prahy po plzeňské D5. Vjedete do fronty na 10. kilometru u Loděnice a ta kolona pak pokračuje dál na Pražský okruh, po Ořech, klasické místo, 19. kilometr. Tak budeme rádi, když se ozvete, když nás doplníte, připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku zase čeština v muzice, zahrajeme kapelu opět Radeček. Ráno jsme volali Tomášovi, našemu posluchači, který ovšem neřekl výherní heslo, což je Smolík, ani nemusíme točit výherním kolem. Tak zítra prosím pěkně znovu a lépe registrovat do hry se můžete v naší žluté aplikaci na webu impuls.cz nebo SMS-kou na čísle 906 1109. A halo tady Impulzovi, říkejte do telefonu za každou cenu, jinak, jak říkám, Smolík. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasinem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Vtip dne.
3: Miláčku, kdyby si někoho zabila, tak já ctím zákony této země, respektuji soudy. Já bych tě okamžitě udal, nezlob se na mě.
4: Miláčku, kdybych já někdy někoho zabila, tak mi věř, že ty už bys mě teda neudal.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.
7: Foukáme radost. V prodejnách Alby vám nafoukneme famózní balónky pro každou příležitost. Čísla, písmena, zvířátka, postavičky z pohádek s nápisem a dokonce i balónky chodící nebo tahací na kolečkách. Zaskočte do Alby a odneste si originální balónkovou kytici, se kterou vždycky ohromíte. Alby, děláme radost.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29. 5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
16: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
17: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
16: A tak to bude drahé.
17: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
18: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
20: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: S teplým letním počasím v Česku začala koupací sezóna, radovánky u vody sebou ale nesou i rizika a přidělávají práci vodním záchranářům. Jenom loni vyjížděli k více než tisícovce případů tonutí. Téma pro následující minuty ve vysílání je s námi vodní záchranář Daniel Vičan. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Pane Vičane, jací jsme jako Češi plavci, dá se to takhle nějak zobecnit?
2: Ono je to paradoxní. Já si myslím, že Češi jsou dobří plavci, protože máme tady zavedenou velmi dobrou výuku plavání pro děti, ale na těch statistikách se nám to neprojevuje úplně dobře. My máme vlastně statistiky tonutí velmi podobné třeba státům, které mají moře, a to je dost špatné.
1: No a jak se to jako profíci vysvětlujete?
2: My to neumíme vysvětlit, bohužel, ale spíše to ukazují ty statistiky. Je to o tom, že my Češi velmi často přeceňujeme u vody své síly a samozřejmě v tom hraje strašnou roli taky alkohol u vody, protože, co my to všichni dobře víme, když je dobrá nálada u vody, dáme si pár skleníček, pár piv, jsme najednou ti velcí borci, kteří chtějí někoho oslnit, přeplaveme řeku, přeplaveme přehradu, skočíme tam bez hlavě, to je první problém. No a když už se nám to povede do té vody nějak vstoupit, tak pak je tam druhý problém, a to je, že sice někam doplavu, ale zapomenu, že se taky musím vrátit a ty síly mi prostě nestačí.
1: To jsem se zrovna chtěl zeptat, co se potom v té vodě vlastně stane, když někdo, byť třeba dobrý plavec, ale pod vlivem alkoholu, se najednou utopí. Takže je to to, že neodhadne své síly a prostě se třeba nedokáže už vrátit, jo?
2: Ano, je tam několik faktorů. Může do toho vstoupit jenom obyčejná křeč, která, když nám přijde uprostřed přehrady, je to fakt velký problém i do dobrého plavce, a to nemusí být opilý, protože tam přichází ta obrovská panika. Jo, my prostě nejsme úplně zvyklí na to být ve vodě v klidu, my musíme pořád něco v té vodě dělat, abychom se udrželi nad hladinou. Ta nějaká křeč způsobí, že my prostě můžeme pod tu vodu velice rychle se dostat, nalokáme se a už je to problém. A když do toho ještě přidáte alkohol, jako úplně jakoby vedlejší faktor, tak je to jako taky velký problém i pro ty kvalitní plavce.
1: Pojďme si ještě tu křeč chvilku rozebrat, když už, abych využil tedy toho, že jste profík záchranář. Tak dobře, plavu na jednu křeč. Co s tím?
2: No, ono se to strašně dobře říká, tady takhle od stolu, zachovat klid, ale v té vodě je to problém. Ale zkusme to. Ono je nejrozumější prostě se snažit na tu hladinu jakoby položit. Ono už to učíme vlastně malé děti, takzvané jako sebezáchranu, kdy udělám na té vodní hladině takovou hvězdičku, roztáhnu ruce, zakloním hlavu, abych vlastně jakoby co nejvíce využil plochu těla na té vodní hladině, a tím vlastně nemusím moc jakoby vyvinout tu velkou aktivitu rukou, nohou, a udržím se nad hladinou. Samozřejmě, když je tam ta křeč, tak nás jako snaží se, musíme se snažit rozmasírovat v té vodě.

0: máme prostě takový jako jiný starosti v tu chvíli, takže je to jako opravdu velký problém. Ale nejlepší receptem na to opravdu je nestratit tu hlavu a zkusit tu sebezáchranu prostě nějak se na tu vodu položit a počkat, až ta křeč přejde.
1: No a teď je obrácená situace. Vidím třeba ze břehu, že se někdo topí. Co s tím?
0: Rozhodně tam neskáču po hlavě a honem někoho zachraňovat sám. Hrdinu jsou plné hřbitovy. První je důležité zaktivovat záchranný systém, zavolat 155, 150, kohokoliv, kdo nám může v tu chvíli pomoct. Pak se podívám, co kolem sebe mám. Mám tam záchranáře, mám tam někoho z lodí. Dneska fenomén paddleboardy u vody ho má skoro každý. Je to velice dobrá záchranná pomůcka. Můžu ho poslat k tomu tonoucímu, nebo tam může být nějaké lano, kruh. Ten vstup do vody, ten můj osobní zásah takzvaný, by měl být opravdu až to poslední, protože i takový tonoucí, který pořád ještě má nějakou sílu, nás velice rychle stáhne sebou dolů. Takže pozor na to.
1: Když se podíváte na ty statistiky, tak jsou některé vody v České republice vyloženě rizikové, rizikovější než jiné? Činí z toho něco?
0: Je to spíš o obsazenosti těch přehrad kolem, to znamená, jaký tam jsou kempy a kolik lidí tam najíždí. My třeba na Slapech, nebo třeba teď jsem zrovna na ATC Pasohlávky, tady v Jihomoravském kraji, a tady máme hodně těch zásahů právě proto, že je tady velká koncentrace těch návštěvníků.
1: Takže jsou nějaká místa, kde dohlížíte neustále nepřetržitý dohled, nebo minimálně přes den třeba, jak to vlastně chodí s vámi, se záchranáři?
0: Přesně tak, v těch letních měsících na vybraných lokalitách, v podstatě na 17 místech v této republice, máme naše stanoviště, které fungují non-stop. To znamená, my jsme ostatní složkou integrovaného záchranného systému, operováni všemi operačními středisky, takže když se cokoliv na té vodě děje, jsme zvednutí tou složkou, která je zrovna aktivována, jak hasiči, tak záchrankou, klidně i policií, a vlastně jedeme na to místo zásahu, protože jak jsme na té vodě a máme kvalitní a rychlé lodě, jsme schopni být v tom místě té nešťastné události velice rychle.
1: Říká vodní záchranář Daniel Vičan, tak vám především děkujeme za práci a ať jí máte v létě co možná nejméně. Díky za rozhovor, mějte se moc hezky, nashledanou.
0: Děkujeme, krásný den.
2: Impulzy Honzy Benešovského.

0: americká impulzovická krabička. Posloucháte Impuls, míříme do provozu, jedna z nehod překáží na pražské jižní spojce, detaily připravujeme do dopravy 007, vysíláme za minutu a z muziky dáme Lucii.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Pracovnice 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Editor je v naší redakci velmi důležitou postavou. Václav Komárek. Co ti tady přináší největší radost?
4: Každý den se dozvím něco nového, ale hlavně mě baví ta energie, která tady ze všech lidí září.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
4: Samozřejmě moje krimi impulzy. Slyšíte je každou sobotu.
1: Editor Václav Komárek. Rádio Impuls. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsme tady, vysíláme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vecpálek se hlásí za profíky z Global Assistance.
5: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Nehoda osobáku s nákladňákem překáží v Praze na jižní spojce směrem na Černý most u sjezdu na Zahradní město. Kolona se táhne od Spořilova a pomalu to jede i na D1 před Prahou od Průhonic. Popojíždět budete na pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Hodně to náje, kvůli tomu i plzeňská D5 před Prahou od Lodinice. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vázne doprava mezi 176. a 196. kilometrem. Vážná nehoda osobního auta s nákladním komplikuje provoz na silnici 11 mezi Vambergem a Hradcem Králové za Častelovicemi. Postojíte si v obou směrech. A nakonec ještě dobrá zpráva, ta přichází z pražské k Belské směrem do Hloubětína. Nepojízdné auto už provozu nebrání a kolona se postupně dává do pohybu. Z Global Assistance, Marek.
0: Děkuju, hlídáme to dál, ale nenechte nás v tom. Pokud jste v terénu, ozvěte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci nebo na 605 222 007. Rádio Impuls, šťastnou cestu.

0: Rádio Impuls, dobré odpoledne, žijeme českou muzikou, za chvilku budeme pokračovat, hned po zprávách. Nejdřív si předpovíme počasí, zítra bude jasno nebo skoro jasno. Večer na západě částečné přibývání oblačnosti, teploty 22 až 26, v Čechách místy až 28 stupňů Celsia.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Jsou obyčejní kolegové a pak jsou milionoví kolegové. Ty druhé si za peníze nekoupíte, ať je jich jen pár nebo celé stovky. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Policie se zajímá o domov pro seniory na Kladensku. Vodním záchranářům začala sezóna. V Bruntále se dočkali zubní pohotovosti. U zpráv v jednu vás zdraví Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Policisté zasahovali v pečovatelském domě na Kladensku. V soukromém zařízení žije asi 20 seniorů. Policisté na místo přijeli včera podvečer kvůli podezření, že se o důchodce nikdo nestará. Na místě zůstává zdravotnický dozor záchranářů. Nikdo ale nepotřeboval převoz do nemocnice. Na případ upozornili Novinky.cz. Podle serveru jde o penzion U stromu, který poskytuje domácí zdravotní péči, sociální a pečovatelskou službu i ubytování. Vyjádření vedení domova i krajského odboru sociálních služeb zjišťujeme. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana si zahrál i ve filmu, třeba v obecné škole, v pohádce Lotrando a Zubejda nebo filmu Postřiženy. Diváci ho mohli vidět i v televizních seriálech Policie Modrava nebo Hospoda. O smrti herce Jana Hraběty jako první informoval veřejnoprávní rozhlas. V divadle si Hraběta zahrál třeba praotce Čecha ve hře České nebe nebo faráře v němém Bobšovi. Naposledy si u Cimrmanů zahrál uplynulou neděli. Češi u vody často přeceňují své síly. V našich impulzech Honzy Benešovského na to upozornil vodní záchranář Daniel Vičan. Každý rok v Česku utone průměrně 170 lidí. Je to vyšší číslo než v některých přímořských státech. Vičan vysvětlil, že velký podíl na této smutné statistice má alkohol.
9: Když je dobrá nálada u vody, dáme si pár skleniček, pár piv, jsme najednou ti velcí borci, kteří chtějí někoho oslnit, přeplaveme řeku, přeplaveme přehradu, skočíme tam bez hlavě, to je první problém. No a když už se nám to povede do té vody nějak vstoupit, tak pak je tam druhý problém a to je, že sice někam doplavu, ale zapomenu, že se taky musím vrátit a ty síly mi prostě nestačí.
8: Vodní záchranář také varoval před tím, abychom u vody někoho bezhlavě zachraňovali. Tonoucí nás může sebou stáhnout pod hladinu. Podle Vičana je důležité v první řadě volat záchranáře, pak tonoucímu poslat třeba paddleboard, kruh anebo lano. V Bruntále mají novou zubní pohotovost. Od soboty začne fungovat v místní nemocnici. O víkendech a svácích bude k dispozici pacientům z celého Bruntálska. Najdou ji v prvním patře zdravotnického zařízení.
10: Je to významná změna. Ještě loni se v regionu v pohotovostních službách střídali stomatologové ve svých ordinacích na různých místech Bruntálska. Teď je pohotovost v centru okresu na jednom místě, v nemocnici blízko autobusového i vlakového nádraží. Dostupnost je tedy ze všech míst regionu dobrá a další dobrou zprávou je, že se služby daří stomatology obsazovat. Zubní lékařská péče patří v Moravskoslezském kraji k nejhůře dostupným zdravotním službám. Podle dřívějších dat nemají svého stomatologa 10 000 lidí. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bruntálsko.
8: Dva čeští tenisté dnes zabojují o postup do třetího kola Roland Garros, Vít Kopřiva a Kateřina Siňaková. 28-letý Kopřiva narazí na Španěla Martina Landaluseho, Siňaková se utká s devítkou Victorií Mboukou z Kanady.
0: Ještě jednou? Zkusí ještě
8: zkus to. Zkus to, máš to tam, vidíš.
0: Počkej,
8: to tam.
0: Já to nevidím, já jsem si přepl...
8: Victorie Mboukou.
0: Wow, no. Klobou dolů, měj se hezky, ahoj. No a na koho narazí naši hokejisté? Čeká je zásadní utkání čtvrtfinále s Finskem, tak se na to podíváme sáskařským okem v rozhovoru po půl druhé. No a teď činasky, potom otec a syn Žbirkovi, Honza Benešovský za mikrofonem, přeju krásné dobré odpoledne.
2: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? impuls.cz.

0: Posloucháte Rádio Impuls, řadu problémů vidíme na cestách, kolonu na D5 před Prahou. Na D1 je taky šňůra, teď to berte jenom jako takový stručný nástřel, za malou chvíli detaily přímo v dopravě 007. A hrát bude Verona, česká formace na Impulzu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do kolony na 10. kilometru. Fronta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Nehoda osobního auta s nákladním překáží v Praze na jižní spojce směrem na Černý most u sjezdu na Zahradní město. Kolona se táhne od Spořilova. Velmi silný provoz a přerušované kolony jsou na D8 ve směru od Lovosic na Prahu. Na B1 směrem od Prahy na Brno čekejte zdržení v přerušované frontě, hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. A víc než 5-kilometrová kolona se vytvořila na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta. Bude fajn, když nás doplníte, ozvěte se z terénu, pořád jsou to ty klasické komunikační kanály, buď žlutá rádiová aplikace, kterou pokud ještě nemáte v mobilu, stáhněte si zdarma z App Store nebo z Google Play. A jinak můžete klidně po staru zavolat na 605 222 007. Šťastnou cestu, Radio Impuls, dobré odpoledne.

0: Posloucháte Radio Impuls. Příští týden tady bude plno Richarda Krajča. Já k tomu zatím nemůžu říct úplně všechno, ale to zásadní snad ano. Bude to tak, že Richard oslaví narozeniny, ale dárek. Dárek dostanete vy, naši posluchači. Týden s Richardem Krajčem. Týden plný překvapení to bude. Začínáme hned v pondělí. No a za chvilku královny, tedy Ilona Čáková, Monika Absolonová a Bára Baziková na Impulzu.
1: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česká.

0: Posloucháte Rádio Impuls, za malou chvíli bude zpívat Jitka Zelenková. Bez lásky láska není, ovšem teď zcela nemilosrdně.
1: S Impulzem na hokej.
0: Hokejový šampionát ve Švýcarsku se překlopil do vyřazovací fáze, dnešek je ve znamení klíčového čtvrtfinále. Český nároďák vyzve od 16.20 Finsko a s námi už je ve vysílání Jiří Hadrava, expert Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Jiří, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak co myslíte, postoupí parta kapitána Romana Červenky nebo pojede domů?
2: Tak rád bych teď byl jen v roli fanouška a řekl, že český výběr postoupí do semifinále a my se dnes neslyšíme naposledy, ale přece ten expertní pohled našich bookmakerů z Tipsportu se přiklání k úspěchu Finů. Pokud se ptáme, proč, tak Severané v základní části podávali stabilní výkony, prohráli se Švýcary a to je asi největší rozdíl oproti české reprezentaci. Ale dost už o Finsku, naši určitě nejsou bez šancí. Češi by měli hodit všechny dosavadní výpadky někam za střídačku a navázat na výborné zápasy s Kanadou a Švédskem. Klidně se tak může stát, že vítěze za 60 minut dneska nepoznáme a bude se muset rozhodnout dál. To přináší odvážné tipy, postup Česka v prodloužení má kurz 12:1 a postup na nájezdy dokonce kurz 20:1.
0: No a jak vidí utkání v Curychu tipéři Tipsportu?
2: Tak v největší komunitě sázkařů v Tipsportu převažují tikety na výhru Finska po 60 minutách. Rozhodlo se tak zhruba 59% sázejících. Na výhru Česka je sazeno 31% tiketů. V tuto chvíli je možné sadit si na triumf Rulíkova výběru v základní hrací době v kurzu 5:1.
0: No tak uvidíme, držíme palce našim samozřejmě, ale tohle byl pohled sázkařský. Jiří Hadrava, expert Tipsportu, moc děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji a naslyšenou.
0: A ještě tip na závěr, streamy všech zápasů šampionátu můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci u Tipsportu. Oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji se také můžete zúčastnit soutěží Fantazy a typovačka celkem o 10 milionů korun.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Posloucháte Radio Impuls, odpolední vysílání. Řidiči pozor, nehoda překáží na silnici 16 u Slaného mezi Novou Vsí a Řevničovem. Podíváme se tam za detaily v dopravě 007 za minutu a půl. A hned potom superhvězda Miley Cyrus.
1: Rozsviťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsviťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsviťme Česko.
2: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
3: Co řveš ty?
4: Já jsem Vítkovce.
3: To je koncert. 400 ovcí impulzovy a teďka slyšíte, mají chuť, mají hlavu, oni dostali, že jo? Oni by žali pořád, ne?
2: Jen omylný.
3: Takže jdu a ztratil jsem se, jo? Na jedné cestě jsem šel místo doprava, jsem šel doleva.
2: Je šikovný.
3: Zvládne to Aleš tu postel postavit za 2 hodiny? Tak co myslíte?
0: Zvládl si to.
5: Já myslím, že jo.
3: Nezvládl jsem to.
5: No.
3: Slavnostně říkám, a vlastně to ani nejde, když nejste profit.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek se hlásí za profíky z Global Assistance. Zdravíme.
6: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Nehoda 2 osobních aut překáží na silnici 16 u Slaného mezi Novou Vsí a Řevničovem. Kolony se táhnou s obou směrů. Na pražském okruhu na 17. kilometru za sjezdem na Barandov směrem na letiště boudala 2 osobní auta. Do kolony vjedete za Lachkovským tunelem. Protisměru je kolona mezi Zličínem a Ořechem a hodně plná je kvůli tomu i plzeňská D5 před Prahou od Loděnice. Popojíždět budete na D8 ve směru do Prahy mezi 8. a 6. kilometrem. Práce silničářů brzdí provoz na dálnici D1 na 99. kilometru za Humpolcem ve směru do Brna. Kolona měří přes 4 kilometry. A před Brnem směrem z Prahy pak vázne provoz mezi 180. a 196. kilometrem. Z Global Assistance Marek.
0: Děkujeme, teď se z terénu hlásí jeden z našich parťáků. Zdravíme vás, hezké odpoledne.
7: Zdraví vás, Čampaj. Silnice 1/13. Komořany u mostu, Četníci s radarem na 50.
0: Tak pozor na ně. Všechno hlídá, sem tam se ozvat na 605 222 007 nebo přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, krásné odpoledne. Čekají nás další zprávy, teď se díváme na počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer na západě přibývání oblačnosti. Teploty 22 až 26, v Čechách až 28 stupňů Celsia.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Seniory v domě na Kladensku opustil personál. Viktorie se sadila strůnu Elišku. Pražská policie hledá sprejery z Letné. U zpráv ve dvě vás zdraví Jiřina Součkova.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Kraj hledá seniorům z Kladenska střechu nad hlavou. V soukromém domově s pečovatelskou službou včera zasahovali policisté a záchranáři. Důvodem bylo podezření, že se o 20 seniorů nikdo nestará. Nikdo z obyvatel pečovatelského domu nepotřeboval převoz do nemocnice. Zástupci kraje se od večera snaží seniorům zajistit náhradní ubytování. Podle serveru Novinky.cz jde o penzion u stromu v obci Lhota, který má poskytovat domácí zdravotní péči, sociální a pečovatelskou službu i ubytování. Martin Půta má na chvíli pokoj. Liberecký hejtman na síti X uvedl, že žalobkyně zrušila jeho stíhání za neoznámení trestného činu. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neoznámil policii. Obvinění hejtman od počátku odmítal. Podle žalobkyně se věc vrací zpátky policii k došetření. Elišky přišly o prvenství. Na vrcholu žebříčku nejpoužívanějších dětských jmen je po 13 letech vystřídali Viktorie. Jméno Eliška skončilo druhé, třetí příčku obsadila Sofie. Nejpoužívanějším klučičím jménem je Jakub. Druzí jsou Matyášové, třetí Janové. Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček Impulzu také řekl, že rodiče stále častěji touží po originalitě.
7: Převládá poměrně velká pestrost. Je větší u dívčích jmén, kdy ty rodiče se snaží dávat nějaká jedinečnější jména, nebo víc to podléhá třeba i módním vlivům. Nedá se říct úplně, že by třeba tradiční jména nebyla v kurzu.
5: Žebříček 20 nejčastějších klučičích jmen opustil třeba Martin a vystřídal ho Jonáš. Jména dědí po svých rodičích, hlavně kluci, to jsou nejčastěji Antonínové. Pražští policisté hledají sprejery, pátrají po čtyřech mladících, kteří posprejovali zeď v památkově chráněném území v Letenských sadech. Způsobili milionovou škodu. Policie žádá veřejnost o pomoc. Pokud na záznamech na policejním webu někdo čtveřici mladých mužů pozná, může volat linku 158. Policie má k dispozici kamerové záznamy z místa činu přímo na pražské Letné i z autobusové zastávky, kde jsou dobře zachycení. Pod Krušnohoří má málo vody. Radnice zatím k plošné regulaci odběru pitné vody nepřistoupily. Sucho už je ale znát v potocích a řekách. Víc zpravodaj Dušan Valenta.
8: Od Ohře přeju dobrý den. Bude-li dál vedro, mohou radnice zakázat zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. V panelácích pak nemusí téct teplá voda. To jsou nejčastější opatření, která při nedostatku vyhlašují. Zatím ale spíš doporučují a věří, že se pod Krušnými horami bude s vodou šetřit. Že je sucho, potvrzuje i pohled na přehradu Nechranice, kde je hladina až o 2 metry níž. Vodohospodáři se přitom snaží, aby moc neklesala. Odnesli by to totiž ryby a obojživelníci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Fotbalové repre dnes začíná závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Miroslav Koubek 29 hráčů. První trénink probíhá na Strahově. Dálnice D8 je zavřená v tunelu Panenská na 84. kilometru směrem od Prahy na Drážďany. Provoz zastavilo rozbité nákladní auto. Počítejte se zdržením a komplikacemi.
0: V 80 letech zemřel herec Jan Hraběta, jeden z legendárních Cimrmanů, tak mu vzdáme hold krátce po půl třetí. A teď posíláme muziku, hlásí se Lucie Bílá, potom Eva Farná-Smiraj.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Impuls, novinka v našem vysílání, parádní písnička podle mě, Eva Farná a Miraj, za chvilku česká klasika, rovnou trio, Hana Zagorová, Petr Kotwald. Stanislav Ložek ovšem nejdřív dopravní povinnosti, nehoda stále překáží Uslaného mezi Novou Vsí a Řevničovem, ale bude toho víc, co vám řekneme. Za 3 minuty si určitě poslechněte dopravu 007.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Na silnici a tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda dvou osobních aut překáží na silnici 16 u Slaného mezi Novou Vsí a Řevničovem. Kolony se táhnou s obou směrů, kvůli tomu jsou víc než 2-kilometrové fronty v obou směrech na sedmičce. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do kolony na 10. kilometru u Loděnice. Fronta dál pokračuje na Pražský okruh po 17. kilometr, kde částečně brání provozu nehoda. Ta se stala také v opačném směru k letišti na 16. kilometru. Do kolony vyjedete už na 15. Na D1 ve směru od Prahy na Brno se před omezením na 97. kilometru vytvořila taky fronta, má v tuto chvíli kolem 7 kilometrů a dobrá zpráva přichází z D8. Na 84. kilometru v tunelu Panenská ve směru na Drážďany už se kolona pozvolna rozjíždí. Bude fajn, když nám to potvrdíte přímo z místa a ozvěte se na 605 222 007 anebo se můžete připojit přes žlutou rádiovou aplikaci se čtyřmi Ačky. Šťastnou cestu, Impuls!

0: Posloucháte Radio Impuls, jestli vám letos už je, nebo bude 50, tak vás scháníme do odpolední 18. Halo, halo, tuk, tuk, tuk, 18. pořad, ve kterém tak trošku nostalgicky vzpomínáme na období plnoletosti a pokaždé hledáme jiný ročník. Dnes tedy narození v roce 1976, plnoletí v roce 1994, ať to zamotáme ještě víc. Prostě jestli vám je pade, tak budeme vzpomínat na vaší 18. po 15. hodině u Petra a Renaty. No a z muziky za moment a na K nebo Rednex Impuls.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Svět kolem nás.
1: V 86 letech zemřel herec Jan Hraběta. Proslavil se hlavně jako dlouholetý člen legendárního divadla Járy Cimrmana. Vzpomínku na herce přináší zpravodajský portál iDnes.cz a teď s ní do studia přichází reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Jan Hraběta, jak už si říkal, rovná se divadlo Járy Cimrmana. Přitom se rodák ze Zlína původně vyučil elektromechanikem. Pak se živil jako řidič, opravář nebo divadelní osvětlovač. A to právě i u Cimrmanů. Odtud už to byl jenom krok na prkna, která znamená svět, jak už to na této legendární scéně bývá. Na Hrabětovy začátky v divadle zavzpomínal pro web iDnes.cz jeho kolega a kamarád Zdeněk Svěrák. Hraběta debutoval v roce 1979 rolí krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký.
3: Zlý obr koloděj to způsobil. Ale přišel, že chce zlatovlásku za ženu. Já mu povídám, koloděj, ne, že bych nepřál zlatovlásce urostlého ženicha, ale co je moc. Víš, jak on je veliký?
4: Ne.
3: Takhle pocať.
4: No tak to není tak hrozné.
3: Má ponožky.
2: U Cimrmanů Hraběta stvárnil i další výrazné role, třeba faráře v němém Bobšovi nebo nerudnou správcovou ve hře Lijavec.
1: Jan Hraběta ale nebyl jenom divadelním hercem. Připomeň některé jeho filmové a televizní role.
2: Vrchní prchní, Vesničko má středisková, Vratné lahve nebo seriály Bylo nás pět a Horákovi. Na svém kontě má Hraběta přes 30 většinou epizodních rolí. To k němu tak nějak sedělo. Zdeněk Svěrák připomíná, že Hraběta sám sebe tituloval jako zadního herce. Měli tak označenou židli v divadle. To prý, aby ho někdo omylem nepovažoval za herce předního.
1: Vzpomínku na Jana Hrabětu přináší zpravodajský portál iDnes.cz. Ve studiu byl teď reportér Vítek Zábranský. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radio Impuls, česká klasika, za chvilku se připojí kapela Jelen. Tak v našem studiu se před malou chvílí objevil hokejový dres, do kterého se obleče Renata Kuková. Vítám tě, ahoj.
1: Hezké odpoledne. No ještě si říkám, jestli se mám počít takhle brzy, anebo až v 16:20, kdy to čtvrtfinále s Finskem začne.
0: Nevím, zatím si nech možná tu růžové tričko. Petr Brožík ve svém jakém černém. Dobré odpoledne.
2: Jo, ahoj, krásné odpoledne. Renča má i kšiltovku dokonce. Jo, tak fakt chce mít jistotu, přesně, že to dneska dopadne.
1: Ale přijde i šála. Jestli budeme vést, tak klidně vytáhnu i šálu a rukavice.
0: Já chci Renatu v šále, tak musíme držet palce. Co u vás ve vysílání, ty ročníky, jak to bude, koho vlastně scháníte
2: tak
0: dnes?
2: Ročníky dneska scháníme, nebo budeme žádat nějaké vzpomínky a příběhy od 18-letých z roku 1994, čili narozené v roce 76. Letos se jim 55, aby těch čísel nebylo málo. 50 vlastně. 50 jsem to vyhrk rychle.
1: Jo? Dobře, tak na to se těším já taky, protože já taky ráda u toho vzpomínám, co jsem tehdy dělala. No a pak samozřejmě budeme soutěžit i dnes o poukázku na nákup do Paládia, takže to se těší zase naši posluchači.
0: Petr a Renata, odpolední vysílání Rádia Impuls.
3: Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Jiřina Součková. Co přesně děláš?
4: Já dělám zprávařku, takže připravuju a čtu zprávy.
3: Co ti tady přináší největší radost?
4: Mě to obzvlášť baví, když nám to v redakci jede jako dobře promazaný stroj, kdy na sebe slyšíme a máme společný tah na branku.
3: A co tě na této práci nejvíc baví?
4: Všechno. Baví mě v agenturách hledat podnětné informace, pak z nich vytáhnout to nejdůležitější, zpracovat tak, aby byly pro posluchače srozumitelné a přínosné, případně aby pobavili. No a nakonec je poslat do éteru, to mám fakt ráda.
3: Rádio Impuls a Jiřina Součková. Děláme zprávy. Důležité pro život. Udělal vám dneska někdo radost? A co kdybyste ji poslali dál?
5: To je krásné, děkuju.
3: Úsměv prosím. Předáme radost za vás. Stačí napsat jméno, číslo a krátký vzkaz na WhatsApp 605 222 007 nebo na impuls@impuls.cz.
6: Stále jako je to bázen a co mám k tomu dodat? Že ho taky samozřejmě miluji od prvního okamžiku.
7: To je pěkné.
3: Úsměv prosím. Malý vzkaz, velká radost. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, Marek Vyspálek.
8: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Nehoda dvou osobních aut překáží na pražském okruhu na 16,5 kilometru před sjezdem na Barandov směrem do Modletic. Dlouhá kolona se táhne od Zličína a Ucpana, je kvůli tomu i D5 před Prahou od Loděnice. Ve směru na letiště je kolona mezi Zbraslaví a Ořechem. Přímo v Praze na jižní spojce směrem na Černý most u sjezdu na Zahradní město komplikuje provoz nehoda osobáku s nákladňákem. Postojíte si od Spořilova a zdržíte se také na příjezdu do Prahy po D1 od Chodova. Dvě osobní auta se srazila na silnici 16 u Slaného mezi Novou Vsí a Řevničovem. Kolony jsou v obou směrech a začíná se kvůli tomu štosovat i obchvat Slaného mezi Prahou a Chomutovem. A na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vázne provoz mezi 176. a 196. kilometrem. Z Global Assistant, Marek.
0: Děkujeme, budeme rádi, když nás doplníte. Ozvěte se z terénu. Jsou dvě možnosti, tak jako vždycky, buď žlutá rádiová aplikace, anebo zavolat na 605 222 007. Šťastnou cestu, posloucháte Impuls, odpoledne Petr a Renata.

0: poslání. Lodní impuls, 2 minuty před 15. hodinou, před námi zprávy s Jiřinkou Součkovou, potom Krištof a inzerát. A co nás čeká venku, tak to ví Renata.
1: Pořád krásně a teploty lezou nahoru, pátek bude mít jasnou nebo skoro jasnou oblohu a naměříme 21 až 26, v Čechách místy až 28 stupňů Celsia.
2: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
3: S rodinou máte jistotu.
4: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
5: Rodina je milá.
6: Jede poštovský pán.
7: A rodina umí podržet.
8: Mohli bychom vám pomoct my?
9: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
5: Pobavit se.
10: To není možný.
7: Máte rádi Kláru?
11: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
5: Nebo Honzu?
12: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
13: Nebo oba?
14: Mějte se.
5: Šťastnou cestu.
7: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
15: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
16: Karel Poborský, desát! Krásně to zkusili, 1-0!
17: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
18: Kaufland.
19: Jsou tady.
18: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
18: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
18: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
10: Juchelka s Jurečkou se omlouvají. Odbory cupují zákon o platformách. Tenisté na Roland Garros se nakládají do ledu. U zpráv 15 je s vámi Jiřina Součková.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů přineslo vzácnou politickou schodu. Za počáteční potíže systému se omluvil ministr práce Aleš Juchelka i jeho předchůdce Marian Jurečka. Oba politici se shodli na tom, že u podobných projektů jsou takové problémy běžné. Juchelka tvrdí, že systém už je plně funkční.
1: Opravdu se omlouvám všem za porodní bolesti, které tyto velké systémy mají, a myslím si, že už jsme v té cílové pásce. A ještě poslední věc, protože ta vize jakoby jde dál. A tato vláda má vizi jednotného inkasního místa.
10: Jednotné měsíční hlášení nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. Zaměstnavatelé i účetní si stěžovali, že systém řádně nefunguje. Poukazovali také na to, že je nutné zadávat i údaje, které stát už má. Paliva budou zítra levnější. Nejvyšší ceny pohonných hmot v pátek klesnou oproti dnešku o víc než 0,5 koruny. Litr benzínu v Česku zlevní o zhruba 60 haléřů na 43 koruny 60. Naftu pak čerpací stanice budou smět prodávat nejvýš za 40,20 za litr, což je o 60 haléřů levněji než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat i v červnu. O tom vláda rozhodla už v pondělí. Koupání na Šumavě může přijít draho. Turisté se často chladí v Národním parku v ledovcových jezerech. Porušují tím ale zákaz a riskují vysoké pokuty, jak potvrdí naše zpravodajka Klára Fajstová. Dobré odpoledne, Kláro.
16: Hezký den. Na Facebook Národního parku vložil turista záběry, na který jsou zachyceni lidé opalující se zřejmě po koupání na břehu Plešného jezera. I v minulých letech turisty lákalo osvěžení právě v Plešném, Čertově nebo Černém jezeře. V jednom případě cizinec jezdil po hladině na paddleboardu. Zakázáno je přitom i koupání psů. Park upozorňuje na možnost udělení vysokých pokut, které se ve správním řízení mohou vyšplhat až na 10 000 korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Šumava.
10: Odbory kritizují návrh zákona o platformové práci. Varují před výpadkem příjmů rozpočtu. Podle odborů hrozí, že norma povede k rozšíření švarc systému v digitální éře. Státní pokladna by tak mohla přijít o 120 miliard korun ročně. Ve sněmovně to dnes prohlásil odborový předák Josef Středula. Norma o platformové práci má zaručit minimální pracovní podmínky a ochranu osobních údajů po celé 27. Tenisté se na letošním Roland Garros smaží ve vlastní šťávě. Vedle soupeřů se musí vypořádat i s vysokými teplotami. Během prvního hracího týdne přesáhly teploty v pařížském areálu 30 stupňů. Hráči samozřejmě musí dostatečně pít. Při utkáních jim ale pomáhají i speciální ručníky, pytlíky s ledem nebo přenosné ventilátory. Po zápase se mohou tenisté ponořit do ledové lázně. A teplé podmínky mění i chování míčků na kurtu. Díky tomu, že je antuka suší a tvrdší, vytvoří rychlejší povrch, který je výhodou pro hráče se silným servisem a returny. Za chladných a potenciálně vlhkých podmínek jsou míčky naopak těžší a pomalejší.
0: No a téměř 4 minuty po 15. jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou. S vámi od teď Petr Brožík.
13: A Renata Koková a i dnes máme připravenou soutěžní otázku o poukázky na nákupy. Za chvíli o ně hrajeme.
0: No a do té doby bez vám muzika Krištof Inzera. Právě teď na Impulzu. Hezké odpoledne.
11: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Dopolední impuls, 3 minuty před 3:45, za chvíli další muzika, Eláni, Sestrička s Kramárou, koukáme i na silnice, nehoda čerstvá je teď na silnici číslo 16 a bouračka je taky na Pražském okruhu. Doprava 007 je tady za něco málo přes 3 minuty, no a taky dneska vás s radostí vyšleme do Paládia.
1: Přesně tak, připravte se, za chvíli soutěžíme o dárkové poukazy v hodnotě 5000 korun do nákupního centra Paládium, největšího a nejstylovějšího nákupního místa v centru Prahy s jedinečnou atmosférou. Platnost poukazů je 1 rok a můžete je využít ve stovce vybraných obchodů Paládia.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 4:04 a už tu pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda dvou osobních aut překáží na silnici 16 u Slaného mezi Novou Vsí a Řevničovem. Kolony se táhnou z obou směrů a kvůli tomu jsou více jak 2-kilometrové koliny v obou směrech na Sedmičce. Na Pražském okruhu na 16,5 kilometru ve směru k D1 bourala taky 2 osobní auta. Do kolony se dojíždí na 26. kilometru a na D5 na 10. kilometru u Loděnice. Na D1 ve směru od Prahy na Brno čekejte zdržení v přerušované koloně převážně kamionů mezi kilometry 174 a 196. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony na 3. kilometru. Dále je tu silnice 43, tady je kolona mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. A agentka Petra hlásí nehodu. Petro, kde pak se bouralo?
2: Ahoj, hlásím nehodu Ludvíkovice nad Děčínem. Pozor, kamion a osobák, tak opatrně.
1: Díky za to info, zapojte se další, buď zavoláním na 605 222 007, nebo to můžete namluvit velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Radio Impuls ve čtvrtek odpoledne, za chvíli Bezva česká muzika. Tentokrát je Kateřina Marie Tichá a Benjis s písní Plamen. Tak dál poslouchejte, i protože můžete něco dostat. My celý tento týden v tomhle čase hrajeme o poukazy do nákupního centra Palladium v Praze a už jistě čekáte na dnešní soutěžní otázku.
1: Tak poslouchejte dobře. Slova, které známé české písně, byla napsána na místě, kde dnes stojí nákupní centrum Palladium. Možnosti máme tři. Za A, buď jsou to slova britské hymny God Save the King.
0: Nebo to mohla být francouzská hymna Marsajéza.
1: A nebo za C, česká hymna Kde domov můj. Odpovědi pište na náš WhatsApp 605 222 007. Sledujte telefon a za chvíli voláme vítěze.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v Epet aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Generálním partnerem reprezentace je Penny.
4: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
10: Řekni to všem.
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29. 5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
16: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
17: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
18: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
19: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
20: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
21: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls. Za chvíli otevřeme Impulzovic krabičku, tam jsou připraveni Petra Janu s Petrem Jandou. Jdeme dál, ale ještě předtím musíme rozdat dárečky, protože my celý týden v tomhle čase hrajeme o poukazy do nákupního centra Palladium v Praze a tohle byla dnešní soutěžní otázka.
1: My jsme se ptali, slova, které známé české písně byla napsána na místě, kde dnes stojí právě nákupní centrum Palladium. Nabízeli jsme buď, že to byla slova britské hymny God Save the King,
0: nebo francouzské hymny Marseillaise.
1: No tak, co mi skáčeš do řeči, já si to chci říct hezky. Nebo české hymny Kde domov můj. Ty už ale víš, kdo vyhrál, tak teď je právě čas na tebe. Povídej.
0: Dobrá, jednu z odpovědí poslal taky Jaromír Knap z Lipové ve Šluknovském výběžku. Jaromíre, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Gratulujeme, když nám řeknete tu odpověď, kterou jste napsal do WhatsAppu. Zopakujte ji.
2: Tak bylo to Zace, naše česká hymna, Kde domov můj.
0: No jasně, nejkrásnější píseň na světě. Jaromíre, ještě jednou gratulace. Vyhráváte poukázku v hodnotě 5000 korun do nákupního centra Palladium v Praze, kterou můžete uplatnit ve 100 vybraných obchodech, restauracích, kavárnách a provozovnách služeb. Palladium je dostupné metrem, tramvají, ale taky autem díky prostornému parkování přímo pod budovou Palladia. Více najdete na www.palladiumpraha.cz.
1: Odkud pojedete do Palladia nakupovat?
2: No, hodně daleka, ze severu až ze Šluknovského výběžku.
1: No tak, ale ze Šluknovského výběžku určitě.

0: Dobře, moc krát děkuju a taky přeji hezký den. Nashledanou.
1: Díky, taky mějte se dobře. No a vlastně k tomu, kde se vzala vůbec tam ta hymna, tak na konci 18. století vznikla v areálu, kde se dneska nachází nákupní centrum Palladium Kasárna. A právě tady při své službě v armádě napsal Josef Kajetán Tyl slova písně Kde domov můj pro divadelní hru Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka.
2: No a později se stala českou státní hymnou. Tímhle jsme uzavřeli tady tohle historické okénko a jsme o něco chytřejší.
1: No a hrát budeme zase zítra tady na Impulzu.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Dopolední impuls, další česká muzika bude za chvíli. Richard Miller, Štěstí je krásná věc. Sledujeme taky aktuální dopravu. Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na silnici číslo 16. Bouralo se na Pražském okruhu a je tady i porouchané auto na D1. Doprava 007 je tady už za nějaké 3 minuty. Tak poslouchejte dál. Máme jedno úžasné místo, kde najdete zprávy, oblíbenou muziku a to nejlepší z vysílání Rádia Impuls. Taky se můžete přihlásit do hry Halo tady Impulzovi. A ta adresa, to místo www.impuls.cz.
1: Rozsvěťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvěťme Česko.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls.

0: hlas. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
1: Ahoj, impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj, Šárka.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Nehoda dvou osobních aut stále komplikuje provoz na silnici 16 u Slaného mezi Novou Vsí a Řevničovem. Kolony se táhnou z obou směrů a ucpaný je kvůli tomu i obchvat Slaného směrem do Chomutova. Na Pražském okruhu na 16,5 kilometru před sjezdem na Barrandov směrem k D1 bourala dvě osobní auta. Fronta se táhne od karlovarské D6 a hodně plná je proto i plzeňská D5 od Loděnice. Navíc v koloně na 5. kilometru u Rudné došlo k další nehodě. V Praze ve Strahovském tunelu směrem na Troju havarovalo osobní auto, do kolony vjedete na Barrandovském mostě. Na jižní spojce směrem na Černý most u sjezdu na Zahradní město došetřuje policie srážku osobáku s nákladňákem. Popojíždí se tady od Spořilova. Více než 3-kilometrovou šňůru hlásí profíci z Global Assistance na trase z Českého Krumlova do Českých Budějovic před Dolním Třebonínem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vázne provoz mezi Domašovem a 196. kilometrem. A více než 2-kilometrová řada je teď na příjezdu do Litomyšle směrem z Hradce Králové. Radek nám hlásí porouchané auto na D1. Radku, kde přesně to stojí?
3: Čau tě, impulzáci. D1, 58. kilometr, směr Brno. Je odstavený kamion na 58. kilometru s defektem. Dajte pozor na něho.
2: Ano, díky i za tuhle informaci. Zapojte se i ostatní z těch míst, třeba i s nějakou dobrou zprávou, kde se to rozjelo a tak dále. Buď zavolejte na 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace, kterou jistě máte ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou, českou muzikou.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích.

0: Puls, 2 minuty před 16. hodinou. Jiřinka Součková připravila zprávy třeba o nedobrovolné hladovce seniorů, to bude. Víc za chvíli, pak nás čeká Kristýna a Stonka a venku nás čeká, jaké počasí?
1: No, s pátkem krásné, bude jasná nebo skoro jasná obloha, naměříme 21 až 26, v Čechách místy až 28 stupňů Celsia.
2: Pšt, už jste to slyšeli? Příští týden se na Impulzu něco chystá. A Richard Krajčo v tom má prsty. Víc prozradit nemůžeme. Ale jedno víme jistě. Narozeniny slaví on,

0: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Senioři v domě na Kladensku zůstali bez jídla. Stát na obnovu domu půjčí až 2 miliony. Sinera v Paříži udolalo horko a končí. U zpráv ve 4 vás vítá Jiřina Součková.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Kraj hledá seniorům z Kladenska střechu nad hlavou. Podle pracovnice Červeného kříže bylo v penzionu pro seniory zhruba 25 vyhladovělých zanedbaných lidí. Organizace jim proto hned včera přivezla jídlo. Od večera v zařízení zasahují záchranáři a policie. Ta vyšetřuje, jak dlouho seniori byli ohladu. Penzion musí k 1. červnu skončit, jak uvádí server Novinky.cz. Středočeský krajský úřad už spolu se sociálním odborem kladenského magistrátu zajišťují převoz klientů do náhradních zařízení, případně domů k rodinám. Na renovaci rodinného domu bude stát nově půjčovat. Z programu Nová zelená úsporám si úspěšní žadatelé budou moci bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu Nová zelená úsporám Light získat přímou dotaci až 400 tisíc. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený. Dříve mohly domácnosti z programu čerpat i dotace. Příjem žádostí začne 25. června. Osvětová akce Rozsvíťme Česko odstartovala. Má rozšířit povědomí o roztroušené skleróze a vyvracet mýty o nemoci. Informační stánky s odborníky se postupně objeví v 6 krajských městech.
7: Nejčastějším mýtem okolo roztroušené sklerózy je nevyhnutelná invalidita, které ale díky moderní léčbě nemusí dojít. Ředitelka nadačního fondu Impuls Jitka Špánková vysvětluje, že je ale nutné zareagovat co nejdřív po diagnostice nemoci.
8: Pro ně to fakticky znamená změnu životního stylu. Kromě správně nasazené léčby by tito pacienti měli dbát na zdravý životní styl a pravidelnost pohybu.
7: S tím můžou pomoci třeba několikadenní rekondiční pobyty, které pořádá mimo jiné Unie Roska. Místopředsedkyně její výkonné rady Miriam Svatá popisuje tamní péči.
9: Součást toho jsou ranní rozcvičky, cvičení, plavání, některý mají ergoterapii, můžou tam mít nějaký výlety, přednášky. Hlavně se taky setkávají, aby měli si informace a zkušenosti.
7: Podpořit péči i výzkum roztroušené sklerózy můžete zakoupením dárku nejen na stáncích. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
5: Tenisové Roland Garros zažilo překvapení. Jannik Sinner v Paříži končí po 2. kole. Kvůli zdravotním potížím ztratil prakticky vyhraný zápas s Juanem Manuelem Serundolem z Argentiny. V 5 setech překvapivě vypadl. Největší favorit turnaje vedl 6-3, 5-2, 5-1. Potom ale začal mít nejspíš kvůli horku výrazné potíže. Soupeř 3. set otočil na 7-5 a další sady získal 6-1 a 6-1.
6: S Impulzem na hokej.
5: Čeští hokejisté nastoupí do čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu proti Finsku s brankářem Josefem Kořenářem. Mimo sestavu zůstali vedle turnajové brankářské trojky Petra Kváči, útočníci Michal Kovařčík a Jan Mandát. Utkání ve Swiss Life aréně začne za necelých 20 minut v 16:20. a zpátky domů. Sloní samec ve zlínské zoo zůstává oddělený od stáda. Poté, co minulý pátek zabil slonici, ale půjde ze zoologické zahrady pryč, jak doplní zpravodaj Jan Čada.
10: Hezký den. Ze zlínské zoologické zahrady samec, který usmrtil slonici Ulu, zůstává bez kontaktu s dalšími dvěma a mládětem. Jack způsobil smrt slonici podle vyjádření zoo okamžitě fatálním poraněním páteře. Zoologická zahrada zdůrazňuje specifika chování zvířat, zároveň ale proklamuje, že samec tu s velkou měrou pravděpodobnosti nezůstane. Jednání o jeho přesunu s mezinárodní skupinou odborníků na chov slonů afrických ovšem může trvat měsíce. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
11: 16.4, takový aktuální čas. Za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou. Vrátí se za hodinu s vámi i nadále Petr Brožík.
12: A Renata Kuková, budeme vzpomínat na rok 1994, tak se k nám přidejte, samozřejmě mrknem i na hokej.
11: Ještě předtím Slovenka Kristýna a Stonka na Impulzu.
6: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Puls, 8 minut po 16. hodině. No a taky dneska budeme vzpomínat.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Dneska se vracíme za vámi, kteří jste vstoupili do dospělosti v roce 1994. Letos máte padesátiny. Už teď pište vaše vzpomínky, příběhy, dojmy a zážitky z té doby na náš WhatsApp 605 222 007. Zdaleka nemusíte jenom psát, klidně nám namluvte svoji hlasovku se vzpomínkou právě na tuhle dobu.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Viděli jsme tehdy poprvé dosud něco nevídaného. V Česku začala vysílat první soukromá televize Nova a přinesla takový čerstvý vítr v té době do poněkud zatuchlých tří státních programů.
2: Jo, to byla veliká změna. V roce 1994 taky získala fotbalový titul v premiérovém ročníku samostatné české nejvyšší soutěže Sparta Praha a ve stejný rok bylo i mistrovství světa ve fotbale, to vyhrála Brazílie.
0: Do Česka taky přijel americký prezident Bill Clinton a všichni určitě máme v paměti, jak v pražské redutě zahrál na saxofon.

0: tohle byl zážitek, kdy předtím viděl, aby nám tady prezidenti, natož američtí, hráli na saxofonu.
1: To je pravda.
0: Prezidenti z východu předtím hráli leda tak na nervy.
2: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
1: Tehdy v tom 94. se ale nehrálo jen na saxofon, ale byla i spousta české muziky. Buty přišly s velkým hitem Mám jednu ruku dlouho.
0: To je ale nádhera, já tohle miluju do dneška a vůbec všechno od Buty.
1: Jasně.
0: To jsou bezvadné věci. To byl Ploužák, ale třeba na diskotekách už jsme tenkrát tančili na Erasure'ích Always. Zakouřené diskotéky, bary a já s tím mám spojit právě Erasure, takže super věc.
1: Ale jak jsem mluvila o té české muzice, tak Aleš Brychta přišel s barákem na odstřel. Taky do dneška hrajeme.
0: No jistě. My jsme měli trošku nějaká ta pěvka místo tenhle barák na odstřel, kam chodilo se v noci na zeď psát, tak jsme zpívali trošku něco jiného.
1: Ježiš, a už si to zase...
0: To asi ví každý.
1: Už se mi to tam rýmuje, pojď dále radši, jdeme od toho.
0: Pojďte vzpomínat, rok 1994, vy 18-letý, nebo vůbec vy ostatní, co si pamatujete z toho roku a z té doby? Náš WhatsApp 605 222 007, vaše textové věci, anebo namluvené příběhy, budeme se těšit. No a ještě jedna muzika z té doby, tentokrát to jsou švédští Roxette, Sleeping in my car. Tahle úžasná píseň.
1: Taky diskotéky.

0: pouzu sledujeme i silnice. Nehoda stále překáží na silnici číslo 16. Nehoda je i na Pražském okruhu a dále v Praze jsou problémy. Doprava 007 za 3 minuty.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď už nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda dvou osobních aut překáží na silnici 16 u Slaného mezi Novou Vsí a Řevničovem. Kolony se táhnou z obou směrů, kvůli tomu se taky zdržíte i na sedmičce ve směru od Prahy. Na pražském okruhu na 16,5 kilometru ve směru k D1 bourala dvě osobní auta, do kolony se dojíždí na 26. kilometru, na D5 na 10. kilometru u Loděnice. Přímo v Praze v Dobřížské před nájezdem do tunelu Mrázovka bourala dvě osobní auta, do kolony dojedete na jižní spojce u Krče. Dále na Kbelské před nájezdem na Cínoveckou se srazilo osobní auto s nákladním a do kolony se tady dojede u Hloubětína. A na D1 ve směru od Prahy na Brno čekejte zdržení v přerušované koloně převážně kamionu mezi kilometry 174 a 196. Další informace čekáme od vás. Dopravu s námi můžete vysílat taky buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Xindlem X.

0: Jsi opravdu milionový? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: A teď jdeme pokračovat ve vzpomínání na rok 1994.
0: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Vaše vzpomínání na 94. rok nám píšete na WhatsApp. Ozvala se Jana. Jela jsem tehdy poprvé s kamarádkou autobusem k moři do Itálie. Nebylo to Bibione, ale kde přesně jsme byli, to už si nepamatuju. Nicméně ceny oproti našim byly značně vyšší, takže jsme museli šetřit, ale na svoji první samostatnou cestu na západ vzpomínám dodnes.
1: Vzpomínám taky na rok 1994. Konečně jste se trefili i do mého roku, kdy mi bylo 18, píše Hanka z Roudnice nad Labem. Plno letost jsem slavila tím, že jsem byla těhotná. Na podzim se mi narodil syn, dneska už jsem od něj dvakrát šťastná babička.
2: No,
1: krásný.
2: Tak gratulujeme. A teď tady mám jeden chlapský příběh. Jaroslav z Chrudimi se ozval. Já tenkrát chodil na diskotéky balit holky. Vidím to jako dnes. Měl jsem takové černobílé sportovní boty a k tomu fialovou šustákovou soupravu s nějakým zeleným pruhem. No, to si vzpomínám, to byly takový ty bizarní šustákovky. Čím víc vidět, tím lepší.
1: Já mám pocit, že jsem měl taky teda. Jako,
2: já měl nějakou růžovou, no, nedá se nic dělat, byla to ta doba, no.
1: No, ale nejen diskotéky s přívalem západních hitů frčely. V Praze na Strahově vystoupila v roce 1994 skupina Pink Floyd a po koncertě se rozloučili a poděkovali v češtině.

0: No jo, to byly oni nasedanou. Pink Floydim.
1: Děkujeme mnohokrát. Byli jste tenkrát na Pink Floydech? Nebo na co si vzpomínáte z roku 1994? Ozvěte se na WhatsApp 605 222 007. Buď klasickou psanou zprávu, a když nám něco namluvíte, budeme šťastní až do

0: Hitparádní Impuls 16.29, aktuální čas, za chvíli dokončíme vzpomínání vás 18-letých na rok 1994 a nejenom 18-letých. A mezi tím další muzika, tentokrát je živá česká muzika, Marek Ztracený z českého Mejdanu 2022, dvě láhve vína. Za chvilku na Impulzu.
1: Foukáme radost. V prodejnách Alby vám nafoukneme famózní balónky pro každou příležitost. Čísla, písmena, zvířátka, postavičky z pohádek s nápisem a dokonce i balónky chodící nebo tahací na kolečkách. Zaskočte do Alby a odneste si originální balónkovou kytici, se kterou vždycky ohromíte. Alby, děláme radost.
2: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka, Škodu Octavii, a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
9: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
11: Žijeme českou muzikou. Živák, Rádia Impuls.

0: Impuls a jdeme s vámi dokončit to dnešní vzpomínání.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes jsme vás vzali do roku 1994. Ozvala se nám Petra, která v tom roce maturovala na obchodní akademii. Nastoupila jsem pak v září do svého prvního zaměstnání a moje první výplata byla 2500 korun. Gratulujeme, no. Péťo.
0: V tom roce jsem studovala střední školu a měla jsem svou první velkou lásku. Radka, byl to fajn rok. Zdraví Kristýna z Olomouce.
2: Pozdravy nám posílá také Věra z Valmezu. V roce 1994 mi bylo krásných 18 a čekala jsem svou jedinou a jedinečnou dceru Denisku. Teď jsem šťastná babička dvou malých rošťáků.
0: Krásný. Ozval se i Pavel.
3: V roce 1994 by už teda bylo víc než 18, ale nezapomenu v životě na obří koncert Pink Floydů a také na první ročník Czech Techu.
0: No jistě, Floydy, jasně. To jsme připomínali tou ukázkou i poděkování v češtině nakonec. Super.
2: Byla to velká akce tehdy. Blanka se taky přidala se vzpomínkou na 94. rok.
4: Ahojky, rok 94, rok mých 18. Divoký to bylo. Na oslavě mých 18. narozenin se pila slivovice, někdo ji vzal a nalil ji do umyvadla, takže všude byla cítit slivovice a od té doby nemůžu cítit. Mějte si krásně, poslouchám v autě jedině Rádio Impuls. Ahoj, Blanka.
0: Blanko, no tak to je škoda, říká se, kudy teče, tudy léčí, takže...
2: Já, tak zas, když je něčeho příliš, tak už je toho opravdu moc.
0: Kateřina má skvělý zážitek z té doby.
5: Když mi bylo 18, v roce 94, jedna z prvních věcí, kterou jsem udělala, tak jsem si nechala propíchnout další dvě dírky do ucha. Mám je tam dodnes a nosím tam pořád krásný pecičky. Takže super léta, díky, poslouchám, mějte se, držíme palce našim.
2: No Kateřino, málo držíte, prohráváme s Finskem 0-1, ale o těch naušnicích. Až se někdy potkáme, tak poznávací znamení budou tři dírky v jednom uchu a naušnice, jo? Mám je taky z doby mého mládí.
0: Holky, dejte si někdy sraz, budete super. To bylo dnešní vzpomínání 18-letých a nejenom jich na rok 1994. V té době ještě jedna pecka, tentokrát je v podání Janka Ledeckého. Budu všechno, co si budeš přát. A my si přejeme...
2: No, aby to naši otočili.
0: Nebo aspoň vyrovnali. Tak držme palce.

0: dopolední impuls a další česká muzika za chvíli. Michal David, každý mi tě lásko závidí. Sledujeme silnice, hromadná nehoda aktuálně v Praze ve Strahovském tunelu. Doprava 007 je tady za 2,5 minuty.
1: Už jste slyšeli, že se příští týden na impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď už za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov bouralo 9 osobních aut. Do kolony vjedete v Liberecké u Proseku a taky v Povltavské u Libně. Další bouračka brzdí provoz ve Kbelské směrem k Ústecké D8 u sjezdu do Letňan. Popojíždí to od Hloubětína a zdržíte se také v Novopatské od Satalic. Hodně plný je Pražský okruh směrem k D1 mezi Karlovarskou, D6 a Ořechem. Postojíte si proto taky na D5 před Prahou už od Loděnice. Na Kladensku na příjezdu do Unhoště směrem od Jenče probíhá vyšetřování nehody 3 osobních aut, i tady dávejte pozor. Na trase z Děčína na Teplice na výjezdu z Liboukce blokuje provoz dopravní nehoda 2 osobáků. Dále je tu D1 před Brnem směrem z Prahy, vázne provoz mezi kilometry 172 a 196. A v Ostravě hlásí kolonu profíci z Global Assistance v obou směrech v Rudné ulici u Svinova. Cokoliv dalšího přidejte taky buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahraním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Aktuální dopravu ještě přidává Renča.
2: Nebude to aktuální doprava, ale aktuální hokej. Na konci první třetiny prohráváme s Finskem už 0-2 ve čtvrtfinále.
1: Tak držme palce, šťastnou cestu s Impulzem.

0: Před 17. hodinou Jiřinka Součková připravila zprávy, budou kromě jiných věcí taky o hokeji a o cenách paliv. Hned po zprávách třeba Reddy Kirkony 1+1. 1+1, to by se nám hodilo, myslím, tím jako dát aspoň 2 góly třeba.
1: No tak teď už ano, když prohráváme o 2 góly, ano.
0: No je to 2-0, co s tím?
1: No tak i ty další 2 jsou pořád málo. Potřebujeme teďka dát 3, to si řekněme jako na rovinu s tou matematikou.
0: Aspoň vyrovnat. Tak, k ledu se dostaneme ještě. Pojďme se podívat, co nás čeká venku zítra.
1: No tak to jsou mnohem větší čísla, než jsou góly v naší síti. Zítra bude krásně, jasno a naměříme 21 až 26. V Čechách místy až 28 stupňů Celsia.
2: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
3: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betano Jackpot.
4: Je to Betano Jackpot! 100 000 korun, chape!
5: No to je výborný!
3: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Čeští hokejisté prohrávají s Finy o 2 branky. Benzin za týden dál zdražil, nafta zlevnila. Hromadný karambol zastavil dopravu ve Strahovském tunelu. U zpráv 5 vás vítá Jiřina Součková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls. S Impulzem na hokej.
12: Čeští hokejisté hrají klíčové čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu. Ve Swiss Life aréně nastoupili proti Finsku, se kterým po první třetině prohrávají 0-2. Finové v zápase plní roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Dnes jsou na programu i 3 zbývající semifinále. V tuto chvíli ještě Kanada hraje v zámořském derby s USA a vede nad Američany 1-0. Večer pak Norsko nastoupí proti Lotyšsku a domácí vicemistři světa se utkají s obhájci bronzu Švédy. Zemřela Věra Nerušilová, známá jako zpěvačka písně Kočka ze Záběhlic. Bylo jí 91 let. Nerušilová podle Blesku zemřela uplynulé úterý. S písní Kočka ze Záběhlic se proslavila díky divadlu Semafor ve filmu Smrt Černého krále v roce 71. Zpívala třeba i se skupinou Spiritual Quintet. Akce Rozsvíťme Česko vyvrací mýty o roztroušené skleróze. Informačně vzdělávací turné začalo dnes v Praze a Českých Budějovicích. V příštích dnech projde i 4 dalšími krajskými městy. Ředitelka nadačního fondu Impuls Jitka Špánková vysvětluje, že spousta lidí si roztroušenou sklerózu spojuje s nemocemi, jako je třeba Alzheimerova choroba. Takové srovnání ale podle ní není na místě.
13: Lidé, kteří třeba slyší diagnózu roztroušená skleróza a vědí, co tato nemoc obnáší, tak okamžitě vidí těžkou disabilitu a invaliditu, což už v dnešní době při správně nasazené léčbě nemusí být pravda. Máme celou řadu pacientů, kteří již dlouhou dobu žijí normálním aktivním životem.
12: Klíčem je okamžité nasazení moderních léků a změna životního stylu. Pomáhá zdravá strava, pohyb i odborná péče. Česku v uplynulém týdnu dál zdražil benzin. Nafta naopak zlevnila. Litr nejprodávanějšího naturalu 95 se aktuálně u benzinek prodává v průměru za 43 koruny. Před týdnem byl o 16 haléřů levnější. Nafta zlevnila o 56 haléřů. Za litr teď řidiči dají průměrně 40-40. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Maximální ceny pro zítřek ministerstvo financí pak stanovilo na zhruba 44 koruny za litr benzínu a necelých 41 korun za litr nafty. Češi u vody často přeceňují své síly. V našich impulzech Honzy Benešovského na to upozornil vodní záchranář Daniel Vičan. Každý rok v Česku utone průměrně 170 lidí. Je to vyšší číslo než v některých přímořských státech. Vičan vysvětlil, že velký podíl na této smutné statistice má alkohol.
8: Když je dobrá nálada u vody, dáme si pár skleniček, pár piv, jsme najednou ti velcí borci, kteří chtějí někoho oslnit, přeplaveme řeku, přeplaveme přehradu, skočí tam bez hlavě, to je první problém. No a když už se nám to povede do té vody nějak vstoupit, tak pak je tam druhý problém a to je, že sice někam doplavu, ale zapomenu, že se taky musím vrátit a ty síly mi prostě nestačí.
12: Vodní záchranář také varoval před tím, abychom u vody někoho bez hlavy zachraňovali. Tonoucí nás totiž může sebou stáhnout pod hladinu. Podle Vičana je důležité v první řadě volat záchranáře, pak tonoucímu poslat třeba paddleboard, kruh anebo lano. Komplikace čekejte v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Bouralo 9 osobních aut. Do kolony vjedete v Liberecké u Proseku a také v Povltavské u Libně. No a na úplný závěr ještě rychlý pohled na hokej, ale to už nechám na naší expertce. Renato, máš
9: slovo. Tak rychlý pohled na hokej je ten, že nám každou chvíli začne druhá třetina, do které půjdeme se ztrátou s Finskem 0-2, ale samozřejmě hokej se v celé této hodince budeme ještě věnovat.
0: A to už za chviličku, děkujeme Jiřince za zprávy, s vámi i nadále, tedy Petr Brožík
9: a Renata Kuková a snad to naši otočí.
0: A teď Rady Kirkan, 1+1, jdeme na to.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: 4 minuty před čtvrt na 6. Samozřejmě sledujeme i dopravu. Hromadná nehoda je v Praze ve Strahovském tunelu a s tím související velké problémy. Doprava 007 je tady za něco málo přes 3 minuty.
1: S Impulzem na hokej.
0: No a tohle všechno sleduje samozřejmě velmi bedlivě, okem ostřížíme moje kolegyně parťačka Renata Kuková. Tak Renčo.
2: Já si k tomu musím stoupnout, protože na té židli jsem taková svázaná v tom dresu, v té kšiltovce. Já jsem pro to udělala maximum, nevím, na kolik hokejisté. Musím říct, že před chvíli, před minutkou začala druhá třetina s Finskem ve čtvrtfinále, které rozhodne o bytí a nebytí na mistrovství světa. Prohráváme stále 0-2, což vůbec není dobré. Finové otevírali skóre v 8. minutě, bohužel ticháče ztratil půk a našeho kořenáře v bráně překonal Maninen, v 15. potom zvyšoval Lundel. Já nechci říkat, že stav 0-2 se nedá otočit. Konec konců nám to ukázala Kanada v tom našem vzájemném zápase v úterý, že to jde. Taky po první třetině vlastně 0-2, jenomže my nejsme Kanada, to za prvé. Za druhé nejsme v takové síle na tomto mistrovství světa, abychom ty zápasy otáčeli. My se naopak pořád bojíme, kolik gólů dostaneme, jestli vůbec nějaký dáme. Ale někdy to zase musím říct, se jako fanoušci chováme jako děti, které prostě věří na kouzla, věří na zázraky, tak třeba nějakým zázrakem s tím zápasem ještě něco uděláme. Ale Finové jsou samozřejmě favorit, my jsme v tomto utkání outsider, Finové prostě ukazují na tom šampionátu, že patří do té nejlepší čtveřice. Když se budeme bavit o tom, kam patří Češi, no, 6., 7., no dobře, nebudu přehánět, ještě neskončilo čtvrtfinále. Zkrátka, je to tak, jak to je, takhle jsme si to nepředstavili, ten začátek, no a na ledě jsou hráči, aby s tím něco udělali a konec konců taky kvalitní trenér Radim Rulík, který se po šampionátu rozloučí. Předloni jsme mu tleskali na mistrovství světa v Praze se zlatou medailí. No a dneska to dopadne, jak to dopadnout má?
0: Já myslím, že ani on se nechce loučit prohrou a koncem ve čtvrtfinále. Ta druhá třetina je teprve na začátku. Pořád je to hokej, pořád je to 3-0, teda teď už, ale pořád je spousta času s tím něco udělat.
2: Jo, tak, takhle seš ty naivní, nebo jsi snílek?
0: Ne, to je, já jsem optimista, ale tak jako víš, jak to mám, ale tak já si myslím, že ani ne půlka zápasu.
2: No já, teď dát jenom 4 góly, kluci, a jste v semifinále, perfektní.
0: Stačí
2: tak
0: jenom,
2: jo.
0: Jenom 3 na vyrovnání.
2: No, ale pak potřebuješ ten čtvrtý, abys prostě postoupil.
0: Pojďme držet.
2: Pojďme si něco zahrát tak, pěknýho třeba.
0: Pojďme hlavně držet palce. Tento zápas můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si právě teď vsadíte na webu nebo v mobilní aplikaci. Aktuální kurz na vítězství Česka je v tuto chvíli 30:1. Noví hráči obdrží 1000 korun jen za registraci u Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejenomže horko na ledě, ale taky na silnicích. Právě teď přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov bouralo 9 osobních aut. Do kolony vjedete v Liberecké u Proseku a taky v Povltavské u Libně. Dále ve Kbelské před nájezdem na Cínoveckou částečně brání provozu nehoda nákladního auta s osobním. Do kolony se dojíždí u Hloubětína a na Novopatské za sjezdem na Satalice. Ucpaná je ve směru do centra východní a Štěrbolská spojka mezi nájezdem na D11 a příjezdem do Štěrbolska. Ještě jižní spojka a Dobřízká mezi Krčí a vjezdem do tunelu Mrázovka. Takže pevné nervy. Kolonu čekejte taky na Pražském okruhu ve směru k D1 mezi kilometry 26 až 19. Dále na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony u Loděnice na 10. kilometru. A ještě D1 směr od Prahy na Brno. Tady čekejte zdržení v přerušované koloně, převážně kamionu mezi kilometry 174 a 196. Cokoliv dalšího přidejte i vy. Buď zavolejte 605 222 007 nebo svůj vzkaz a postřeh ze silnic nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky srdečky, všechno je v pořádku.

impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu Impuls.

0: venku, se 2 minuty před půl šestou, 3:0, Finsko-Česko. Za chvilku česká muzika, Miraj, vedle tebe usínám. A taky dnešní radostní experti Martinka Kroa se bude zajímat o vaše nejoblíbenější kytky.
1: Ježiš, to já nemůžu říct, mě snad všechno uvadlo, ale mám jednu orchidej, která stále drží, já ji vždycky zaleju na Vánoce, na Velikonoce a pak v létě a ona vždycky vykvete.
0: Já tak jako nejoblíbenější kytku nemám, když mám nutkání nebo musím něco provedu, třeba musím koupit kytku, tak jsou to tulipány nebo růže.
1: Tak takhle. Takhle jako... Tomu rozumím, protože tulipány miluju. Předevčírem je donesl syn, no, to teda tak potěšil, krása. Takže ano, mám doma takovou malou radost ve váze.
0: A co vy, to se dozvíme za chvilku.
2: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
9: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
11: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: odpolední Impuls, 17.38, aktuální čas, připravená Impulzovic krabička a v ní Karel Gott, kam se schoulíš, a teď tedy jdeme na ty vaše radosti.
1: Rádio Impuls, radost ze života. Rádio
2: Tak tu první malou radost nám před chvilkou udělali naše hokejisté, takže v 15. minutě druhé třetiny už je to jenom 1-3, využili jsme přesilovku 5-3 a první gól na mistrovství světa dal Hronek, tak to je taková malá radost. A ty vaše radosti, ty zjišťovala Martina Kroa, naše expertka na radost, a zajímaly konkrétně vaše nejoblíbenější kytky.
3: Jakou květinu byste chtěli dostat?
4: Já bych chtěla dostat slunečnici, protože mi připomíná sluníčko a to mi dělá radost.
5: Levanduly. Já bych chtěl dostat celý levandulí.

0: snad se poukej, nebudeme choulit studem někde. Ale ještě stále dost času. Odpolední impuls za chvilku další. Česká muzika Iveta Bartošová, PS. Sledujeme aktuální dopravu, je to výživné i tady, třeba D1 na Šumpersku, hlášená nehoda, dále kolony na Plzeňsku a problém stále v Praze, protože hromadná nehoda je ve Strahovském tunelu. A doprava 007 je tady za 2,5 minuty.
1: Taková malá dobrá zpráva je to, že jsme ubránili přeslovku Finů, takže prohráváme na konci druhé třetiny stále 1-3. A ta velká dobrá zpráva je, že v Halo tady Impulzovi se u nás hraje až o 100 000 korun. Musíte se samozřejmě registrovat buď do naší žluté aplikace, nebo přes SMSku se do téhle hry registrujte na čísle 906 1109 a pak už musíte doufat, že zazvoní telefon právě vám a že řeknete tedy to jediné zprávě. Správné heslo Halo tady Impulzovi. A Petr každé ráno dobře poslouchá, takže jak to dopadlo dneska ráno?
0: No, dneska to byl Tomáš a já nevím, jak se jmenoval, ale mám pocit, že Tomáš Marný, protože Tomášovi se Impulzovi ráno dovolali, ale Tomáš neřekl heslo.
1: No,
0: neřekl
1: Tomáši.
0: Halo tady Impulzovi. Zásadní chyba, peníze na dosah, až 100 tisíc. No prostě škoda, když už vás probudíme, tak to řekněte, i kdyby volal šéf z práce nebo manželka z porodnice. Prostě musíte říct jediné správné heslo. Tak zase třeba zítra bude šance náplast na tu dnešní prohru s Finskem. Můžou být peníze od nás. Zapojte se, hrajeme každé všední ráno. A připomenu, že partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
4: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
3: Co ti tady přináší největší radost?
4: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách.

0: Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
0: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
1: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: 6:45 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Popojíždět budete na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi kilometry 175 a 196. Dopravní nehodu máme hlášenou na Šumpersku. Co se tam stalo?
3: Příjezd do Mohelnice od Moravské Třebové je katastrofa kvůli nehodě v Mohelnici.
2: No tak pevné nervy. Pojďme zpátky ku Praze a do Prahy. Ucpaný zůstává pražský okruh cestou z letiště na D1 od Řep až po Ořech. V koloně navíc zjezdem z D6 došlo k další nehodě. Hromadná nehoda překáží v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Ucpaná je kvůli tomu Povltavská od Libně a také Liberecká od Proseku. Další kolony vidíme na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholi nebo na východní spojce pražského okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholi. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu autobusu a dodávky na sjezdu z dálnice D8 na Úžice na 9. kilometru směrem od Drážďan. A na trase z Čáslavy do Chrudimi za Heřmanovým městcem bouralo osobní auto s motorkou. Doprava tady zpomaluje. A další kolony máme hlášené z Plzeňska.
4: Mezi Losinou a Plzní Černicemi opravují silnici, takže to tady stojí.
2: Díky za tuhle informaci. Dávejte pozor a zapojte se i do naší dopravy 007. Buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4 A. Pevné nervy a šťastnou cestu s rádiem Impuls. No a dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou a přišel Vláďa Jaroš, vítej.
5: Ahoj, Vláďa.
6: Ahoj, no já se normálně cítím jako český hokejista, potom jsem projel ty silnice dneska, je to opravdu těžká věc, takže já jsem byl jak český hokejista, který kličkuje mezi Finy a dojel jsem, ale jako mám pocit, že tak jako, no zatím to je 3-1 silnice versus já. Takže tak, je to unavný, viděl jsem něco jako chuchle a tak.
2: No počkej, ale ty jsi vlastně dojel šťastně a v pořádku do svého cíle. Což, jestli takový šťastný dojezd bude toho zápasu,
6: to
2: tak
6: se uvidí.
2: Super.
6: Ano, přesně tak, ale pozor, já vám chci ještě říct jednu věc, jako ta cesta už byla tak náročná a já měl zapnutý ten hokej, aby jsem to poslouchal, že jo, a tak ten zvuk jenom. A já slyšel všechny ty góly, které jsme dostali a ten jeden, kdy jako něco mezi mým parkováním a to tak jsem prostě neviděl ten náš, rozumíš, takže ta cesta byla opravdu dneska pro mě náročná, takže prosím, vyhrajte.
5: Přesně tak, já mám prostě jakoby takový tip, škoda, že nás hráči neslyší. Chtělo by to ještě nějaký gól, aby ho Vláďa slyšel. Bylo by to škoda přijít o takovýhle zážitek.
6: Jasně,
5: ne?
6: Tak určitě o mě jde nejméně, ale prostě přál bych si to, ale tak jako Ježíš jsem Čech jako všichni ostatní fanoušci, že jo?
5: Přesně, takže já tady fandíme, tady křičíme, skandujeme taky.
6: Jo, Ježíš, a ty jsi zase vyšňořená úplně od zhora dolů. Prostě.
5: Dělám pro to maximum, mám červenku na dresu, no tak gol dal Hronek, dobrý, takže červenka si ho schovává. Nevím, na kdy před námi bude poslední třetina, 20 vteřin zbývá do té druhé. A možná dobrá zpráva, pokud neinkasujeme, tak vyhrajeme aspoň druhou třetinu na nula. Škoda těch 3 gólů v té první.
6: Hezky jsi to řekla, ty už to máš připravený, to pozitivní někde mezi tím.
5: Jo, je to potřeba vnímat
2: slavíme
5: takhle.
2: Slavíme vítězství ve druhé třetině právě teď a s vámi pokračuje Vláďa Jaroš.
6: Tak ahoj.

0: Dobrý hokejový dramatický večer. Hrajeme proti Finsku, zatím nám to nejde, ale už tam jeden gol taky jsme Finům dali, tak snad budeme věřit, ta třetí třetina bude daleko lepší. 18. hodina se přiblížila, než budeme dál fandit, tak sledujeme i počasí, čekáme zítra jasno nebo skoro jasno, večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat a teploty okolo 26, na Šumavě bude kolem 21.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit
6: se. To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
7: Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusili, 1-0.
8: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivní kefír v Bila klubu za 21.90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109.90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Čeští hokejisté hledají recept na Finsko marně. V Podkrušnohoří chybí voda. Fotbalová Slávia představila talentovanou posilu. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
13: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls. S Impulzem na hokej.
12: Čeští hokejisté se ve čtvrtfinále světového šampionátu trápí. Po 2/3 s Finskem prohráváme 1-3. Víc rozebere klíčové utkání naše sportovní reportérka Renata Kuková. Dobrý podvečer.
3: Hezký podvečer, no těžko říct, co rozebírat. První třetinu jsme prohráli 0-2, ta druhá skončila 1-1. Nutno říct, že z toho gólu jsme měli velkou radost, protože byl už za stavu 0-3 a vypadalo to s námi opravdu bledě. Naštěstí naši hokejisté využili přesilovou hru 5-3, ale je škoda říkat, že jsme využili 5-3, když nejsme schopni dát i za toho srovnaného stavu na hřišti. My jsme taky ale ubránili přesilovou hru Finu, ale jinak jsme pořád tím slabším týmem. Taháme za hodně krátký konec a ukazuje se ta velká síla finského týmu, který na šampionátu vlastně až na jeden zápas všechny utkání vyhrál, na rozdíl od českého, který se celé mistrovství světa hledá. Nezbývá než věřit, kdo je rozhodně perfektní, jsou fanoušci, kteří ve Švýcarsku v Curychu jsou slyšet po celém stadionu, tak já doufám, že to bude ten rozdílový hráč, který ještě požene naše hokejisty do té závěrečné 20-minutovky a snad s tím skóre ještě něco uděláme. Do třetí třetiny tedy jdeme dohánět ztrátu 1-3.
12: Renato, díky. Andrej Babiš trvá na svém. Premiér dnes ve sněmovně zopakoval, že střet zájmů vyřešil nadstandardně. Ministerský předseda to řekl při interpelacích. Evropská komise totiž v dopise pro české úřady informuje, že podniku kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Babiše pozastavila proplácení dotací i ze zemědělských fondů. Český ministr zemědělství Martin Šebestyán přitom včera řekl deníku N, že jeho ministerstvo dál dotace holdingu vyplácí. Seznam zprávy uvedly, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil státní zemědělský fond Agrofertu na dotacích téměř 200 milionů korun. Firma na dotaz agentury ČTK uvedla, že dotace čerpá v souladu se zákonem. Podkrušnohoří se potýká s nedostatkem vody. Radnice sice zatím k plošné regulaci odběru pitné vody nepřistoupily, sucho je ale znát v potocích a řekách. Situaci sleduje náš zpravodaj Dušan Valenta. Dobrý podvečer, Dušane.
6: Bude-li dál vedro, mohou radnice zakázat zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. V panelácích pak nemusí téct teplá voda. To jsou nejčastější opatření, která při nedostatku vyhlašují. Zatím ale spíš doporučují a věří, že se pod Krušnými horami bude s vodou šetřit. Že je sucho, potvrzuje i pohled na přehradu Nechranice, kde je hladina až o 2 metry níž. Vodohospodáři se přitom snaží, aby moc neklesala. Odnesli by to totiž ryby a obojživelníci. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
12: Fotbalové slávy se upsal talentovaný ukrajinský brankář. Nazar Domčak z týmu Karpaty Lvov podepsal s pražským týmem smlouvu na 5 let. Úřadující čeští šampioni představili novou posilu na klubovém webu. Podle médií se přestupová částka může vyšplhat až na 121 milionů korun. 19-letý gólman Domčak v uplynulé sezóně ukrajinské ligy nastoupil k 27 zápasům a připsal si 14 čistých kont. Na přelomu června a července by měl plnit roli brankářské jedničky na evropském šampionátu hráčů do 19 let.
0: Česko-Finsko, třetí třetina začne za pár chvil, každou chviličku, jakmile se cokoliv změní, tak vás budeme hned o tom informovat a propojíme se taky se Zlínem, vysvětlím hned za pár vteřin.
13: Rádio Impuls, radost ze života.
0: Protože se fandí samozřejmě i ve Zlíně našim hokejistům, tak se spojíme s naším Honzou Čadou, jak to vypadá momentálně tam a budeme to porovnávat třeba i s olympiádou a právě s tím aktuálním mistrovstvím. Tak fanděte, jdeme pomalu do třetí třetiny, musíme

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Teď už se to zítra splní, modlitba za pátek, který přijde zítra. Marek Ztracený, žijeme českou muzikou, Hana Zagorová za chvíli a nemám strach. Ještě pořád nás čeká pár minut do konce třetí třetiny. Teď ten aktuální výsledek je pořád stejný, snad s tím pohneme. Jakmile se něco změní, okamžitě vás budeme informovat. Zatím sledujeme silnice, taky aktuálně na Šumpersku, na výjezdu z Muhelnice máme starosti. Koukneme, jak to vypadá na příjezdu do Prahy a sledujeme i Domažlicko, tam také máme nehodu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
5: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls. Sobota,

Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Šumpersku na výjezdu z Mohelnice po dálnici D35 směrem na Olomouc probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě dvou osobních aut s dodávkou. Kolona se směrem od Svitav tvoří od Studené Loučky. D1 ve směru od Prahy na Brno, čekejte zdržení v přerušované koloně, a to převážně kamionů mezi 174. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušené kolony na 10. kilometru u Loděnice a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V Praze potom na Smíchově v Duškově ulici směrem do centra bourala 3 osobní auta a nehoda dvou osobáků, ta se stala na Domažlicku. Je to v Horní Folmavě, tady buďte opatrní. Jakmile potkáte nějaké problémy, vyřešené situace, všechno snese žlutá mobilní aplikace, přes ní se dostanete do našeho vysílání a můžete právě s námi tvořit dopravu 007. Ještě než spustíme muziku od Opusu Life is Life, tak aktuální výsledek necelých 12 minut do konce třetí třetiny. Česko-Finsko stále s Finskem prohráváme 1-3.

0: Radio Impuls. Dobrý večer, Helena Vondráčková za chvíli. To tehdy padal déšť, budeme poslouchat a zvu vás taky na jedno místo, kde najdete absolutně všechno pohromadě, to, co potřebujete ohledně Rádia Impuls, zprávy, oblíbenou muziku, to nejlepší z našeho vysílání a taky přihlášení do hry Halo, tady Impulzovi. Můžete tam poslouchat i všechny naše ostatní rádia a že jich je, ať už to jsou ty internetová nebo v dabu. Vydejte se na jednu jedinou stránku a to je www.impuls.cz.
1: Vtip dne.
2: Miláčku, kdyby si někoho zabila, tak já ctím zákony této země, respektuji soudy. Já bych tě okamžitě udal, nezlob se na mě.
3: Miláčku, kdybych já někdy někoho zabila, tak mi věř, že ty už bys mě teda neudal.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, dobrý večer, Karla Zicha. Za chvíli přivítáme v Impulzovic krabičce Alenka v říši divů. Teď míříme na hokej, máme dohráno.
1: S Impulzem na hokej.
0: Naši hokejisté hráli ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem. Jak se fandilo a fandí ve Zlíně, to je otázka pro kolegu Jana Čadu. Honzo, dobrý večer.
2: Dobrý večer, přeji. Tak pokud...

0: Fanděním to samozřejmě bylo, řekněme, chladnější. Hmm.
1: Když to srovnáme třeba s olympiádou a čtvrtfinále s Kanadou, jaký je z tohoto pohledu zájem diváků u obrazovek?
0: To bylo opravdu zajímavé srovnání. Já jsem si samozřejmě našel stejný podnik ve Zlíně, kde bylo nabito na čtvrtfinále s Kanadou. Ten zápas potom nedopadl z našeho pohledu dobře, ale naši tam hráli velmi dobrý zápas, třeba že se jim také v průběhu olympiády tolik nedařilo. Ale naši hokejisté dnes stejně jako diváci potvrdili takový ten rozpačitý světový šampionát. Těch diváků tam byla tentokrát sotva třetina, ani ne v onom zmíněném podniku nedaleko centra. Někteří, kteří tam byli, tak nejevili ani příliš zájem o to dívat se na hokej. No a ti, kteří tam přišli kvůli hokeji, jako například jeden z mých kamarádů, který slavil narozeniny, tak mu to tak trošku zhořklo, ale co se dá dělat, život jde i ten hokejový samozřejmě dál.
1: Tak ještě jeden pohled mezi fanoušky na led, Honzo, jak to tedy teď vypadá. My už máme dohráno, takže tam je ten smutek, předpokládám, hlavně vidět.
0: Je dohráno, smutek tam je, ale je takový, řekl bych, trošku očekávaný. I bookmakersi mluvili o tom, že Finové jsou velkým favoritem, hráli opravdu velmi dobře, třeba jim poblahopřát, naši se snažili, tahali za kratší konec provazu, teď se oba týmy poplácávají, loučí se. Samozřejmě v Curychu byla také početná ekipa českých fanoušků, i oni budou trošku smutní, ale jak říkám, i po porážce 1-4 jde život dál.
1: Děkujeme za krásné přiblížení těch hokejových emocí. Honza Čada, zdravíme, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Alenka Říši Finů. Za chvíli Xindl X pro mě na posloucháte Radio Impuls, žijeme českou muzikou, tak samozřejmě ten smutek přejde a zase potom zažijeme jindy další sportovní úspěchy, třeba nejenom ty hokejové. Za chvíli koukáme taky na silnice, kolonu tu čekejte na silnici 35 od Mohelnice po Studenou Loučku. Není to jeden jediný problém, za minutu a půl doprava 007.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
3: Ticho? Kde pak?
1: Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořádně nahlas. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
4: Neposlušné tenisky já mám, koupil mi jak svátku můj kluk sám.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.
5: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar přihlášen. Pozdrav do globálu. Kubo, ahoj.
6: Ahoj, Vláďo. Pěkný podvečer. Na silnici 35 z Mohelnice po Studenou Loučku se táhne kolona kvůli došetřování nehody dvou osobáků a dodávky. V protisměru z Moravské Třebové čekejte zdržení na pár minut. V Praze na jižní spojce směr Černý most před sjezdem na Hostivař překáží dva osobáky po nehodě. Postojíte si od Spořilova. Na Průmyslové ulici z Hloubětina na Hostivař. U Tiskarské ulice se také bouralo. Pomalu pojedete v úseku více než jednoho kilometru. Silný provoz řidiči hlásí z plzeňské D5 před Prahou, a to momentálně od 8. kilometru. A dvě osobní auta se srazila na cestě z Friedlandu na Liberec před nájezdem na hlavní tah z Nového Boru. Z globálu stán Kuba.
0: Přihlašte se přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007. Jak pak to jede u vás? My vás čekáme. Vysíláme společně. Dobrý večer.

0: 19. hodina za pár chvil, Radio Impuls, Daniel Landa touha bude po celé, taky zatancujeme lambádu, díváme se i na zítřejší počasí, čekáme jasno nebo skoro jasno, večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat, teploty budou okolo 26, na horách na Šumavě okolo 21 stupňů.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
3: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
2: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
4: Hokejisty vyřadili ze světového šampionátu Finové. Útok na švýcarském nádraží byl terorismus. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Čeští hokejisté na světovém šampionátu končí. Finsku ve čtvrtfinále nakonec podlehli 1-4. Víc řekne k nešťastnému duelu naše sportovní redaktorka Renata Kuková. Hezký večer.
5: Krásný večer, no krásný. Je to smutný večer, ale nebyl to pro nás podařený šampionát, to si řekněme, ani ta čtvrtfinálová bitva s Finskem. Ten jeden gól v zastavu 0-3 padl při naší početní výhodě 5-3 a to je hodně málo v utkání, ve kterém jde o všechno. Bylo těžké samozřejmě proti Finsku otáčet takový náskok, byli jsme prostě slabším soupeřem a to nejenom dneska. Éra Radima Rulíka tak u národního týmu končí ne úplně veselým výsledkem, ale jednou provždy už bude u reprezentace zapsaný jako ten, kdo předloni v Praze dovedl naše hokejisty ke zlatým medailím a za tomu samozřejmě za všechny fanoušky děkujeme. Teď už se naše hokejisté přeberou noví trenéři Zdeněk Moták a Pavel Gross, tak jim přejme hodně štěstí.
4: Renato, díky. Útok ze švýcarského Winterthuru vyšetřuje policie jako terorismus. Útočník dnes na vlakovém nádraží pobodal 3 lidi, stav jednoho z nich je vážný. Policie uvedla, že pravděpodobného pachatele zadržela. Jde o 31-letého muže se švýcarsko-tureckým občanstvím. Podle úřadů byl jeho teroristický čin motivovaný radikalizací a extremismem, píše to agentura AFP. Místní média uvedla, že útočník podle svědků vykřikoval Aláhu Akbar, tedy arabsky Bůh je veliký. Rakovnický soud se ponořil do kauzy odstřelu jelena v Lánské oboře. Bývalý šéf lesní správy Lány Pavel Rus a jeho tehdejší podřízený Ondřej Kratochvíl jsou obžalovaní z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle obžaloby byl odlov asi 10letého jelena vykázaný jako regulační odstřel 2leté zvěře, tedy lov, za který lovec neplatí. Zvíře přitom mělo cenu přes 100 000 korun. Rus i Kratochvíl dnes vinu u soudu odmítli. Žalobce jim navrhuje peněžité tresty. Kratochvíl by mohl dostat k zaplacení částku 30 000 korun, Rus 200 000 a zákaz činnosti. Koupání na Šumavě může přijít draho. Turisté se často chladí v Národním parku v Ledovcových jezerech. Porušují tím zákaz a riskují vysoké pokuty. Potvrdí to naše zpravodajka Klára Fajstová. Hezký večer.
6: Hezký den. Na Facebook Národního parku vložil turista záběry, na kterých jsou zachyceni lidé opalující se zřejmě po koupání na břehu Plešného jezera. I v minulých letech turisty lákalo osvěžení právě v Plešném, Čertově nebo Černém jezeře. V jednom případě cizinec jezdil po hladině na paddleboardu. Zakázáno je přitom i koupání psů. Park upozorňuje na možnost udělení vysokých pokut, které se ve správním řízení mohou vyšplhat až na 10 000 korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Šumava.
4: Izraelský premiér Netanyahu tlačí na armádu. Nařídil jí, aby ignorovala podmínky říjnového příměří a převzala kontrolu nad 70% pásma Gazy. Podle agentury AFP to prohlásil ve videu vysílaném v jedné z místních televizí. Izrael momentálně podle premiéra ovládá 60% tohoto palestinského území. To je víc, než předpokládala dohoda o příměří z loňského října.
0: Jak to bude vypadat v příštím týdnu na Impulzu, budeme se věnovat jedné kapele. Jeden zpěvák bude mít narozeniny, odtajníme to za půl hodiny, ať se na to společně připravíme přes víkend.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: rukami.
1: S láskou má svět naděje Petra Janů, tak už se chystá v závěsu. Posloucháte Impuls, žijeme českou muzikou a díváme se taky na silnice, ale to alespoň tam vyhrajeme tím, že dojedeme do cílové destinace. Když nám to nevyšlo v tom hokeji v Praze, tak se nám bouralo na výjezdu z Bubeneckého tunelu. Podrobnosti za malou chvíli a taky se nám právě z Prahy východ přihlásí i naši agenti. Buďte u toho za necelou minutu.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobrý večer, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze v Nové Povltavské na výjezdu z Bubeneckého tunelu bourala dvě osobní auta, tam čekejte zdržení v koloně. V přerušované koloně a silným provozu stále musíte jet na příjezdu do Prahy po D5 od 8. kilometru, dále potom pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Hlásí se nám také náš agent, jeden z našich agentů, Praha Východ, dopravní nehoda.
5: Na silnici 608 mezi obcemi Odolená voda a Klíčany sražený motorkář. Zatím jsou u toho složky záchranného integrovaného systému a silnice v tuto chvíli zatím není uzavřena.
1: Děkujeme, že se nám hlásíte a ještě přerušovanou kolonu tu také vidíme na D1 ve směru od Prahy do Brna mezi 185. a 196. kilometrem. Jaká je vaše čtvrteční cesta? Hlaste se nám. Žlutá mobilní aplikace, jedeme společně a přejeme šťastnou cestu.

0: jakmile bude v pondělí 1. června, prožíváme poslední květnové dny, tak se to stane. Rozjede se týden s jedním projektem, s kapelou, s jedním zpěvákem, protože právě v příštím týdnu tak má náš velký oblíbenec Richard Krajčo narozeniny a jedna věc je 100% jistá. I když toho moc zatím prozradit nemůžeme, tak přestože Richard má narozeniny, dárek dostanete vy. Vy, naši posluchači. A řekl bych, že to nebude jenom jeden dárek, ale že si toho rozbalíte mnohem, mnohem víc. Tak buďte s námi v celém příštím týdnu. Richard Krajčo má narozeniny a tak prožijeme na Impulzu týden s kapelou Krištof.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Posloucháte Radio Impuls, za malou chvíli s Impulzovi z krabičky Olympici, taky jsem se narodil boss.
1: S Impulzem na hokej.
0: A my už to víme, máme za sebou bohužel smutný hokejový čtvrtek, který ukončil cestu českému týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Prohra s Finskem 1-4 ve čtvrtfinále znamená, že naše balí a jedou domů. Finové postupují do bojů o medaile a ve studiu se mnou zůstala stále pořád, i když už převlečená z hokejového dresu, Renata Kuková, která zjišťovala, jak zápas nebo i celý turnaj hodnotili hráči, jak to vypadalo.
2: No tak brankář Josef Kořenář, který dnes proti Finům chytal po zápase České televize, řekl, že je pyšný na náš tým, na všechny kluky, kteří tam byli, že bojovali. Musím říct, za nás fanoušky nebo diváky, nám to mnohdy tak nepřišlo, my bychom si trošku víc té bojovnosti představovali. On doslova řekl, dneska jsme do toho dali všechno, bohužel na naší straně padl jen jeden gól. A to je pravda. Útočníka Lukáše Sedláka zase mrzelo, že tým dělal spoustu chyb, bylo to trápení během celého turnaje. Před zápasem si hráči říkali, na co si dávat pozor, čeho se vyvarovat. A i přesto ty chyby přicházely a naše z nich potom inkasovali. No a nováček v reprezentaci, těch tam bylo několik, útočník Jaroslav Chmelař, který letos mimochodem debutoval v NHL, bere celý šampionát jako obrovskou zkušenost i na tom velkém kluzišti, které v Zámoří nemají. Jak řekl, hráčům to může dát hodně do jejich budoucích kariér.
0: Co ale trenérovi?

0: Pro fanoušky skvělá destinace, zase si myslím, že jich tam plno Čechů bude. Tam už český národní tým ale povedou noví trenéři Zdeněk Moták a Pavel Gross, no a Radim Rulík v roli kouče přebírá extraligové Kladno.
1: Hokejově už dneska nemůžeme vědět víc, moc děkujeme za všechno, co si nám přinesla, že jsi to s námi zvládla takhle do samotného konce, no, bohužel pro nás tedy blízkého.
0: Přesně, chyběla tomu zlatá tečka.
1: Je to tak, Renata Kuková, děkuju, děkujeme.
0: Ahoj.
1: Streamy všech zápasů šampionátu můžete sledovat dál živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. U Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF a to v ledním hokeji, se také můžete zúčastnit soutěže Fantasy a typovačka celkem o 10 milionů.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Královna popu Madonna nebo slovenský Miroslav Žbirka, žijeme i slovenskou muzikou. Tady u nás na Impulzu za minutu a půl, stejně jako kolona, kterou musíme rozebrat. Čekejte ji na 35C před Mohelnicí u Studené Loučky ve směru z Moravské Třebové. Podrobnosti z dopravy 007 už za pár chvil.
1: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
2: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
3: Pomalu otevíráš oči.
2: Hrajeme non-stop

0: aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, jedeme společně. Kuba Telšer připraven, Kubo, vítej.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. Stále počítejte se zdržením na 35C před Mohelnicí u Studené Loučky na cestě z Moravské Třebové. Kolony hlásí řidiči z obou směrů v Praze na Vlznově ulici. D5 od Plzně jede pomalu na příjezdu do Prahy a v Brně v Ořechovské ulici u nájezdu na D1 pozor na omezení po srážce osobáku s cyklistou. Z Globa se stán z Kuba.
1: Jaká pak je vaše cesta, kdykoliv budete mít potřebu, nahlašte se nám do vysílání do dopravy 007 přes žlutou mobilní aplikaci. Přejeme hezký čtvrteční večer, šťastnou cestu, Radio Impuls.

0: Jsme rádi, že i večer posloucháte Impuls. Bude 8 hodin, za chvíli už jenom česky, slovensky až do 5. raní, než dorazí Impulzovi. Díváme se taky na počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer pak bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Koukáme i na teploty, 26 stupňů v Čechách místy 28, na horách potom bude kolem 18.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
7: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
6: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
8: Hokejisté končí na světovém šampionátu bez medailí. Eliška spadla z trůnu dívčích jmen. Kolumbie čelí extrémní vlně násilí. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls. S Impulzem na hokej.
8: Čeští hokejisté se vrátí ze světového šampionátu s prázdnou. Ve čtvrtfinálovém souboji je vyřadili Finové. Naši favoritovi podlehli 1-4. Víc řekne ke konci české reprezentace na mistrovství světa naše sportovní reportérka Renata Kuková.
10: Výstižně účinkování našeho hokejistů na mistrovství světa v České televizi hodnotil útočník Lukáš Sedlák. Bylo to nahoru dolů, někdy dobrý, někdy špatný. Za celý turnaj jsme ale nezvládli odehrát celých 60 minut v utkání dobře. Právě Sedlák společně s Červenkou a Hronkem po zápase převzali ocenění jako nejlepší hráči českého týmu na turnaj, který pro nás ale končí stejně jako loni, tedy ve čtvrtfinále. Mnohem větší zklamání teď ale zažívají hokejisté Spojených států, kteří minulý šampionát vyhráli a dnes se podobně jako naši loučí už po čtvrtfinále, ve kterém prohráli s Kanadou 0-4. Na koho Kanaďané a Finové narazí v semifinále, o tom rozhodnou večerní zápasy, které za chvíli začínají Norska s Lotyšskem a Švýcarska se Švédskem.
8: Díky, Renato. Pražský arcibiskup udělí čestný titul mužům zákona. Stanislav Přibyl tak ocení mimořádné nasazení českolipské policie při záchraně odcizené lebky svaté Zdislavy. Zloděj relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z baziliky 12. května a zalil je do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu zachránili. Policie relikvie navrátí církvi během sobotní zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Tehdy bude mít veřejnost také zřejmě naposledy možnost zachráněnou lebku světice vidět. Vystavená bude v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy za přísných bezpečnostních opatření. Pak ji uschovají do trezoru a později uloží do Zdislavy na hrobu v kryptě. Elišky přišly o prvenství. Na vrcholu žebříčku nejpoužívanějších dětských jmén je po 13 letech vystřídali Viktorie. Jméno Eliška skončilo na druhém místě a třetí příčku obsadili Sofie. Nejpoužívanějším klučičím jménem je Jakub, druzí skončili Matyášové a třetí Janové. Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček Impulzu řekl, že rodiče si potrpí na originalitu.
11: Převládá poměrně velká pestrost. Je větší u dívčích jmén, kdy ty rodiče se snaží dávat nějaká jedinečnější jména, nebo víc to podléhá třeba i módním vlivům. Nedá se říct úplně, že by třeba tradiční jména nebyla v kurzu.
8: Žebříček 20 nejčastějších klučičích jmen opustil například Martin a vystřídal ho Jonáš. Jména dědí po svých rodičích hlavně kluci a nejčastěji jsou to Antonínové. Kolumbie se zmítá nejhorší vlnou násilí za posledních 10 let. V kolumbijské Amazonii zemřelo při střetech mezi dvěma skupinami 48 lidí. Boje začaly podle armádního zdroje v pondělí, píše to agentura AFP s odkazem na místní zdroje. Násilnosti se odehrály jen několik dní před prezidentskými volbami. Ty se v Kolumbii uskuteční 31. května.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

když byla hořká jako litr kafe, těso zbylo moc, bouchli mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: rizika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Čeští hokejisté končí na mistrovství světa bez medailí. Ve čtvrtfinále šampionátu v Curychu podlehli Finsku 1-4. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Dnešní porážkou zároveň skončila Rulíkova reprezentační éra. 60-letý kouč převzal národní tým v létě 2023 a hned svou první sezónu ve funkci zakončil na domácím světovém šampionátu v Praze ziskem titulu. Do nového ročníku půjde v roli trenéra extraligového Kladna. Reprezentaci povedou Zdeněk Moták s Pavlem Grosem. Praha má nový územní plán. Ten začne platit 1. září a nahradí současný dokument z roku 1999. Takzvaný metropolitní plán dnes po mnohahodinové debatě schválili městští zastupitelé. Proti schválení na jednání protestovali zástupci veřejnosti z řad místních spolků, zastupitelů některých městských částí nebo zahrádkářů. Plán se podařilo schválit 50 hlasy z celkového počtu 65 zastupitelů. Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Soud posílá do vazby dalšího obviněného cizince kvůli útoku na zbrojovku v Pardubicích. Na síti X to uvedla policie. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už celkem 8 lidí. Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. Požár způsobil škody za stovky milionů korun. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina, která uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael. Policisté zatím posledního podezřelého zadrželi ve středu. Obvinili z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Podle dosavadních informací zadrželi kriminalisté v Česku a dalších zemích kvůli teroristickému útoku na pardubickou zbrojovku 11 lidí. 3 zadržení zůstávají v Polsku, ostatní jsou u nás. Akce Rozsviťme Česko vyvrací mýty o roztroušené skleróze. Informačně vzdělávací turné začalo dnes v Praze a Českých Budějovicích. V příštích dnech projde i 4 dalšími krajskými městy. Ředitelka nadačního fondu Impuls Jitka Špánková vysvětluje, že spousta lidí si roztroušenou sklerózu spojuje s onemocněními, jako je třeba Alzheimerova choroba. Takové srovnání ale podle ní není na místě.
2: Lidé, kteří třeba slyší diagnózu roztroušená skleróza a vědí, co tato nemoc obnáší, tak okamžitě vidí těžkou disabilitu a invaliditu, což už v dnešní době při správně nasazené léčbě nemusí být pravda. Máme celou řadu pacientů, kteří již dlouhou dobu žijí normálním aktivním životem.
1: Klíčem je okamžité nasazení moderních léků a změna životního stylu. Pomáhá zdravá strava, pohyb i odborná péče. Okolí železniční vlečky na Karlovarsku bude bydlištěm Užovky Stromové. Lokalita pro tohoto kriticky ohroženého plaza bude mezi Kyselkou a Vojkovicemi. Firma, která trať používá, bude kvůli tomu spolupracovat s ochránci přírody.
3: Jedna z největších kolonií Užovek Stromových je nedaleko u Stráže nad Ohří. Pokud po hlavní podkrušnohorské 13 jezdíte autem, vidíte ochranáře, jak kontrolují příkopy, vždycky než začnou pracovat cestáři. Spolupráce je dobrá, hadům se daří. O něco podobného se teď pokouší kolem železniční tratě i výrobce minerálních vod. Vlečka totiž vede krajinou, která připomíná stepní a křoviný biotop. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Zítra má být obloha slunečná, až večer se v Čechách objeví mraky. Teploměr ukáže do 26 stupňů, v Čechách bude místy až 28. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Když jsem byla poslední v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četl. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
0: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
1: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována určitě dary moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Policisté vyšetřují soukromý domov s pečovatelskou službou z Kladenska. Včera v zařízení se zhruba 20 ubytovaných seniorů zasahovali. Důvodem bylo podezření, že se o klienty nikdo nestará. Pracovnice Kladenské organizace Českého červeného kříže Aneška Černá serveru Novinky.cz řekla, že seniori byli vyhladovělí. Policisté případ vyšetřují jako podezření ze spáchání trestné činnosti. Konkrétnější zatím nebudou. Jejich mluvčí to řekla agentuře ČTK. V domově zůstal zdravotnický dozor záchranářů, nikdo ale nepotřeboval převoz do zdravotnického zařízení. Situací se zabývá také krajský sociální odbor, stejně tak kladenský. Klientům zajišťují náhradní ubytování. Soud ve vídeňském Novém Městě uznal vinným Rakušana Berana A z plánování útoku. Ten chtěl zamířit na koncert americké popové hvězdy Taylor Swiftové ve Vídni v roce 2024. O rozhodnutí soudu napsali agentury APA a DPA. Podle soudu je muž se severomakedonskými kořeny zároveň vinný z podílu na založení teroristické buňky. Výši trestu soud teprve oznámí, muži ale hrozí až 20 let vězení. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů přineslo vzácnou politickou shodu. Za počáteční potíže systému se omluvil ministr práce Aleš Juchelka i jeho předchůdce Marian Jurečka. Oba politici se shodli na tom, že u podobných projektů jsou takové problémy běžné. Ministr Juchelka tvrdí, že systém už je plně funkční.
3: Opravdu se omlouvám všem za porodní bolesti, které tyto velké systémy mají, a myslím si, že už jsme v té cílové pásce. A ještě poslední věc, protože ta vize jakoby jde dál a tato vláda má vizi jednotného inkasního místa.
2: Jednotné měsíční hlášení nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. Zaměstnavatelé i účetní si stěžovali, že systém řádně nefunguje. Poukazovali také na to, že je nutné zadávat i údaje, které stát už má. Odborníci proto mluví o zbytečné administrativní zátěži. New York se změní v obří fotbalové hřiště pod širým nebem. 50 ulic v 5 čtvrtích se úplně uzavře pro auta, aby si děti mohly bezpečně hrát a sportovat. Starosta Zohran Mamdani tak reaguje na mistrovství světa ve fotbale, které začíná už 11. června. Newyorská radnice spustila také loterii o vstupenky na šampionát.
4: Tato iniciativa se nazývá pouliční mistrovství. Atmosféru světového šampionátu tak přinese přímo do sousedství newyorských rodin. Vybrané školní bloky a ulice užijí bezplatnými sportovními akademiemi. Cílem je, aby děti sami hrály fotbal, trénovali kličky nebo malovali týmové vlajky. Bezpečný prostor pro sport tak získají rodiny i v hustě obydlených oblastech. Město New York také spustilo pro své obyvatele loterii vstupenek na zápasy tohoto mistrovství. Vítězové získají lístek přepočtu za 1150 korun českých. Ze Spojených států Herbika Miller, Radio Impuls.
2: Zítra čekáme hlavně sluníčko, mraky se přidají až večer v Čechách. Naměříme kolem 23 stupňů, v Čechách bude místy až 28. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedoví. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelých 5 mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera

jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvláště.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu. Věděl.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci.
1: Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Paliva budou zítra levnější. Nejvyšší ceny pohonných hmot v pátek klesnou oproti dnešku o víc než půl koruny. Litr benzínu v Česku zlevní o zhruba 60 haléřů na 43 korun 60. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvíc za 40,20 za litr, to je o 60 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Vláda v pondělí rozhodla, že regulace cen pohonných hmot budou pokračovat i v červnu. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna. Reagovalo na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Odstartovala osvětová akce Rozsvěťme Česko. Má rozšířit povědomí o roztroušené skleróze a vyvracet mýty o ní. Informační stánky s odborníky se postupně objeví v 6 krajských městech.
3: Nejčastějším mýtem okolo roztroušené sklerózy je nevyhnutelná invalidita, k té ale díky moderní léčbě nemusí dojít. Ředitelka nadačního fondu Impuls Jitka Špánková vysvětluje, že je ale nutné zareagovat co nejdřív po diagnostice nemoci.
4: Pro ně to fakticky znamená změnu životního stylu. Kromě správně nasazené léčby by tito pacienti měli dbát na zdravý životní styl a pravidelnost pohybu.
3: S tím můžou pomoci třeba několikadenní rekondiční pobyty, které pořádá mimo jiné Unie Roska. Místopředsedkyně její výkonné rady Miriam Svatá popisuje tamní péči.
5: Součást toho jsou ranní rozcvičky, cvičení, plavání, některý mají ergoterapii, můžou tam mít nějaký výlety, přednášky, hlavně se taky setkávají, aby měli si informace a zkušenosti.
3: Podpořit péči i výzkum roztroušené sklerózy můžete zakoupením dárku jen na stáncích. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
2: Koupání na Šumavě může přijít draho. Turisté se často chladí v Národním parku v Ledovcových jezerech. Tito plavci porušují zákaz a riskují vysoké pokuty.
6: Na Facebook Národního parku vložil turista záběry, na kterých jsou zachyceni lidé opalující se zřejmě po koupání na břehu Plešného jezera. I v minulých letech turisty lákalo osvěžení právě v Plešném, Čertově nebo Černém jezeře. V jednom případě cizinec jezdil po hladině na paddleboardu. Zakázáno je přitom i koupání psů. Park upozorňuje na možnost udělení vysokých pokut, které se ve právním řízení mohou vyšplhat až na 10 000 korun. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Šumava.
2: Bezpilotní letouny napadly 3 tankery, takzvané ruské stínové flotily u pobřeží Turecka. O dnešní události informují agentury Reuters a AP. Posádky všech lodí jsou v pořádku. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. V minulosti byly za podobnými ataky ukrajinské drony. Všechna 3 plavidla jsou na západním sankčním seznamu zavedeném kvůli ruské agresi na Ukrajině. Evropské země se snaží zabránit tomu, aby Rusko pomocí zmíněné flotily obcházelo sankce a získávalo příjmy z ropy, kterými financuje válku. Běloruští hokejisté o sobě znovu dají vědět. Mezinárodní hokejová federace umožnila jejich částečný návrat do mezinárodních soutěží. Dnes na webu informovala o tom, že v nadcházející sezóně se běloruští hráči do 18 let zúčastní mistrovství světa. Ženy mohou startovat ve 4. divizi a pravidla se rozvolní i pro hokejistky do 18 let. Mezinárodní hokejová federace zakázala Rusku a spojeneckému Bělorusku účast ve svých soutěžích po napadení Ukrajiny v únoru 2022. Obě země tak mimo jiné letos nestartovaly ani na olympijských hrách v Miláně. Na obloze bude zítra převládat sluníčko, mraky se prosadí v Čechách až večer. Naměříme maximálně 26 stupňů, v Čechách bude místy ještě o 2 víc. Ze zprávy to všechno, hezký večer přeje Lenka Svobodová.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

čeká. Mýty se boří pro víru člověka. Za lidskou duší krčí se svědomí, na srdce buší.

0: Můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Čeští hokejisté končí na mistrovství světa bez medailí. Ve čtvrtfinále šampionátu v Curychu podlehli Finsku 1-4. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Včerejší porážkou zároveň skončila Rulíkova reprezentační éra. 60-letý kouč převzal národní tým v létě 2023 a hned svou první sezónu ve funkci zakončil na domácím světovém šampionátu v Praze ziskem titulu. Do nového ročníku půjde v roli trenéra extraligového Kladna. Reprezentaci povedou Zdeněk Moták s Pavlem Grosem. Akce Rozsviťme Česko vyvrací mýty o roztroušené skleróze. Informačně vzdělávací turné začalo v Praze a Českých Budějovicích. V příštích dnech projde i čtyřmi dalšími krajskými městy. Ředitelka nadačního fondu Impuls Jitka Špánková vysvětluje, že spousta lidí si roztroušenou sklerózu spojuje s onemocněními, jako je třeba Alzheimerova choroba. Takové srovnání ale podle ní není na místě.
5: Lidé, kteří třeba slyší diagnózu roztroušená skleróza a vědí, co tato nemoc obnáší, tak okamžitě vidí těžkou disabilitu a invaliditu, což už v dnešní době při správně nasazené léčbě nemusí být pravda. Máme celou řadu pacientů, kteří již dlouhou dobu žijí normálním aktivním životem.
4: Klíčem je okamžité nasazení moderních léků a změna životního stylu. Pomáhá zdravá strava, pohyb i odborná péče. Praha má nový územní plán. Ten začne platit 1. září a nahradí současný dokument z roku 1999. Takzvaný metropolitní plán včera po mnohahodinové debatě schválili zastupitelé. Proti schválení na jednání protestovali zástupci veřejnosti z řad místních spolků, zastupitelů některých městských částí nebo zahrádkářů. Plán se podařilo schválit 50 hlasy z celkového počtu 65 zastupitelů. Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Okolí železniční vlečky na Karlovarsku bude bydlištěm Užovky Stromové. Lokalita pro tohoto kriticky ohroženého plaza bude mezi Kyselkou a Vojkovicemi. Firma, která trať používá, bude kvůli tomu spolupracovat s ochránci přírody.
6: Jedna z největších kolonií Užovek Stromových je nedaleko u Stráže nad Ohří. Pokud po hlavní podkrušnohorské 13 jezdíte autem, vidíte ochranáře, jak kontrolují příkopy, vždycky než začnou pracovat cestáři. Spolupráce je dobrá, hadům se daří. O něco podobného se teď pokouší kolem železniční tratě i výrobce minerálních vod. Vlečka totiž vede krajinou, která připomíná stepní a křoviný biotop. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Velvyslance Česka při OSN a bývalého ministra zahraničí na pozici schválili Američané. S odkazem na ministra zahraničí Petra Macinku to uvedla Česká televize. Přeobsazení postu je součástí balíku změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy. Kabinet Andreje Babiše ho nejprve v lednu zrušil. Nakonec se v něm Babiš s prezidentem Petrem Pavlem podle jeho slov domluvil na čtyřech změnách. Spojené státy, Mexiko a Kanada zavádějí opatření kvůli ebole. Ta budou pro cestující z afrických regionů s nejvyšším rizikem nákazy jednotná. Cílem je ochránit občany i návštěvníky během mistrovství světa ve fotbale, které severoamerické země hostí letos v červnu a červenci, píše to agentura Reuters. Světová zdravotnická organizace nedávno označila epidemii eboly v Kongu za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Dnes má být obloha slunečná, až večer se v Čechách objeví mraky. Teploměr ukáže do 26 stupňů, v Čechách bude místy až 28. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší nežli dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři smy.

kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby stavit chales nemoh čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

kdo z nás by doma neměl Sony, 2x30W, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, a škoda

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Čeští hokejisté hledali recept na Finsko marně. Ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu favoritovi podlehli 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól obstaral v 31. minutě Filip Hronek. Ještě víc nešťastný je čtvrtfinálový konec pro americké hokejisty, kteří ve Švýcarsku doufali v obhajobu loňského zlata. Místo toho je Kanada vyřadila, když si připsala suverénní výhru 4-0. Kanada se v sobotním semifinále střetne s finským přemožitelem našich od 8 hodin večer. Ve druhém souboji se v 15:20 setkají hráči domácího Švýcarska s Nory. Sebejistí domácí přehráli ve čtvrtfinále Švédsko 3-1. Norsko porazilo 2-0 Lotyšsko a mezi nejlepší čtyřku v play-off se dostalo poprvé v historii. Podvodníci ukradli obrovské množství údajů hotelových hostů. Celkem odcizili data o hostech 350 ubytovacích zařízení v 50 zemích, včetně Česka. Nabourali se do komunikace rezervační platformy. Podle bezpečnostních expertů se získanými údaji o pobytech lákají z klientů údaje k platbám. Odhadovaný rozsah potenciálního dopadu může být podle odborníků značný. Kompromitovaná zařízení totiž dokážou současně ubytovat až desítky tisíc hostů a ročně odbaví až miliony pobytů. Elišky přišly o prvenství. Na vrcholu žebříčku nejpoužívanějších dětských jmén je po 13 letech vystřídali Viktorie. Jméno Eliška skončilo na druhém místě a třetí příčku obsadili Sofie. Nejpoužívanějším klučičím jménem je Jakub, druzí skončili Matyášové a třetí Janové. Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček Impulzu řekl, že rodiče si potrpí na originalitu.
2: Převládá poměrně velká pestrost. Je větší u dívčích jmén, kdy ty rodiče se snaží dávat nějaká jedinečnější jména, nebo víc to podléhá třeba i módním vlivům. Nedá se říct úplně, že by třeba tradiční jména nebyla v kurzu.
1: Žebříček 20 nejčastějších klučičích jmén opustil například Martin a vystřídal ho Jonáš. Jména dědí po svých rodičích hlavně kluci a nejčastěji jsou to Antonínové. U Varšavy řádí lesní požár. Do jeho hašení se zapojili skoro 400 hasičů. Plameny se rozšířily na desítky hektarů. Úřady večer zahájily evakuace vesnic, které jsou v dosahu. Hasiči příčinu požáru zatím neuvedli. Lesníci nicméně nevylučují žhářství. Šíření ohně napomáhá sucho a silný vítr. New York se změní v obří fotbalové hřiště pod širým nebem. 50 ulic v 5 čtvrtích se úplně uzavře pro auta, aby si děti mohly bezpečně hrát a sportovat. Starosta Zohran Mamdány tak reaguje na mistrovství světa ve fotbale, které začíná už 11. června. New Yorkská radnice spustila také loterii o vstupenky na šampionát.
3: Tato iniciativa se nazývá Po uliční mistrovství. Atmosféru světového šampionátu tak přinese přímo do sousedství new yorkských rodin. Vybrané školní bloky a ulice užijí bezplatnými sportovními akademiemi. Cílem je, aby děti sami hrály fotbal, trénovali kličky nebo malovali týmové vlajky. Bezpečný prostor pro sport tak získají rodiny i v hustě obydlených oblastech. Město New York také spustilo pro své obyvatele loterii vstupenek na zápasy tohoto mistrovství. Vítězové získají lístek přepočtu za 1150 korun českých. Ze Spojených států Herbika Miller, Radio Impuls.
1: Dnes čekáme hlavně sluníčko, mraky se přidají až večer v Čechách. Naměříme kolem 23 stupňů, v Čechách bude místy až 28. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Radio Impuls. Radost ze života.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si.

pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěkná.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Čeští hokejisté končí na mistrovství světa bez medailí. Ve čtvrtfinále šampionátu v Curychu podlehli Finsku 1-4. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Včerejší porážkou zároveň skončila Rulíkova reprezentační éra. 60-letý kouč převzal národní tým v létě 2023 a hned svou první sezónu ve funkci zakončil na domácím světovém šampionátu v Praze ziskem titulu. Do nového ročníku půjde v roli trenéra extraligového Kladna. Reprezentaci povedou Zdeněk Moták s Pavlem Grosem. Akce Rozsvěťme Česko vyvrací mýty o roztroušené skleróze. Informačně vzdělávací turné začalo v Praze a Českých Budějovicích. V příštích dnech projde i 4 dalšími krajskými městy. Ředitelka nadačního fondu Impuls Jitka Špánková vysvětluje, že spousta lidí se roztroušenou sklerózu spojuje s onemocněními, jako je třeba Alzheimerova choroba. Takové srovnání ale podle ní není na místě.
7: Lidé, kteří třeba slyší diagnózu roztroušená skleróza a vědí, co tato nemoc obnáší, tak okamžitě vidí těžkou disabilitu a invaliditu, což už v dnešní době při správně nasazené léčbě nemusí být pravda. Máme celou řadu pacientů, kteří již dlouhou dobu žijí normálním aktivním životem.
2: Klíčem je okamžité nasazení moderních léků a změna životního stylu. Pomáhá zdravá strava, pohyb i odborná péče. Praha má nový územní plán. Ten začne platit 1. září a nahradí současný dokument z roku 1999. Takzvaný metropolitní plán včera po mnohahodinové debatě schválili zastupitelé. Proti schválení na jednání protestovali zástupci veřejnosti z řad místních spolků, zastupitelů některých městských částí nebo zahrádkářů. Plán se podařilo schválit 50 hlasy z celkového počtu 65 zastupitelů. Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Okolí železniční vlečky na Karlovarsku bude bydlištěm Užovky Stromové. Lokalita pro tohoto kriticky ohroženého plaza bude mezi Kyselkou a Vojkovicemi. Firma, která trať používá, bude kvůli tomu spolupracovat s ochránci přírody.
8: Jedna z největších kolonií Užovek Stromových je nedaleko u Stráže nad Ohří. Pokud po hlavní podkrušnohorské 13 jezdíte autem, vidíte ochranáře, jak kontrolují příkopy, vždycky než začnou pracovat cestáři. Spolupráce je dobrá, hadům se daří. O něco podobného se teď pokouší kolem železniční tratě i výrobce minerálních vod. Vlečka totiž vede krajinou, která připomíná stepní a křoviný biotop. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Velvyslance Česka při OSN a bývalého ministra zahraničí na pozici schválili Američané. S odkazem na ministra zahraničí Petra Macinku to uvedla Česká televize. Přeobsazení postu je součástí balíku změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy. Kabinet Andreje Babiše ho nejprve v lednu zrušil. Nakonec se v něm Babiš s prezidentem Petrem Pavlem podle jeho slov domluvil na 4 změnách. Spojené státy, Mexiko a Kanada zavádějí opatření kvůli ebole. Ta budou pro cestující z afrických regionů s nejvyšším rizikem nákazy jednotná. Cílem je ochránit občany i návštěvníky během mistrovství světa ve fotbale, které severoamerické země hostí letos v červnu a červenci, píše to agentura Reuters. Světová zdravotnická organizace nedávno označila epidemii eboly v Kongu za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Dnes má být obloha slunečná, až večer se v Čechách objeví mraky. Teploměr ukáže do 26 stupňů, v Čechách bude místy až 28. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.